0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Úterý 22. dubna 2003. Jsme na cestě do Bratislavy a je to fajn. Je krásně, sluníčko svítí a v autě je pohoda. Marie mě se sváťou vyzvedli ráno v 6:30 na chalupě a dost jsem se divila, protože přijeli ještě o 5 minut dřív, než jsme se dohodli. Ale bylo to tím, že řídila Marie. Kdyby řídil sváťa, tak by určitě měli zpoždění. Ženské jsou dochvilnější než chlapy. Marie si dala se sváťou sraz v Praze na výpadovce na Strakonice u pumpy Aral. Tahle pumpa už se stala takovým výchozím bodem pro lidi, kteří za mnou do Slatiny jezdí. Tam mají sraz, většinou se sesednou do jednoho auta a ty ostatní tam nechají v pohodě zaparkované. Zatím to teda nikomu nevadilo. Jedeme zvolná, v Bratislavě máme být kolem poledne, takže není žádný kvalt. Děláme často přestávky, abych se prý neunavila. Ale nejsem unavená ani trochu. Snad to tak bude i dál. Vyhodila jsem z okýnka auta papír od bonbonu. Marie se na mě vyčítavě podívala a řekla, že za tohle svým dětem vždycky vynadala, když to někdy udělali. Ale já jsem jí vysvětlila, že na jednom papírku vypuštěném ve městě z okna nic špatného není. Naopak to má jeden velmi pozitivní aspekt. Já se tímto zvláštním způsobem starám o udržení pracovních míst metařů a dalších pracovníků technických služeb, nebo, jak se jim teda dneska říká, zkrátka těch, kteří se starají o čistotu měst a země vůbec. Například v Horažďovicích je nádherně zrenovované náměstí, kde jsou květináče s květinami a já jsem z něho nadšená. Když jezdíme s tátou nakupovat, sedím v autě a dívám se po lidech a potom, jak se chovají. Nikdy jsem neviděla, že by někdo vyhodil na zemku z papíru nebo třeba nedopalek od cigarety. I malé děti každý papírek donesou do odpadkového koše. To náměstí je tak krásné, že každý cítí a nemusí o tom vůbec přemýšlet, že tam se nepořádek prostě dělat nesmí. Když já k jinému nepořádku přidám kapku toho svého v podobě jednoho papírku od bonbonu, tak se snad nic hrozného neděje. Jen se zdůrazní upozornění, že je třeba uklidit. A možná to dělám proto, abych po sobě nechala nějakou stopu. Nemyslím to zlé, je to takový můj pozdrav lidem, kteří jednou ten můj papírek seberou. Přijeli jsme do Bratislavy a hned to začalo. Přihlásili jsme se v recepci hotelu Holiday Inn a hned ke mně přistoupili dva novináři, takže jsme si s nimi povídali ještě předtím, než jsme se ubytovali. Pak bylo další interview a po něm ještě několik. Nestihla jsem se ani osprchovat, jak jsem měla v plánu. Jen jsem si vzala na sebe jinou blůzu a upalovala jsem dolů do recepce, protože jsme odjížděli do televize Markýza na živé vystoupení v jejich odpoledním pořadu. Už jsme tam s Marí a sváťou byli, když vyšel první díl deníku. Teď nás pozvali zase, abychom vyprávěli o tom druhém. Dopadlo to dobře, pořad moderoval inteligentní mladý muž, který mi byl velmi sympatický a počínal si velmi zdatně. Myslím, že to dopadlo dobře. Večer se v hotelovém kongresovém centru křtil druhý díl deníku Mezi životem a smrtí. Byla to akce ve velkém stylu. Přišlo hodně novinářů. Kmotrem se stal ministr kultury Rudolf Chmel. Byl moc příjemný a měla jsem z jeho účasti upřímnou radost. Celý večer moderoval Norbert Mesároš, ředitel agentury VIP, který celý náš pobyt organizoval. A tenhle večer se mu obzvláště povedl. Seděla jsem s Norbertem za stolem, chodili ke mně hosté a dostávala jsem od nich dárky. Od každého stejnou krásnou květinu a pak následovalo jejich vystoupení. Někdo zpíval, jiný tančil, dojem na mě udělala taneční skupina a zároveň kapela, která používala jako hudební nástroje prázdné plastikové lahve. Je to neuvěřitelné, jaká hudba se dá lahvemi produkovat. Středa 23. dubna 2003. Dnešek byl o něco klidnější než včerejší hektický den. Byla jsem večer příšerně unavená. Ještě jsem sebrala zbytek sil, abych si napustila vanu, protože jsem potřebovala ulevit svým bolavým, oteklým nohám. Poseděla jsem se do vody a nebyla schopná vylézt pak ven. A tak jsem ve vaně zůstala skoro do rána. Když mi vystydla voda, připustila jsem si teplou a mezi tím jsem podřemovala. Voda mi opravdu dělá dobře a tak jsem po několika hodinách byla zase schopná chodit. A ráno přišel do hotelu Norbert Mesároš, který se o nás v Bratislavě stará jako o svou rodinu. Absolvoval se mnou televizní i rozhlasové natáčení, pár rozhovorů s novináři a pak oběd s moc sympatickou paní Aničkou Koznerovou, která napsala do časopisu Markýza, že by se velmi ráda se mnou setkala. Mají tam takovou rubriku setkání s idolem. A tím idolem pro paní Aničku jsem já. Když se mi něco takového stane, zaskočí mě to, neumím se chovat jako idol. A taky jsem hned paní Aničce řekla. Až se vrátíte domů do Šamorína, tak určitě budete vyprávět, jaká je ta Růžičková sprostá bába, co? Anička se tomu smála, byla moc milá a oběd v hotelové restauraci byl výborný. Paní Anička vypadá jako holčička, ale ve skutečnosti už je to máma dvou dospělých synů. Je vystudovaná zdravotní sestřička, která provozuje soukromou rehabilitační praxi. Hezky jsme si popovídali. Vždyť jsme v podstatě kolegyně. Jsem přece také vystudovaná zdravotnice. Setkání s paní Aničkou nebylo dlouhé. Už jsem na tom nebyla se silami nejlíp. Bylo horko, do restaurace pralo střechou slunce a já dusno těžko snáším. Tak jsme se rozloučili a vyrazili směr Praha. Teď už jsem v pokoji svého oblíbeného pražského hotelu Ilf a jsem ráda, že žiju. Jeli jsme sice v pohodě, zastavili jsme se v Ostrovačicích u nedbálku na obědě, ale síly žádné už nezbyly. Asi jsem to přehnala. Jo, a v tom bratislavském hotelu jsem měla apartmá. Jenomže já jsem to ani nezaregistrovala. Vůbec jsem si nevšimla, že tam jsou ještě jedny dveře. A i kdybych si toho všimla, vyšlo by to na stejno. Byly totiž zamčené. Až ráno mi je pokojská otevřela a já si mohla těsně před odjezdem prohlédnout krásný pokoj se sedací soupravou a televizí. Také jsem zaregistrovala, kolik takové apartmá stojí. Se svým důchodem bych si nemohla dopřát ani jednu celou noc. Mám totiž důchod přes 7 000 a tady stála noc 8. Takže by mě zřejmě krátce před snídaní vyhodili. Nedostali jsme ani žádnou pokutu, i když policejních hlídek jsme potkali cestou několik. Dobře to proběhlo i na hranicích. Dneska už se skoro žádné kontroly nedělají, stačí ukázat pas a jede se dál. Žádné prohlídky, žádné dotazy. Mám pro tyhle chlapíky slabost. Líbí se mi uniformy a ráda si povídám s jejich nositeli. Ať už jsou to celníci nebo policisté. Nad nikoho se nepovyšuji a před nikým se neponižuji. Zůstaň svůj. Tohle bylo heslo mého tatínka a já si ho pamatuji celý život. Snažím se ho uplatňovat zejména při setkáních s muži v uniformách. Nemám ráda, když se policistům odporuje, když se z nich někdo snaží dělat hlupáky. Oni dělají svou práci a ještě se mi nestalo, že by auto zastavili jen tak z dlouhé chvíle. Nějaký hříšek tam vždycky byl. I svému synovi Jirkovi jsem vždycky kladla na srdce, že když má někdo uniformu, tak má právo chtít po nás věci, které nám zrovna nejsou po chuti. Nezapomeň, má uniformu, má tudíž pravdu, říkala jsem mu. A i když se někdy Jiříček musel hodně přemáhat, naučil se s policisty a celníky vycházet dobře. Já vždycky každou chybu přiznala předem a nikdy jsem s nimi neměla problém. Oni dovedou ocenit, když je druhý vstřícný a chová se slušně. Mám mezi nimi dokonce pár přátel a s některými jsem zažila hezké chvíle. Dostala jsem třeba přáníčka od celníků z československé hranice a já jim tam zase nechala na oplátku při jedné cestě přes hranice fotky s podpisem. Když se člověk chová slušně, tak se k němu ostatní chovají také tak. Ale nikdy není nutné lézt druhému kamsi. To je další extrém, který nesnáším stejně jako přezíravost a aroganci. Myslím, že dovedu brát každého člověka podle toho, jaký je, a je mi dost jedno, jakou školu vystudoval a jakou funkci vykonává. Mě zajímá jediné, jaký je to člověk. Nezblázním se z někoho jenom proto, že je momentálně třeba ministr nebo prezident. To jsou věci pomíjivé. Zůstane zase jenom to, jaký je to člověk. Proto jsem na Slovensku dala jejich ministru kultury pusu, protože mi bylo okamžitě jasné, že je to prýma chlap. Čtvrtek 24. dubna 2003. Mám radost. Dneska jsme s Marií dostali na výstavišti, kde je knižní veletrh, cenu za nejprodávanější knihu roku. Bylo to moc příjemné. Dostali jsme obě kytici a cenu skleněné auto, které má místo korby rozevřenou knihu. Nechala jsem si ji a vystavím si ji doma. Knihy byly dvě. Tu druhou si vzal Sváťa, který si ji vystaví v kanceláři svého nakladatelství. Když jsme šli z výstaviště k autu, potkali jsme Jirku Janouška s rodinou, tedy s částí rodiny, s manželkou a malým Jirkou. Je to nádherné děťátko. Hrozně se podobá tátovi. Má stejný šibalský pohled a už teď, kdy je mu rok a půl, je na něm vidět, jak jednou bude prohánět holky. Na první pohled je vidět, že se mu máma věnuje, že jejich rodina prostě funguje. Berou ho všude sebou, i když by ho klidně mohli nechat doma. Má tam dvě velké sestry a ty by ho určitě pohlídali. Ale rodiče mu dají už od nejútlejšího věku pocit, že je pro ně důležitý. Dělají to správně. Taky jsme to tak s tátou dělali a je fakt, že jsme měli se synem výborný vztah. Nikdy mezi námi nebylo ani dusno, ani mrazivo. Já na dětech okamžitě poznám, z jakého prostředí pocházejí. Děti, jimž se rodiče věnují a nenechávají je samotné, mají v očích takový zvláštní sebejistý výraz. A to je určitě to nejlepší, co rodiče mohou pro své děti udělat. Drahé hračky a krásné oblečení tohle nikdy nenahradí. Ovšem malý Janoušek má vedle lásky i to oblečení a hračky. Je to prostě šťastný chlapeček. Prohodili jsme s Jirkou pár slov o jeho případu, kdy byl odsouzený za to, že jeho dva kolegové napsali lživý článek o Libušce Šafránkové a Pepovi Abrahamovi. Jirka byl označen za původce zprávy, že se Libuška léčila z alkoholismu. Je to neuvěřitelné a absurdní. Kolik takových řečí se napovídá? Ale když se to ocitne v novinách, tak za to přece odpovídá autor, který je pod článkem podepsaný, a ne fotograf. Jirka dostal sice trest podmíněný, ovšem ten mu byl ještě o několik měsíců prodloužený, a když na zvrácenost takového rozhodnutí někdo poukáže, pak soudci řeknou, že je to v intencích našeho zákonodárství. Nemohu pochopit, proč pořád u nás máme špatné zákony. Spousta lidí na to hřeší a zneužívá děr v zákonech pro své nejrůznější podvody. To pak mohou i zločiny být beztrestné, protože někdo šikovný se umí pohybovat tak, že zákon na něj nedosáhne. Proč se nevezmou jako základ zákony z první republiky nebo ze zemí, kde to funguje líp než u nás? Každému musí být jasné, že bez dobrých zákonů se neobejdeme. Každá ženská chápe, že nejdřív musí být kvalitní látka a pak teprve se dá předpokládat, že z ní budou ušité také kvalitní a padnoucí šaty. Ze špatné látky se dobré šaty ne.

tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Končí sociální demokracie?
3: To fakt nedovedu si představit. Já myslím, že ona už dávno skončila. Sociální demokracie v podobě, v jaké někdy mohla být chápána. Takže to, jestli skončí ještě formálněji, to už není podstatné. Prostě já tohleto nedémonizuji. U nás má a je oprávněné, aby byla levicová strana, která je někde v kategoriích Konečné a Maláčové. Má být, protože je nenulová množina lidí v naší zemi, kteří mají přesně stejné názory a tak dále. Já je nikdy volit nebudu, já taky doufám, že nezískají výrazný počet hlasů, ale to, že by taková strana směla existovat, to já bych považoval za férové a naopak, čím to bude jasnější, že je taková strana s těmito názory, tím lépe. Horší je to zakrýt úplně způsobem. My se radujeme, že nemáme zelenou stranu v parlamentu, stranu zelených. My máme půlku našich politických stran totálně zelených, jenom to nemají v názvu. Takže mně

0: je jako totálně maláčovské a komunistické uvažování v mnoha stranách bolí opravdu víc než to, že si se oni tyhle dvě skupiny lidí spojí nebo nespojí.
1: Minulou sobotu jsme sledovali krizový sněm motoristů. My nebudeme předstírat, že nevíme, kdo jsou motoristé, protože oba dva známe Petra Macinku. Vy jste spolupracovníci roky, ještě na Pražském hradě a v IVK, a zároveň Petr spolupracovníkem našeho XTV. Možná o to můžeme být upřímnější, když budeme v dobré víře říkat, co si o tom myslíme. Začalo se mluvit o znovu spojování s Robertem Šlachtou, to prý nevyšlo. A motoristé, jejichž program já z velké části podepisuji a podotýkám, že dnes na novinkách je volební kalkulačka, kterou jsem poctivě vyplnil a vyskočil mě motoristé, že ze 70% máme shodu a že bych je měl volit. Nicméně, ty výsledky pořád ukazují mimo sněmovnu. A tak to řeknu na rovinu, kde dělají chybu Macinkovci?
0: Tak já zaprvé k tomu programovému. Já jsem neviděl tadyhle to a ještě jsem si nikdy tuhle volební kalkulačku v životě neudělal, ale já a priorně předpokládám, že ze všech politických stran kandidujících v naší sněmovně by mě to dalo stejný výsledek jako vám, že by mě ze všech programů byl nejbližší program motoristů. Čímž vy jste řekl 70%, to si nedovedu odhadnout, ale samozřejmě se můžu zbláznit názory, které mají na školství, a můžu se zbláznit z názorů, které mají na zdravotnictví třeba, to, nebo to nejde, ale připouštím a odhaduji, že bych ze všech politických stran se nejvíc shodnul s nimi. Ano, to rád podepisuji a říkám to tady nahlas.

Legendy a osobnosti. Benjamin Siegel. Benjamin Siegel, zvaný Bugsy, se narodil 28. února 1906 a zemřel 20. června 1947. Jako jeden z prvních na světě dokázal odhadnout, jaký se v Las Vegas skrývá potenciál. Bezesporu se podepsal na tom, že se o město začala zajímat mafie. Na druhou stranu mu historici připisují také mnohé zásluhy na rozvoji města. Bugsy se narodil v Brooklynu rakouským přistěhovalcům. Ještě jako teenager se začal věnovat mafiánskému řemeslu, když s kamarádem vydírali obchodníky, kradli auta a páchali násilné trestné činy. V roce 1939 byl dokonce obviněn z vraždy. Už tehdy se o něm psalo jako o Bugsym, byť tu přezdívku neměl rád. Traduje se, že se nikdo neodvážil použít toto oslovení přímo Bugsymu do očí. Později se dal dohromady s Lucky Lucianem a Frankem Costellem a společně vydělali velké jmění na prohibici. Zatímco Luciano byl považován za hlavu gengu, Bugsy vraždil a tloukl lidi. Tohle řádění se mu nakonec málem vymstilo, když si znepřátelil konkurenční gengy. A tak se Bugsy přestěhoval do Kalifornie, kde se brzy rozkoukal a dělal si mocné přátele ve filmové branži. Na jednom večírku údajně Bugsy potkal i Goebbelse a Göringa. Říká se, že za jejich antisemitské názory je chtěl hned na místě zabít, ale přátelé mu to měli rozmluvit. Co je na tom pravdy, to se už dnes zjistit nedá. Bugsy byl každopádně horká hlava a o tom není sporu. Osud Bugsyho zavál až do Las Vegas, a to v roce 1945, kdy tam již stálo několik menších kasín. Seznámil se s majitelem sítě nočních klubů Billem Wilkersonem, kterému chyběly peníze na dostavbu kasína. Bugsy vycítil příležitost a rozestavěné kasíno od něj koupil s tím, že objekt dostaví jako luxusní rezort zahrnující kromě kasína také velký hotel, bazény a restaurace. Jedna z legend praví, že komplex pojmenoval Flamingo podle své přítelkyně Virginie, která měla tak dlouhé a štíhlé nohy, že jí Bugsy romanticky oslovoval Plameňáku. Jiné prameny uvádějí zcela odlišnou informaci o původu názvu Flamingo. Údajně ho vymyslel už Wilkerson, a to díky své vášni pro exotické ptactvo. Bugsy měl velké plány. Do Flaminga chtěl lákat ke hře nejen místní velké hráče, ale i turisty. Proč by si návštěvníci z celého světa nechtěli přijít zahrát a utratit 50 nebo 100 dolarů, říkal si v té době Bugsy. Jenomže hotelier Siegel se při stavbě několikrát dostal do podobných potíží jako Wilkerson. Nakonec si musel půjčovat od mafiánů. Celkem stavba spolykala 6 milionů dolarů, o 4,5 milionu více, než předpokládal. Dnes víme, že za problémy stála i Bugsyho neskušenost, které využívali někteří dodavatelé stavebního materiálu. Ti mu často prodávali stejný materiál několikrát za sebou a Bugsy to nebyl schopen odhalit a platil a platil. Kromě toho mezi mafiány také panovalo přesvědčení, že si Bugsy peníze ulívá do Švýcarska, kam často létala jeho přítelkyně Virginia. To byl samozřejmě hřích, který se neodpouští. Koncem prosince roku 1946 měl Bugsy dokonce hodně na kahánku. 22. prosince se Lansky a Luciano ještě s několika mafiány sešli v Havaně na Kubě a měli k projednávání jediný bod programu. Kasino ve Vegas a odstranění Benjamina Siegla. Bugsy ho zachránilo, že ho Lansky považoval za přítele a přesvědčil ostatní, aby dostal ještě šanci. 26. prosince 1946 Bugsy kasino otevřel, i když ještě nebylo dostavěné. Chtěl dodržet předem stanovený termín. Jednalo se o velkou pompézní akci, na kterou byla pozvána spousta filmových hvězd. Akce ale nakonec skončila fiaskem. Lidem se tu nelíbilo a výhry si hned odnášeli jinam. Kasino zkrátka vůbec nezaujalo. Z červených čísel se dostalo až v květnu roku 1947. To už ale Bugsy mu nepomohlo. Možná naopak. Mafiáni, konkrétně Lansky, Costello, Luciano a Genovese, nad ním vyřkli definitivní ortel. A tak Bugsy ho 20. června 1947, ve chvíli, kdy si doma četl v křesle noviny, někdo zastřelil. Bylo mu 41 let. Fotka jeho rozstříleného těla vyšla druhý den v novinách. Kdo vraždil, se nikdy nezjistilo. Na pohřeb přišlo Bugsymu 5 lidí. Virginia mezi nimi nebyla, nacházela se totiž ve Francii a později ve Švédsku, kde žila z peněz nakradených ze stavby hotelu.
Později v roce 1966 byla nalezena mrtvá. Oficiálně kvůli předávkování prášky, ale někdo jí zřejmě k sebevraždě pomohl. Dlužit mafii se nevyplácí. Flamingo po smrti Baxiho převzali lidé Mayera Lanskyho. V 70. letech komplex přebrala rodina Hiltonů a přejmenovala ho na Flamingo Hilton. Okamžitě se začalo s velkou přestavbou. Poslední zbytek Baxiho Flaminga byl zbourán v roce 1993. Baxiho odkaz ve Flamingu připomíná jen pamětní deska. I tak jde ale o doslova poutní místo pro lidi, kteří o Las Vegas něco ví. Baxi totiž skutečně přispěl k tomu, že v Las Vegas svého času vládli gangstři, kteří z města paradoxně učinili pro běžného občana naprosto bezpečné a čisté město. Věděli, že pokud by se ve městě kradlo a ženy by se bály v noci na ulici, nikdo by sem nejezdil. A tak tu byla kriminalita skutečně téměř na nule. O mafiánech to pochopitelně neplatilo. Ti se mezi sebou vraždili o 106. Byť se vedou spory o to, do jaké míry Baxi přispěl i k rozvoji města, jisté je, že pro spoustu místních je legendou a navždy jí také zůstane. Ostatně postava tak trochu psychopatického Moe Greena v trilogii The Godfather je inspirována právě Baxim. A dočkal se i vlastního biografického filmu Baxi z roku 1991. Do Flaminga můžete zajít i dnes. Jedná se o vůbec nejstarší rezort, který je na stripu dodnes v provozu. Steve Wynn. Steve Wynn je ve Vegas opravdovým pojmem. V 90. letech investoval do vybudování Las Vegas stripu a vyplatilo se mu to. Dnes mu patří 4 obrovské nemovitosti v Nevadě a Macau a se svými 3 miliardami dolarů na kontě je 512. nejbohatším mužem na světě. Golden Nugget, The Mirage, Treasure Island, Bellagio, Wynn, Encore, jména světoznámých rezortů, které nechal postavit Steve Wynn. Je židovského původu, narodil se v roce 1942 v Connecticutu a svým způsobem měl k hernímu průmyslu vztah už od dětství, a to díky svému otci Michaelovi. Ten vybudoval na východě Spojených států síť herních salonů s hrou bingo. Jak uvedl časopis The Times, byl to právě otec Michael, kdo sobě i tehdy 6letému Steveovi změnil příjmení z Weinberg na Wynn, aby se rodina vyhnula protižidovské diskriminaci. Wynn vyrůstal s rodinou v newyorské čtvrti Utica a maturoval v roce 1959 na soukromé chlapecké škole. Na univerzitě v Pensylvánii vystudoval kulturní antropologii a anglickou literaturu. Otec Michael sice vybudoval rozsáhlou síť herních podniků, ale rozhodně se nedá říct, že by mladému Steveovi vyšlapal cestičku. Možná by i rád, ale nestihl to. Zemřel totiž v roce 1963 kvůli zdravotním potížím způsobeným operací srdce. Dokonce se ani nestihl podívat na promoci svého syna a nestihl se ani vypořádat s dluhy ve výši 350 tisíc dolarů. Rodinný podnik po otci převzal mladý Steve a dařilo se mu tak dobře, že brzy mohl investovat do prvního podílu v hotelu Frontier, kde jinde než v Las Vegas, kam se v roce 1967 přestěhoval i s manželkou Elaine. Rozkoukal se zde velmi rychle a nezajímal se zdaleka jen o hotely a kasína. Mezi lety 1968 a 1972 například vlastnil firmu, která obchodovala s alkoholem. Později se ale začal zaměřovat vyloženě jen na herní průmysl. V roce 1971 se zbavil několika menších podílů, aby si mohl dovolit kontrolní podíl v obřím kasínu Golden Nugget Las Vegas. Z obyčejné herny se pod Wynnovým vedením stal z Golden Nugget moderní a rozsáhlý rezort hotelů a kasín. Byly to právě podniky jako Golden Nugget, které do Las Vegas lákaly bohaté a úspěšné. Svého času tu jako hlavní hvězda vystupoval i Frank Sinatra, s jehož rodinou se Wynn dobře zná a po svém oblíbeném zpěvákovi dokonce pojmenoval i restauraci v hotelu Encore. Wynnův rozlet pokračoval zejména v 90. letech. Když Wynn na konci roku 1989 otevřel kasino Mirage, byl to v té době opravdový zázrak. A je jim ostatně se svou vroucí sopkou v parku před hotelem dodnes. O rezortu Mirage se dozvíte více v jiné kapitole. Podle knihy Biography Stephen A. Wynn mělo otevření Mirage důležitou úlohu v lasvegaských dějinách zejména kvůli tomu, že rozhýbal i ostatní investory.
Ti během 90. let nalili do stripu 12 miliard dolarů. Mirage byla svým způsobem změnou i pro Wynna. Bylo to úplně první kasino, na kterém se podílel kompletně od prvních náčrtů na papíře po samotnou stavbu. Do té doby vždy jen obchodoval s podíly již fungujících kasín. Steve Wynn tehdy na Mirage vsadil všechno, co měl, konkrétně 630 milionů dolarů. Málo kdo tehdy věřil, že se taková investice může vyplatit. Podobně luxusní kasíno v té době v Las Vegas ještě nebylo. Ale povedlo se. Hotel prosperoval a Wynn se tak navždy stal součástí historie Las Vegas. Dalším projektem byl Treasure Island, který Wynn postavil místo severní části parkoviště hotelu Mirage. Poprvé se hotel otevřel roku 1993 a stál 450 milionů dolarů. A ještě jedna zajímavost. Hotel Treasure Island bylo první místo ve Vegas, kde se pravidelně koná show Cirque du Soleil. Jakoby Wynn chtěl dokázat, že i když postavíte nejopulentnější stavbu ve Vegas, vždy se dá postavit něco ještě bláznivějšího. Přesně to se totiž stalo v roce 1998. Rok, kdy své brány otevřel hotel Bellagio. Stál neuvěřitelných 1,6 miliard dolarů, čímž se zařadil mezi nejdražší hotely světa. V té době byl dokonce skutečně nejdražším hotelem na celé planetě. Bellagio zřejmě popíchlo ostatní investory k dalšímu rozkvětu Las Vegas. Krátce na to totiž ve městě začaly vznikat developerské projekty jako Venetian, Mandalay Bay a Paris Las Vegas. Na konci milénia se Steve Wynn začal angažovat také v americké Biloxi, kde postavil hotel Bow Rivage s 1800 pokoji, aby se z oblasti později stala turisty velmi vyhledávaná atrakce. Říká se, že Bellagio se původně měl jmenovat Bow Rivage, ale poté, co byl Wynn na dovolené v italském regionu Bellagio, si název rozmyslel a změnil právě podle tohoto italského města. V roce 2002 založil společnost Wynn Resorts Limited a o dva roky později se stal dolarovým miliardářem. O rok později Wynn otevřel v té době opět rekordně nákladný hotelový komplex Wynn Las Vegas. To už se ale začal porozhlížet i za hranice USA, konkrétně do Číny, kde se v té době pořádalo jakési výběrové řízení na koncese potřebné k provozování kasín. Wynn jednu z nich vybojoval a otevřel se mu tak nový trh – Macau. Místo, které podle některých názorů umí Las Vegas v mnoha ohledech překonat. Podle údajů z roku 2014 ovládá Wynn v čínském Macau přes 265 tisíc čtverečních metrů kasín. Po vstupu na čínský trh začala i další expanze v Las Vegas, kde Wynn dokončil hotelový komplex Encore, který zaměstnává tisíce pracovníků. Steve Wynn je v USA také uznávaným sběratelem umění, které navíc rád vystavuje ve svých hotelech. Stal se například prvním člověkem, který měl v soukromém vlastnictví obraz od Johannese Vermeera. V roce 2006, kdo si po telefonu anonymně vydražil obraz Giudecca La Donna della Salute and San Giorgio od J. Turnera. Anonymní dražitel nabídl 35 milionů dolarů. Wynn se ke koupi nikdy oficiálně nepřiznal, má se ale za to, že obraz koupil on. Jeho největším sběratelským kouskem je ale obraz Le Rêve od Picassa. O tom později. Pozoruhodný je Wynnův osobní život. V roce 1963 se oženil s Elaine Pascal a rozvedli se v roce 1986. O pět let později se ale opět vzali, nicméně v roce 2010 se rozvedli podruhé, zatím naposledy. Traduje se, že kasino Desert Inn v rezortu Wynn bylo narozeninovým dárkem pro Elaine. Ta po rozvodu zůstala ve Wynnově firmě jako vysoce postavená manažerka, po bok Wynna se ale postavila jiná žena. Jmenuje se Andrea Danenza Heisen. A Wynn si ji vzal v roce 2011 během přepichového obřadu přímo v hotelu Wynn. Steve Wynn má dvě dcery, Kevin a Gillian. V roce 1993 dceru Kevin unesli dva pachatelé, propustili ale poté, co jim Wynn zaplatil v hotovosti 1,5 milionu dolarů. Oba pachatelé byli dopadeni, když si jen pár hodin od převzetí peněz šli koupit v Kalifornii nové Ferrari. Na závěr ještě jedna zajímavost. Steve Wynn je vegan. K rozhodnutí nejíst maso dospěl v roce 2010 poté, co viděl dokument Micka Andersona Eating.
Wina navíc údajně znepokojují i zdravotní rizika, která má konzumace masa přinést. Poté, co se stal veganem, nechal na jídelníčky všech svých restaurací přidat veganské pokrmy. Steve Wynn je nejen majitelem dnes pravděpodobně nejluxusnějšího hotelu v Las Vegas, ale také jeho výkonným ředitelem. Celý jeho životní příběh nepochybně patří do kategorie americký sen.

si za to staletí zažil. Tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd, a co je lží,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Říkala mě jedna známá, která prodává prodavačku v obchodním centru jednom a mají takový ty na zkrášlování domácnosti, kdy umělý kvítka a takhle kraviny. A říkala, že normálně pozorujou velký nárůst prodeje svíček. A říkala, oni mají takový třeba za 600 takovouhle svíčku, jo. Za 600 korun. A on říká, ty máme všechny vyprodaný, lidi si kupují i svíčky a já podezírám, víte, ty okolnosti z toho, že někteří lidi z toho mají takový trauma, z čeho zaplatit ty energie, že si doma večer osvítí svíčku, u toho možná čte nějaký.
2: A když vás poslouchám, jestli ta svíčka je za 600, nebude to nakonec dražší než ta lipská elektřina?
1: No ona vydrží svítit třeba strašně desítek hodin.
2: Jo.
1: To jsem viděl jednu já za 600, já nevím, kolik
2: jsem. Já jsem myslel na vás, protože vím, že jste takový úpěnlivý čtenář,
1: já
2: že čtete
1: už
2: po večerech hodiny, tak.
1: Ne, já už jenom za denního světla.
2: Jo.
1: Jak se setmí, tak já zhasnu, vypnu plyn a připravím si vedle postele dva svetry a lehnu si a probudím se, až se zase rození.
2: No, tak je vidět, že strachy stane.
1: Žádná televize, nic. Přece já nebudu podporovat diktátora.
2: Jasně. Děláte to dobře.
1: Protože mně se teď velmi líbilo, já jsem na Facebooku někde četl, jak si dělají všichni strandu z té Adamové kvůli tomu svetru, jo? Pekar Adam.
2: To je hloupý, ne?
1: No nemají, si, není to
2: spravedlivý. To není fér, ne?
1: Není to fér.
2: Já v tom cítím něco i genderovýho.
1: Tak to já ne,
2: si myslím, že to je kvůli tomu, že je to žena.
1: Jo, že to je žena. No, ale
2: je to šovinismus takový.
1: Krásný novotvar nebo krásný termín tam někdo psal. Nějak v souvislosti s tou Pekarovou a s její kauzou svetr, že musíme toho Putina usvetrovat.
2: Jo.
1: Představte si, že ona si to opravdu myslí.
2: To je na tom to nejhorší, co?
1: Ona normálně říká v těch debatách, že když teda snížíme tu teplotu a vezmeme si ten svetr, takže to je to, co toho
2: kdyby Putina plácela ty nesmysly a člověk věděl, že tomu nevěří, co? Ale ona je plácá, ona tomu opravdu asi věří.
1: Kdyby to byla prostě obyčejná žena z lidu, třeba rolnice nebo něco, jo? A je dobrá v jiném
2: a
1: oboru.
2: A není? Ona nějak o sobě psala, ne? Že pochází ze skromných poměrů a tak. Není? Nebyla
1: Nevím. Nevím.
2: Nedělá někdy třeba u Jurečky na farmě? Nebo?
1: To nevím. Co? Nevím, jaká minulost jí předcházela, ale já jsem četl něco o neziskovce nějaké, ale to nevím, jestli je pravda. Ale ona je předsedkyně sněmovny. Představte si, že sem přijede někdo do té sněmovny, nějaká delegace ze světa a vy tam sedíte, ona tomu velí a třepete se strachem, co plácne. Protože ona to nemá moc dobře jako ani ještě lidsky to není zralý, no prostě. A to už jsme tady říkali. Usvetrujeme Putina.
2: Já myslím, že se děsí toho.
1: A svetr už jí zůstane do chvíle, než plácne něco dalšího.
2: No a co svetr? Dva svetry.
1: Dva svetry, jo.
2: Jeden svetr má Síkela a dva svetry má ona.
1: Neskutečný. Neskutečný.
2: No a počkejte, ale svetry, Ježišmarja, vy byste to hned opustil. Vy jste začal plést. Vy jste myslíte, že svetr s těma růžovými zádama.
1: Potřebuji vám vzít míru dneska.
2: Jo?
1: No.
2: A doufám, že to dopletete, protože blíží se podzim. A
1: už na tom
2: já jedu. Na vás spolíhám, chci mít dva, už tak na jako tom, vy.
1: No pozor, zlomila jsem jehlice včera.
2: Kupte si ten šicí stroj, nebo pletací, ne?
1: No pozor, to mě tady nějaký posluchač Vilzonky psal, že mi ho dá zadarmo, že ho má po manželce.
2: Tak si ho vemte a koukejte ples.
1: No ale to bude nějaký složitý hrozně.
2: Ale nebude. Vy jste bedná, vy to
1: jo, myslíte. Nebojte se na vás, myslím, se svetrem, ale trápí mě jiná věc. Oni pořád mluví o svetru, ta paní Pekarová, ale co porožky, co nohy?
2: Si říká, nohy v teple, co? Základ.
1: Na to nám ještě nedala žádný recept, jestli si máme koupit nějaký zimní, lyžařský nebo...
2: Ale poč, a nejedná o tom dneska vláda?
1: O ponožkách?
2: Jo.
1: Tak já nevím.
2: Je to možný, ne?
1: Tak ono už je celkem jedno, o čem jedná vláda, ne?
2: Je, ale myslím si, že by mohli přidat ke svetru ponožky. když je tak sleduju.
1: No je to logický, je to logický.
2: A nebo punčocháče nějaký, ne, pro všechny. Co? Pamatujete z dětství?
1: Takový...
2: Na zimu, jako pod...
1: Jo.
2: Tak já myslím, že bychom mohli teď nosit punčocháče.
1: Jägerovo prádlo se tomu říká, ne?
2: No to nebyly úplně jägerovky, to byly fakt ty punčocháče s tím vzorem takovým. Pamatujete
1: si? Já vím, pamatuju, no.
2: Jägerovky jsou, ty jsou hladší. Ale klasický punčocháče dětský, tak to bychom teď mohli, co? Jako se šily roušky, rouškománie, teď je svetrománie a pak by to ještě chtělo, ne? Punčocháče.
1: No ne, něco přijde, no. Ale kdy tak typujete, pane Holče, že nás přejde ten humor tady z toho a že nám přijdou první složenky?
2: No říjen. Říjen. Začne pořádná topná sezóna, tak se přestanete smát i vy?
1: Já se taky bojím, no. Já ale hledám unikové cesty.
2: Jo, a máte už nějaký? Mm-hmm. Jo, kam?
1: Mám dvě. Kam? Jednu vám nemůžu říct, protože by to nebylo pro vás překvapení, až zazvoním u vás. A,
2: no tam můžem říct, že se neotevřou dveře.
1: A jedno, ještě jsem si říkal, že se zkusím vetřit k paní produkční naší. Ona je hodná, ona mě to neodmítne.
2: Tak já myslím, že máte něco svýho a vy jste taková pijavice trochu.
1: No pijavice, no, tak nebudu mít na složenky.
2: Nechutný.
1: No. A někde prej až 1000% elektrika.
2: Musíte se o sebe postarat sám? Ne se spolíhat na ostatní.
1: Já spolíhám na ČES.
2: To jsem chtěl říct. To je naše jistota.
1: Ale přivedli to. Nejhorší na tom je, že ještě pořád, už to je v katastrofách, myslím, oni ještě pořád nic nedělají. Ještě pořád jim to, ne, jim to určitě došlo, ale buď to dělají v žoldu někoho, nebo se bojí udělat nějaký krok, nebo něco, ale nic se neděje.
2: A divím se, že... Šváby?
1: A divím se, že nevystoupí prezident. Aby ty lidi uklidnil.
2: Co myslíte, že by měl říct?
1: Měl by říct, že situace je takhle brutální, že ti lidi mají... No co on vlastně měl říct? No.
2: Vidíte?
1: No, no. Já nevím, co měl říct.
2: Ne, že by odněkať z Lán nebo z Hradu začal téct plyn a rozbila se elektřina.
1: Ne, tak měl by třeba říct, tak když jako nejsou schopni jednat...
2: Tady prezident, přebírám velení.
1: Tak to zkusím vyjednat já. Dejte mi mandát a já vyrazím s panem Nejedlým do Ruska nakoupit plyn.
2: Tak můžou sednout na vlak, ne, taky? Takový trošku jako tajnej. A najednou se zjeví v Moskvě. Rozbalej mapy. Co?
1: Já vím, že to je hrozně nepopulární, protože mě se chce říct, že jo. Ale bojím se, že se změní názor řady lidí v okamžiku, kdy budou první složenky, kdy bude fakt zima.
2: A teď už se mění, to vidíte, jak se mění i veřejný mínění z těch průzkumů.
1: Jo.
2: Preference stranu, jasně.
1: A jaký jsou preference?
2: No tak vidíte, že ano, jasně, vede ODS, ta padá, třetí SPD, posílená.
1: Dobře, ale...
2: A dál jsou samý pěti strany.
1: Ale
2: tři strany vládní jsou pod kolem hranice volitelnosti.
1: Ale myslíte si, že ano, to vyřeší?
2: Ne, jenom říkám, že v tom máte i odraz toho, jak to lidi hodnotí. A pak máte průzkumy veřejného mínění, kde lidi říkají, vláda pro nás dělá prd, prostě její priority se míjí s naší realitou a to, co čekáme od vlády a tak dále. Takže tam je to úplně jasný. Proto 3. září.
1: No, mimochodem, půjdete?
2: No, je to možný.
1: Jo, že byste se šel, mohl byste udělat reportáž, ne?
2: Ne, tak já bych tam mohl chýt
1: XTV, Petr Holec?
2: Ne, já bych tam mohl chýt zopakovat to, ne. Nějakou hysterii.
1: No tak pozor, to budete až několikátý v pořadí, protože těch tam bude dost.
2: Takže v první řadě bejt.
1: Já jenom doufám, že se nic nepřihodí. Že se nikdo s nikým neposeká, že nebude tam žádný strkanice. A ještě něco horšího, protože paní Černochová by v takovém případě řekla, že jí těch lidí není líto.
2: Ale já bych tam mohl jí zařvat, ne? Jako na Fialu, na premiéra, hajzle, zloděj.
1: A on tam nebude.
2: Ale uvidí to potom z televize, ne? Uvidí mě.
1: No a co, kdybyste tam promluvil?
2: To bych mohl taky. A nebo bych tam mohl zaspívat.
1: Zaspívat?
2: Zaspívat.
1: No tak to můžete.
2: Někdo by mi třeba z Varu poslal písničku nějakou.
1: Jo, tyhle ty ženy. No. Levej blok, nebo volný blok.
2: Volný blok? Paní, to fungovalo, to zabralo.
1: Paní Bobošíková.
2: To zabralo.
1: No jasně, no. Ale víte, pane holče, na druhou stranu naše paní produkční se učí hrát na kytaru a už umí Tálinský rybník a Na okoře cesta.
2: Tak tam může vystoupit, ne?
1: No ne, že by vám mohla zabrnkat, no. A vy byste to tam mohl.
2: Zarecitovat, ne? Něco.
1: Já bych...
2: Byste mohl napsat nějaký hezký slovo?
1: Já bych vám napsal debilní rýmovačku.
2: No to, o tom nepochybuju.
1: Nebo bych oslovil toho básníka, co byl s paní Bobošíkovou a Lipovskou a s panem Volným, jak je tenhle ten spolek, co spolu vystupovali. Jak tam říkal, že panu Volnýmu díky za naši vlast a já nevím, co tam bylo všechno. To bylo dobrý. Já bych ho sehnal, ten byl z Karlovy Varu.
2: A nebo by nám to mohl napsat Zdechovský, europoslanec, lidovecký. Víte, že je to básník?
1: No já
2: to vysvětluje nohý.
1: Kalousek je básník.
2: No to jo, ale takový cynický, ale Zdechovský je lirický, takový mácha.
1: Na to já moc nejsem.
2: Já vím. No.
1: A pan Zdechovský, no...
2: Já tak mohl by nám něco napsat takového intimního, píše intimní takový verše.
1: Znáte nějakou báseň od pana Klauska?
2: Ne, z hlavy. To ne. Nebudu nosit v hlavě, ale...
1: No, prý jsou vtipný, jako já jsem žádnou neslyšel.
2: Jo, tak to můžete zarecitovat vy. A já bych si vzal něco takového opravdu intimní lirického od pana Zdechovského. No.
1: Tak jo, tak chcete telefon?
2: Slíbí se do půl těla, jako on většinou bývá na fotkách.
1: Bývá, jo, no, já to...
2: A on se fotí sám.
1: Jo, takhle. Ale on je prý nějaký level marketing, jo? Že prý prodával nějaký pojištění nebo něco.
2: Já se hrnce.
1: Nebo hrnce, jo?
2: Možná nějaký hrnce důchodců, já
1: tak
2: nevím.
1: Proč ne? To je hrnec, je dobrá věc.
2: To víte, jo.
1: No ale je to taková marné lásky snaha, se tomu říká.
2: Co?
1: Pan Zdechovský.
2: No to je, no.
1: Je to totiž takový jako neuvěřitelný. No. A říkal v XTV, že opakem dezinformace je informace.
2: To je moc moudrý, já si to pamatuju.
1: To se tak přihodí.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: A má mandát na další několik let. To na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, odkud ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál, jo. To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

0: Já jsem teď zažil takovou hezkou historku. Jeli jsme k dceři a zastavili jsme si v Říčanech, na tom farmářském trhu, nakoupili jsme. A já přijdu k tomu autu a říkám, pro Krista pána je to možný, protože někdo zaparkoval tak, že nejen, že jsem nemohl otevřít dveře, ale nemohl jsem, ani bych tam prostě, tam bylo 10 cm mezi těmi auty. Helenka, že, tak já si říkám, prosím tě, ty nikam nelez, já tam se pokusím přelíst. A teď jsem, protože to bylo její auto, menší, tak já jsem přes hrůza. A teď jsem už byl opravdu naštvaný a koukám v tom autě, který zaparkoval, sedí nějaká paní, že, a ještě navíc otočená zády a říkám, podívejte, ta káča se ani dělá jako, že o tom neví, že jaký obtíže nám tady způsobuje, že, a teď jsem zoufalý, jsem tam do toho do lesa, vytočím to. Všiml jsem si, že okýnko u ty ženský, u ty hlavy bylo pootevřený. Tak jsem vytočil svoje okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto bezohledný. A ta hlava se otočila a byl to Bernardín. Aby zachoval si prostě ten přístup.
1: Důstojnost.
0: Tak se ne, vyřiď mu to.
1: Já už se začnu štěkat.
2: No, ne.
1: Ale to mě připomnělo. My jsme seděli přece v šatně s Bohouškem Záhorským. A ten přišel do šatny, stoup si jako Kristus a začali ho oblíkat. A pak došlo k ponožkám. To musel sám. A říkal mě vždycky, teď na mě nemluv, teď se jdu potápět. Třikrát se nadech a šup, už jdu dole.
3: A oblíkal ponožky.
2: To jsem zažil tohle. Pamatuješ ještě starého pana Gáju v ABC?
0: No jistě.
2: V garderobě.
0: Jistě.
2: Jak oblíkal Dušinku Vrbskýho, to samý. Ten na sebe nešáh, hele. Ten se postavil a ten lítal kolem mě a rval z něj kabát a poklopec rozem, všecko, kaničky u bota. On jenom stál dělek a vykládal ty kraviny.
0: Ale že? Hlavně mluvil a mluvil. Ještě gestikuloval.
2: A poslechněte, a to si představte, a ona šla, a tamhle ta šla.
1: Ano, nechtěl do toho rukávu.
0: Ježiš, Dušinka Vrbský, to byl už stařičký pán, stařičký náš pan kolega, když my byli mladí.
2: No jo.
0: A hrála se nějaká hra, kde on měl v prvním jednání začátek a v posledním jednání rozuzlení. A začínali jsme hrát a už se blížil jakoby začátek neboli jeho nástup a on nám něco vyprávěl šatně a povídal, a to máte tak, a teď já jsem přišel a ona tam stála takhle, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, na scénu, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, já vám to dopovím potom. A odešel, odehrál, vrátil se, no, ona tam stála takhle opřená a v tu chvíli přiběh inspicient, říkal, co jste to, pane Vrbský, proved? Vy jste místo prvního jednání odehrál to poslední. A všechno jste... A jeho reakce byla, a mně to bylo divný, co tam dělá ten pelar.
1: No jo.
0: Celý.
2: Jo,
1: ale že ty si vzpomněl

0: Jo, Martina Růžka. Já s ním zažil takovej srant, ale doopravdy. My hráli třeba Měsíc nad řekou a on hrál Roškota, no, starýho, já toho mladýho, že jo, s Janou Březinovou do sebe zakousnutý a on tam přijde s tím monologem a zásadně, ale doopravdy, tam byla replika, když se Vili narodil, vážil 9 liber. On zásadně říkal, když se Vili narodil, vážil 9 kilo. Jednou příběh na to jeviště a ani slovo. Tak se otočil do toho portálu a říká, děvenko, tak co bude? Ona nic, že to byla němá z portálu. Teď ji pamatujete všichni. Tak on šel, nalistoval si, přečet si ten monolog a vrátil se. Ale co tam máš dělat? Nebo hráli jsme Syrana, ale to bylo už po tom infarktu Ládi Brabce. Takže já zůstal v tom obsazení jedinej, ale hrál to Mixa s Blankou Bohdanovou. No a byla paštičkárna, že jo, a on všecky vyžene. Zůstane tam jenom Kristián a Syrano. A já tam měl repliku, a co s tím dopisem? Jak ho mám dát dohromady? Neumím vůbec psát. A ono má šáhnout a říct, i to nic. Už je tady. Já řekl tu repliku, najednou vidím, jemu vyjeli oči. Otočil se a přísám Bůh. Proskočil horizontem. Teď běžel v tom tyláku, běžel k těm schůdkům. Teď ty 3 schůdky nahoru, ty první dveře, druhý. Teď víš, že je v rekvizitárně. A teď já tam stál a mě běží vždycky hlavou verše. Když byl pašík malé sele, foukali mu do prdele. Nic jiného tě nenapadne. A teď je to prostě, dejme tomu, je to 30 minut, ale tobě to připadá jako celý den. Zase dveře, bum, proběh tím, měl kus scénáře v ruce a řval, i to nic už je tady. Pepa Mixa byl pověstnej vůbec. Když hrál Strakonického Dudáka, to byla režie ale Krejčova, takže chodníky a já nevím, točny, všecko tam bylo. Teď se podržte, on si nadhodil Dudy vzadu na horizontu, vzal štendr těma Dudama a vytahl až na Forbínu. A nevěděl o tom. Když se hrála Lucerna, takže celá hra se hraje o Lucerně. On první gesto, který udělal, že rozmlátil o portálu Lucernu, nebylo o čem hrát. A pamatuješ, krev a pot, Holiday on Ice.
1: Ano.
0: To bylo strašné. Jak tu vždycky mu vyjeli takhle v opratě.
2: No, s tím já jsem se setkal v Lírovi, protože on byl nade mnou, když já jsem pod ním ležel polonahej a ty nudle, když mu tekly, tak já to už... Nemůžeš, je to král, že jo? Nemůžeš rovnou tak jako ucukat. Tak já jsem se tak vyvažoval, že jo, aby jsme se nespojili, protože...
0: Aby tě nevznučnul. No,
1: ale Martin Růžek byl přece mistr škrtů. Jednou hrál mýho tatínka a máme se potkat. A jo, on byl fanda přece do fotbalu.
0: No, Slávie.
1: Slávie, že jo. A ona Slávie hrála. No a to se mu velice nehodilo, když ho volali na scénu. A byla to chvíle, kdy se potká se synem, se mnou, a já mu tam povídám, milý tatínku. A teď jsem měl takovýhle poměrně dlouhý povídání, tak jsem se rozhodl, že tě poslechnu. Mařenka se mně líbí, já už nevím, co to bylo za text, a měl si pravdu, já se budu snažit a vezmu si ji, jo, něco takového. Setkáme se, on spěchal na ten fotbal, já se nadech, chtěl jsem říct, milý tatínku, ani to jsem neřekl, Růžek povídá, já vím, chceš se ženit, a už šel pryč. A byl konec. Měl jsem
0: on
1: poroli.
0: Byl předsedou nějakého fan klubu Slávie, a měl nějaký velký zasedání a večer se hrál Beckett. Dlouhý představení. Becketa hrál Radovan Lukavský, ten nezryklý nikdy. Že jo? A ten Martin Růžek obešel techniku, všecko, co bylo možné. I poprosil toho Radovana. A to představení se zkrátilo o 3/4 hodiny. Tam bylo, a to bylo přesně, co ty říkáš. Přicházeli po slovem, vím, běž, neznám. A teď tam chodíval Bejraška a Pepa Grůz chodili hodinu před začátkem do klubu, ten si dal fernet, ten si dal ty korejské cigarety. Jo, tady stál pánek ve vrátnici, oni vešli do divadla a šli rovnou. To bylo nejkratší představení, který jsem kdy v životě hrál. Ale bylo vynikající, pozor.
3: Tam. Ale přitom se hráli představení hezky pomalu. Já někde tu historku slyšel, jak oni hráli někde karty na jevišti, protože paní opravíte, a tam Rudla Hrušinský, Růžek a ještě někdo, a zapomněli text. Takže dělali jako, že dál hrajou karty, a když furt nikdo nic neříkal, tak se ten Rudla Hrušinský zvedl, šel do portálu, vzal si tu knihu, nalistoval to, zavřel, vrátili to, sedl si k tomu, k těm kartám a řekl, tak pánové, moje to není.
4: To bylo v té Malina.
2: No, stará dobrá kapela.
3: Starý kapela.
2: A to Růžek právě, když nevěděl, jako, jestli má vyhrát nebo prohrát. A to je docela důležitý. Tak prostě to vzal ty, jak udělal, a to vyletělo směrem k nápovědě, on tam dole z pozemí. Sebral to tam, nabral a říkal, no tak ty máš svrška, já mám osmičku.
4: No jo, to bylo v kapelu.
0: On byl mistr. Hele, my hráli Hnízdo Tetřeva Hlušce, to se hrálo v Adrii. A on na Forbíně, on mě měl říct, Igore, podej mi trepky. A on říká, Petře, podej mi trepky, to hlediště tak jako malinko se zavlnilo a on se otočil do toho hlediště a říká, no Igore, no co? Hrálo se.
2: Měl problém
1: Růžek většinou
2: se jmény, s ruskými jmény.
0: No, idiota, když jsme.
2: Ano. No. A všem říkal holubku nebo holubičko.
1: Ano,
2: a Kaloč, který to režíruje, říká, pane Růžku, prosím vás, nedělejte mi z toho holubníka.
1: Nedbal hrál mýho tatínka a já hrál Pubu, jugoslávská hra, těžko se to pamatuje, Puba. A hrajeme a já mám takový dlouhý monolog, ty jdeš žrát nebo co, tak si to vem rychle, jinak já nemůžu vyprávět.
3: Tak počkej, tady vem to budeš stříhat, no. Tak vem si to celý.
1: Tak, vem si to, no, dobrou chutě. Tak už můžu?
3: Tak, hrál si Pubu.
1: Hrál jsem Pubu, měl jsem dlouhý monolog, všichni to poslouchají, všichni mají skleničky, doutníky v ruce, je to horních 10 000 společnosti. A první se po mém monologu ozve můj otec, Nedbal, a říká, já myslím, že Puba má pravdu, ať podá žalobu. Jo? A on zapomněl, jak se jmenuju, jeho syn. Jo? A povídá, já myslím, že on má pravdu. Počkej, teď všichni sežrali ty doutníky a tohle to všecko. Byla pauza a povídá, to byla ostuda, viď, jak jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuješ. Já říkám, ne, pane profesore, toho si nikdo nevšiml, nepovídej, když jste tam lámali doutníky a žrali skleničky a lidi šuměli. To, jakže se v tom jmenuješ? Já povídám, Půba, pane profesore, Půba. Na scénu druhá půlka. Druhá půlka začíná, že já telefonuju, dozvím se nějakou tragédii a utíkám pryč kolem Hlaváčový, která hrála Abatyši, baronku. Jo? A je tam ještě otec, Nedbal. A já položím telefon, utíkám a za sebou mám slyšet repliku. A co bude se mnou, Půbo? Mě tu necháš? A ozvalo se. A co bude se mnou? Hupi, dupi, papu, pípo! Jo? No, Hlaváčová to nevydržela, začala se modlit a šklebit, jo, jako že pláče místo smíchu. A já kolem ní, a poslední moje věta bylo, klaním se, baronko, tak jsem to nevydržela, povídám, klaním se, barunko.
3: Tohle dělala Petr Štěpánek, když se hráli když se hrála Lucerna, jak se obnovilo tohleto, no tam mě taky angažovali, všichni v tom hráli, bať se hrálo sobota, neděle, odpoledne, večer a jediný, kdo nebyl alternovaný, byl Franta Filipovský, takže najednou, a on se začal asi bouřit, nebo se mi volali, budete hrát v Lucerně, a jsem říkal, co, no toho France, a já říkám, pro boha, s kým to budu alternovat, no s Filipovským, jste podobný typy.
0: No, tam byl nejlepší Vašku, pamatuješ ty, to byla tvoje, jak vždycky Jana Hlaváčová. Já se vrátím z krátkého snu do zlaté nudy. A Vašek.
3: Já vím, co jsi řekl.
0: Těsně předtím.
2: No ne, ona, to vzniklo tak, že ona mě při odpoledním představení říkala, ještě tu kasací, milosti, on říká, ano, ráda si ji poslechnu, jo. A já měl klarinet, který neměl
0: nic.
2: Jazyček, nic, klapky, nic, jo. V orchestřišti velká radost, že já budu hrát na to kopyto koňský. A já jsem říkal, tak pánové, overturu, jo, Kemrovi a Somrovi, jako víš, jako, že mi tam dají pár tónů. A to už se Jana lekla a řekla, ne, ne, anebo ne, až příště přijedu. A teď, říká, teď jdeme z toho jeviště, on říká, já kráva, co mi ten Vašek večer udělá? A teď chodila a dívala se, jestli nemá na vlečce něco položeného, rozumíš, nebo to, jakým způsobem jí...
3: Se pomstíš.
2: Odvděčím, jo. A když už byl tak poslední, že jo, závěr, tak já říkám, ještě tu kasací. A ona říká, ne, snad až příště přijedu. Já se teď vrátím zpět do zlaté nudy. A já jsem řekl, míti tak dudy. Ne, já se teď vrátím zpět, míti tak dudy do zlaté nudy.
0: Tam je důležitý to hodit.
2: Já to hodil přední.
3: Přesně přední,
0: jo. Co se pamatuješ, Láďa Brabec vběhnul jako Dvořan a má repliku, Hanička pryč a Lípa dosud stojí. A on vletěl, Lípa pryč a to jeviště takhle kleklo.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
1: Máš Saša?
0: No taky, máte nějaký drobný dárek?
1: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xavere úplně nějaký zmatený poslední dobou.
0: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval čtvrtek, Alexander.
1: Když Xavere, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
0: No, ale měl byste být vybavený.
1: Ale já nevím nic už.
0: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
1: Nějaký dopis, nějaký kompro?
0: Něco v ruštině třeba?
1: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
0: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
1: O tom nepochybuju.
0: Jo, já...
1: Je to vidět na vás.
0: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
1: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
0: No co tam mám ještě dát? Americkou?
1: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
0: Ne, to ne.
1: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
0: No, to já pro vás mám radu.
1: Jo?
0: No.
1: A jakou?
0: Zaprvé teda, pane Holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
1: Já to vidím.
0: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešního
1: Wilsonky. Neměl, musí, ne? To bude zlomit.
0: No, je, může být. My nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
1: Já mám jak Xaver líto i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
0: Jak to?
1: No kde teď má přátelé? Na východě, na západě, co myslíte?

0: Iva Vojtková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro vás v okamžiku, kdy uspějete a pokud je mi známo, tak máte velkou naději, tak ta spolupráce s Velkou Prahou takzvaně je velmi důležitá.
1: Ano,
0: umíte
1: ano.
0: si představit. Teď za těch okolností, o kterých víme, že tam běží kokain, že se tam nakupují prostitutky do konspiračních bytů, že tam europoslanec posílá svého asistenta, že nějaký pan mafián Redl vlastně řídí pražské firmy, že byste na ten magistrát jako starostka šla něco vyjednávat?
1: Já určitě budu muset na ten magistrát chodit něco vyjednávat.
0: To možná zažijete něco veselé.
1: Ne, já myslím, že se s tím srovnám a já věřím tomu, že ti lidé z ODS, kteří tam budou, v tomhle tom nepojedou. Nebudou takhle rizikoví jako někteří, kteří tam jsou teď.
0: No počkejte, když se podíváme na tu kandidátku na velkou radnici, tak jestli se něco nezměnilo, tak na druhém místě je třeba pan Pospíšil.
1: Ano. Já pana Pospíšila nechci teď hodnotit. Já se prostě upínám k našim kandidátům a myslím si, že tam to půjde a myslím si, že ten pořádek se tam zařídí.
0: Tomu rozumím, že ho nechcete hodnotit, ale vy s těmi lidmi možná budete muset velmi nakrátko spolupracovat.
1: Ano.
0: Tak si říkám, jestli vlastně to máte nějak vymyšleno, jak to provedete.
1: Já věřím, že ta negativa se do té spolupráce, že se v té spolupráci neodrazí. A jestli ano, tak tyhle ty věci budu řešit na místě.
0: Rasantně.
1: Určitě.
0: No tak na druhou stranu, když vám nabídnou kokain na nějakým jednání.
1: Já si ho nevezmu.
0: Nevezmete?
1: Ne.
0: Ani ze zvědavosti.
1: To bych si mohla vzít už dávno, kdybych byla tak zvědavá, než jsem.
0: Paní Vojtková, o čem to svědčí? To, co pozorujeme, celou tu kauzu, to je něčeho důsledek.
1: Já rozumím tomu, já jsem o tomhle tom přemýšlela a říkala jsem si vlastně ta léta, co jsem byla ve vězeňské službě, tak jsem se setkávala s různými vězni také, protože nejdřív jsem pracovala u odsouzených žen ve věznici Řepy a potom jsem pracovala na generálním ředitelství a jezdila jsem kontrolovat po všech věznicích v republice zacházení s vězni. A to byla hrozně zajímavá práce. A setkávala jsem se s těmi vězni a vlastně za ta léta jsem zjistila to, že nikdo z těch lidí, kteří páchají trestnou činnost, tak si nemyslí, že by ho chytli. Nemyslí si to. To jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o své výjimečnosti, chytrosti a nikdo nepředpokládá, jako samozřejmě jsou takový lidé, jsou takový ty klasičtí recidivisté, kteří do toho kriminálu chodí záměrně, ale většina z těch lidí nepředpokládá, že by se na jejich trestnou činnost přišlo a tak si myslí, že se něco takového stane. Ale na druhou stranu zase jsem se v životě setkala s pár lidmi, kteří byli vlastně médii, i třeba prvoinstančním soudem stíhání za něco, co se potom ukázalo, že to tak nebylo, jo, v dalších instancích. A takže bych úplně teď v téhle situaci tohle nehodnotila.
0: Jo, počkáme, jo. Až jak to dopadne tedy.
1: Tak.
0: Proč? Kladl jsem si otázku, kdykoliv mluvím s nějakými pražskými politiky a kandidáty, teď před těmi volbami, tak se začíná od dopravy. Doprava je v Praze opravdu největší problém?
1: Já si myslím, že to je jeden z největších problémů, doprava.
0: No ale ta Praha 3, když si tak promítnu, tak...
1: Tam taky.
0: Tak Koněvka je opravená, ne?
1: No ale i ty opravy, když si to vezmeme, tak ty opravy nejsou koordinované. Teď se třeba opravovala, já nevím, současně se dělalo na Olšancí a současně Želivského. Jo, to jsou věci, které prostě nejdou. Já si myslím, že my se podíváme i na tu koordinaci. Budeme chtít, aby tyhle ty všechny opravy, aby probíhaly tak, aby to bylo koordinované, aby se nestalo, že ti lidé budou v těch autech stát tam a tam. Jo. A spoustu věcí takových se mi nelíbí, zužování pruhů a když vede někde cyklostezka a vedle toho je ještě cyklopruh, tak to si myslím, že jsou věci, které jsou zbytečné.
0: No a to je také teď velké téma, ty cyklostezky a cyklopruhy. Mám pocit, že centrum Prahy jich je plné, ale těch cyklopruhů, ale nikdy tam nevidím žádné cyklisty. Mm-hmm.
1: To je i můj názor, já to taky nevidím. A myslím si, že já právě taková vize pro tu Prahu 3 je taková, že ta Praha musí být pro všechny. Jak pro chodce, tak pro motoristy, tak pro cyklisty. A zvýhodňování jedné skupiny na druhou se mi nelíbí.
0: No, mám takovou konspirační teorii, paní Vojtková, proč to je? Ty cyklopruhy, nemyslím cyklostezky, cyklopruhy. Ano, ano. Po dlouhém zkoumání jsem zjistil, že jediné, co se v tom cyklopruhu děje, alespoň ty, které pravidelně jezdím já, takže tam vždycky krátce zaparkují takové to Dáme jídlo a Volt a takové ty rozvozové firmy, to bude jejich lobbying, aby mohli zaparkovat.
1: Já se na tohle to určitě podívám. Děkuju za tenhle podnět.
0: Co je problém číslo 2 po dopravě?
1: Když se podívám na Prahu 3, tak je to bezpečnost. Bezpečnost občanů.
0: Tam je to snad ještě jako dobrý, ne? Oproti jiným.
1: Já si nemyslím, že byste třeba večer chtěl chodit po Dolním Žižkově. Úplně teďka v některých místech.
0: Jo, je to ostrý?
1: Je to ostrý.
0: A jak na to?
1: Je potřeba, my máme i v plánu pro Prahu 3, teď se staví nákladové nádraží, máme v plánu vybudovat tam další policejní služebnu, aby tam byla kromě toho taky hasičskou zbrojnici. Ale já si myslím, že úkolování strážníků, které, to jsem taky jednou už kritizovala na Praze 3, je velkým tématem. Jsou psi a psí výkaly. Jo, takže strážníci jsou především úkolováni tím, aby stíhali pejskaře, kteří chodí se psem a nedej bože neseberou. Jo. Kdybyste šel někdy po Praze 3, tak vidíte na zemi nastříkaná hesla třeba Žižkov není Šiškov a tak. A to jsou věci, na které já jsem hrozně alergická. Mě to trošku připomíná se Sovětským svazem na věčné časy. A nikdy se mi nestalo, že by po těch heslech někdo řekl, ano, tak já budu, to je super. Jo? Samozřejmě, že tyhle ty věci jsou problém. Musí se nějakým způsobem řešit, ale ne tím, že policisté nebudou stíhat, já nevím, dílery nebo nebezpečné osoby, a ne stíhat. Takhle já proti policistům v tomhle tom nic nemám, ale samozřejmě, že respektují přání vedení Prahy 3 a zaměřují se především na to, co chtějí.
0: Ještě nám řekněte, s jakým rozpočtem pracuje Praha 3?
1: Ten bohužel neznám teď. Nevím, nevím.
0: Protože velmi často slyším, že všude chybí peníze a tak mě zajímá, jestli taky jako městský část chybí peníze, nebo jestli tam v pohodě?
1: Městským částem většinou peníze vždycky chybí, protože vždycky se dá udělat něco víc, ale ten rozpočet se musí rozumně rozdělit. Tak já si myslím, že my se budeme snažit o to, aby radnice neujídala tak velkou část z toho rozpočtu, samotná funkce radnice. Budeme se snažit rozumně investovat tak, aby to bylo vratné, aby se tyhle ty věci všechny odrazily na spokojenosti občanů Prahy 3.
0: A co tam teda nejvíc chybí teď?
1: V Praze 3?
0: Co byste začala stavět třeba?
1: Co bych začala stavět? Ono tam to bude trošku těžké s tím místem na stavění, ale samozřejmě by bylo potřeba opravit spoustu bytů, které patří městu. zatím, jako myslím Praze 3, bylo by potřeba dát, třeba začít stavět nové bydlení, dát přednost, protože chybí pediatři, stomatologové, učitelé, dát přednost tomu, aby třeba nějaké ty byty jako startovací dostali tihleti lidé, aby je to přitáhlo na Prahu 3, aby pracovali tam. Jsou spoustu nebytových prostor, které je potřeba dát dohromady, které bych se mohly udělat ordinace. Jo, dá se tam dělat let.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
0: Hrozba ruského terorismu v Česku. Nikdo nebyl zatčen, odmítá spekulace vojenské zpravodajství. Tak byl nebo nebyl?
3: No, tak to je fascinující zpráva, jako přinesl to na nějaký server, že to teda tady hrozilo, že ten člověk je ve vazbě dokonce, byl tam odkaz na vojenské zpravodajství, je to tak, nemýlím se, a vojenské zpravodajství následně uvedlo, že se nic takového nestalo a že nikdo ve vazbě není. Jo, já jako nechci kritizovat práci žádných kolegů, ale musím říct, že tady v tomhle případě jako bych byl velmi obezřetný. Třeba se to stalo a opravdu to ty služby jako děsně tutla, jo? Možný to je. Nespochybnuju to, nevím o tom, ale mám takový pocit, že tato vláda a orgány, které jsou jí podřízený, i když třeba některý ze zákona ne, ale jako fakticky, co si budeme povídat, tak kdyby tady byla hrozba ruského terorismu v Česku, tak podle mě má premiér Fiala tiskovou konferenci s Vítem Rakušanem, se zbytkem vlády, vyjadřuje se k tomu Danuše Nerudová a prostě pan Koudelka by možná jako povstal a vysvětlil by, že prostě se tady zase rozprášili ty zlí Putinovi puhunci, který nám tady jako dělají, chtějí dělat státní rozvrat a ohrozit volby. Vzhledem k tomu, že se nic takového neděje a že jsem jako od nikoho takovýhle výrok nezaznamenal, že jsem nezaznamenal takovouhle obavu, tak mám dost velký tendence o tom pochybovat. No. Tak vzpomeňte si, jak nedávno Petr Fiala, on měl ty své debaty. Ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
0: Jako
3: to
0: osobně?
3: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak Rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto on nedostává moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať v premiérově vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete a viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena. Což pak se opakovalo ve většině, že v Plzni. A je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz, tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. a asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil, kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
0: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
3: Já myslím, že byla fantastická.
0: Fantastická, jo.
3: No, fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle, nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
0: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
3: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: Bernard by byl započatou partii kulečníku asi prohrál, kdyby mu hrabě nezanechal slušný náskok. Pustaj nehrál špatně, ale byl zbrklý a následkem pití se mu už trochu třásla ruka stágem. Elegantní a bledý pan děkan hrál velmi pohledně, takřka elegantně, ale zase neuměl zvolit správnou faleš. Vyplatili Bernardovi výhru a loučili se. Něčeho jsem si povšiml, zarazil se na odchodu pan Pustaj. Ani chvilku jsem neslyšel, jak si děti pana hraběte, řekněme, hrají. Co jste udělal s těmi příšernými dětmi? Jak jste to dokázal? Děkan se zasmál a Bernard se usmál. Naučil jsem je onanovat, řekl vážně. Děkan i Pustaj se na něho chvíli dívali, než jim došlo, co řekl, a pak se děkan rozpačitě usmál a Pustaj zařičel svým kobylým smíchem. Pravda však byla, že chlapcům tuto zajímavou činnost objasňovat ani nemusel a ani ho to nenapadlo. Ukázal jim jen, kde je v knihovně ukrytý Decameron, kde se skrývá anglické vydání Fanny Hill, Memoir of a Woman of Pleasure od Johna Clelanda. Sám Bernard, když knihu objevil, užasl, jak ní Erdedy asi přišel. A kde je schovaná Markéta Navarská. Tyto knihy velice povzbudily jejich touhu učit se cizí jazyky. Mimochodem, knihu o prostitutce Fanny Hillové přivezl z Anglie společně se zubními kartáčky hrabě Thun a rozdal 10 exemplářů mezi své přátele. Císaři nevěnoval ani jedinou. To všechno jen potvrzuje užitečnost cestování, které už ta doba účelně rozvíjela. Bernard uvažoval o německém nebo českém překladu této přitažlivé prasečinky, ale vzpomněl si, že císař už experimentů se svobodou tisku zanechal. Poprvé Bernard zaslechl podivné řeči o lidojedech, když odcházel z další debaty s baronem Selméčím. Proběhla v rohu parku pod velkou katalpou. Baron odehnal dvěma údery holí do lítka a do rozkroku sluhu, který na něj měl dávat pozor, a přiměl Bernarda, aby se posadil k němu na kamennou lavici.
1: Máte tu lahev? Co jste slíbil? Zeptal se stařík.
0: Bernard kývl a podal baronovi plochou cestovní láhev, do které v zámecké kuchyni načerpal meruňkovici. Selméči se zhluboka napil, jako kdyby se po horkém dni dostal ke studánce, a přikývl.
1: Dělají barack pálinku víceméně stále stejnou, podle ještě mého receptu, řekl. Pojďme si pohovořit o ctnosti.
0: Bernard, kterému se ulevilo, jelikož Bibli mezi tím nevzal ani do ruky, s návrhem souhlasil, byť nepříliš nadšeně.
1: To bude suchopárné téma, řekl. Ano? Tak co je to ctnost? Píchl ho baron holý do ramene, protože hůl měla bodec, bolelo to. To bolí, pane, namítl Bernard. Pravdomluvnost, cudnost, věrnost. Co já vím? Takže já nejsem ctnostný člověk, prohlásil Selméči.
0: No to snad nesouvisí. A to jsem přece neřekl, bránil se Bernard. Debata byla příliš fyzická a uvědomil si, že baron může být doopravdy blázen, jak si to o něm mysleli ostatní obyvatelé zámku. Johan a Adam před ním instinktivně prchali.
1: Svatý Pavel, mluvil baron, napsal, že láska k bližnímu vítězí nad vírou a nadějí.
0: Takže ctnosti musí být užitečné, usmál se Bernard.
1: A co takový svatý Simeon Stylita? To nebyl ctnostný muž. Byl svatý a to je něco jiného, křikl baron. Svatost má smysl jen sama v sobě. Ctnost musí prospívat jiným.
0: No to slyším poprvé, řekl Bernard popravdě. Nikdy o tom nepřemýšlel.
1: Poustevník je střídmý, zbožný, má žíněné roucho a toho dře na holém zadku. Dobrá, je svatý, jal se přednášet baron. Je dobrý pro sebe, ale ne pro nás. Ale Ctnostný bude, až udělá něco, z čeho budou mít prospěch i jiní. Ctnost mezi lidmi je výměna dobrodiní a kdo se toho neúčastní, nepřipadá v úvahu. Žijeme ve společnosti a tak je dobré to, co prospívá společnosti, ne?
0: Moment, Bernarda začala debata bavit. A co když jde o poustevníka, který tajně pije, cpe se šunkou a zneužívá zvířata, ale navenek Selmeči zamával rukama.
1: To ale neznamená, že je automaticky veřejně ctnostný. Je to velmi špatný člověk, jestli má ty chyby, o kterých mluvíte. Ale společnosti jeho hříchy nikterak neškodí. Kdyby se vrátil do společnosti, škodil by mnohem víc. Ve společnosti u lidí, jak známo, chyby vzrůstají, kdežto dobré vlastnosti se zmenšují.
0: Poslyšte, namítl Bernard, vlastně chcete říci, že když Nero obdaroval žebráka,
1: ano, pravil baron, ten den byl zrovna ctnostný. Podívejte se, o božském císaři Antoniovi píše většina historiků samou chválu. Ale jeho kritici tvrdí, že si svou dobročinnost užíval. Byl celý život spravedlivý a pracovitý z ješitnosti a že svými ctnostmi lidi jen klamal. A já volám více takových pokrytců mezi nás.
0: Bernard s tím souhlasil, konečně proti tomu se nedalo mnoho namítat. Baron se náhle ušklíbl.
1: Já ovšem osobně, pokud jde o mě, dávám přednost svatosti před ctností. Tady, ať si o mě říkají, co chtějí, ovšem tam,
0: a ukázal nahoru,
1: hodlám sedět po boku Hospodinově, mladý muži.
0: Když Bernard odcházel, dvě mladičké zahradnice pleli jeden ze záhonů a mluvili. Bernard pozoroval jejich kulaté zadky čnící k nebi pod zástěrami a vyslechl jejich rozhovor.
2: No to je naprosto šílené, Suzy. Něco takového se děje hned za plotem. Dělá se mi zlé, když na to pomyslím. Lidské maso. Představ si, pípla druhá, co kdyby chytili tebe nebo mě.
3: No z tebe by se najedlo hodně lidí, uchychtla se druhá.
0: Pak si povšimli Bernarda a stichli. Bernard chvilku váhal, zda si nemá s dívkami popovídat. Ty zadky byly pěkně kulaté, ale pomyslel si, že by se to Erdédy mu nejspíše nelíbilo.
1: Po druhé zaznělo cosi o kanibalismu v debatě mezi Pustajem a děkanem, když čekali v salonu na hraběte. Bernard je slyšel otevřenými dveřmi a Johan s Adamem rovněž. Zeman a kněz si nalévali barackovici a pokračovali v rozhovoru započatém cestou.
4: Říkal Pustaj, a pakže divoch je dobrý. Dobrý a kanibal, směju se.
1: Jsem opravdu zděšený a zdráhám se tomu uvěřit. Nemohu jinak, řekl tiše jako vždycky děkan, ale říkám to jen vám. To je jen důsledek těch neblahých reform. Pane Bože, něco takového. Lidé už nevědí, co se smí a co se nesmí.
4: Já to říkám furt, opáčil Pustaj. Císař se mejlí, chudí lidi nepotřebujou volnost, chudí lidi potřebujou žrádlo.
0: Pánové stichli a ozvalo se cinknutí skleniček. Na druhém konci stolu zašeptal Adam.
5: O čem to mluví?
4: Lidi tady žerou lidi, idiote, už jsem ti to říkal, sykl Johan.
0: Bernard na chlapce vyčítavě pohledl a řekl, Johane, váš bratr není idiot, nerad to opakuji. Johan na výtku nijak nereagoval, ale vstal a podíval se z okna.
4: Kde jsem ten buzerant, řekl. To se neříká, už klíbil se Adam.
0: Správně, Adame, souhlasil Bernard. Chtěl dodat, že by ani neměli vědět, co to je, ale nechtělo se mu do té debaty pouštět. Podíval se oknem a viděl, že před zámek předjel kočár, na jeho kozlíku seděl císařský hajduk, stejně jako stál další vzadu za kočárem na stupátku. Když kočár zastavil, vystoupil z něj.

netrpělivý. Teprve když vešli do pracovny, začal hrabě o důvodu komisařova příjezdu. Bylo zřejmé, že nerad. Téma mu bylo odporné. Nánaj rovněž. Jak jste daleko s tím? No, s tím, Nánaj. Milosti, našli jsme ten klíč, prohlásil Nánaj pyšně. Trápili jsme se, ale nakonec jsme ten klíč našli. Je to seznam pohřešovaných osob a ten je zde. Položil před Erdédyho listinu. Erdédy se na ní ani nepodíval, jen na papír ukázal špičkou ukazováčku. Tyhle všechny snědli? Řekl trochu nosovým tónem. To jim muselo trvat dlouho. Nánaj pohledl na hraběte přimhouřenýma očima, ale odpověděl klidně. Ne, všechny nejspíše ne, usmál se. Ale oběti kanibalismu, logicky, také zmizely, že? To je podstatné. A kde jinde by se měli nalézat, než v tom příslušném seznamu? To je inteligentní, řekl Erdédy pobaveně. Neméně podstatné je, usmál se Nánaj, vědomý si převahy, že už máme rovněž informaci, kde se několik pozůstatků obětí s vysokou pravděpodobností nachází. Milosti jako župana vás žádám umožnit nasazení vojska. Položil na stůl další listinu. Erdédy jen zvedl obočí. Nejspíš vám to nemohu odmítnout, usmál se. Pak si špičkou jazyka přejel rty a konečně se na Nánaje podíval. Proč to prostě nevrátíme do Vídně jako neprověřené, řekl tiše. Vždyť už je pozdě, odpověděl stejně tiše Nánaj. Už na tom přece pracujeme. Nejsem zde proto, abych posuzoval, ale abych naplnil přání svých nadřízených. Tomu rozumím, řekl Erdédy. Byl to jejich nejsrdečnější rozhovor v životě. Rudolf Nánaj chtěl být knězem, mnichem. Představoval si, jak tráví své dny v tichém ústraní kláštera spolu s jinými mladými muži. Později, když císař rozpustil některé řády, byl rád, že k tomu nedošlo. Stal se úředníkem a své dny trávil také většinou mezi muži. Když byl povolán k ministru hraběti Kounicovi, obával se spíše, že bude pokárán a napomenut, možná i vyhozen. Nedělal celé měsíce v úřadu vůbec nic, inspirován myšlenkou kolegy, že smysl má odpovídat až na čtvrtý dopis. Na první se neodpovídá nikdy, druhý zahazujeme, na třetí se podíváme a jestliže něco stojí odesilateli i za čtvrté psaní, zjistíme si, oč mu vlastně jde. Ale měl se dočkat příjemného, svým způsobem překvapení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
3: Když neboli zlatí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
3: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát.
3: Určitě.
2: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
3: ano.
2: Protože jak nám říkala...
3: Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli vidět jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

sice pár chvil mě jen znáš, ale věř, že svět je náš, nic víc. Nic míň, co teď přát si víc než jarní loukou projít. Ruku v ruce, i když začne listopad, spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic míň, takových známých pár, co ti slíbí nebeské modři snést, možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby, je jen tvá. Ne, neboj se nic, pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné získat na oplátku navždy lásku tvou.

0: za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karo.
1: Dobrý den, pane Xave.
0: Jak se máte? Máte to? Znovu jsme třeba spolu?
1: No, na to, že už jsme všichni dva dny po smrti, tak já se mám dobře.
0: Pardon?
1: Vy to nevíte?
0: Dva dny jsme po
1: smrti. My už jsme všichni dva dny po smrti, ano.
0: Ježišmarja, co to tady zavádíte za mouresy?
1: No, to já ne, to Greta Thunberg. Greta Thunberg před pěti lety publikovala, že nějaký pro jistotu nejmenovaný, ale top vědec, řekl, že pokud neskončíme s fosilními palivy, tak do pěti let lidstvo zemře. A pětileté výročí tohoto příspěvku na Twitteru, který Greta pro jistotu smazala, bylo před dvěma dny. Takže my už jsme na dny po smrti a na to se máme dobře.
0: Děvčátko nemocné, no tak co? Víte co, já jsem řekl všelijakých kravin.
1: No já konečně jsem pochopila, co znamená ten název filmu Veselý život posmrtný.
0: No, ale nevím, jestli by se o tom teď mělo žertovat.
1: Mělo.
0: No tak chudáci v té ponorce a tak, paní Karol, nevím.
1: Tak my tady máme občas taky ponorku a nejsme chudáci.
0: No já vím. Já bych vzhledem k tomu, co se odehrálo u toho Titaniku, vás poprosil, jestli byste přehodnotila svoje stanovisko a do toho Chorvatska nejela. Co se může stát v ponorce, může se stát i na lehátku. Já už to vidím, jak jste tam na tom lehátečku. 20 metrů od břehu.
1: Jo, koukám do vody, jestli neuvidím trosky Titaniku.
0: No ne, explodujete, nebo implodujete.
1: Imploduje mi lehátko.
0: No právě.
1: No tak jestli budu těch 20 metrů, tak to se dá doplavat.
0: Jo, plavete dobře, jo? Mimochodem, zajímá vás, jak se mám já. Ne, to ne, to zbytečný, ne?
1: A tak vy tady s tím vždycky nějak tak operujete, tak nám to teda pověste, no, že to musí být.
0: Sleduji. A dokonce navrhuju, teď už jsem napsal dopis do Apple, jestli by na ty Appleové hodinky nemohli přidat nějakou aplikaci, která by sledovala, na kolikát se to mám během dne. Protože já to teď mám na 6,9, což na mě není mnoho. Jo. Ale jak se blíží večerní stream, tak to jde mírně nahoru.
1: Ano.
0: A před spaním to mám na slabé 5. Zítra mě čeká dlouhá cesta, takže...
1: Čtyřčička?
0: No, já cestuji rád, takže tam to podle mě přileze tak 6 a v neděli stream s hostem a tam to lízne 9.
1: Ty jo, vy už to máte takhle vysledovaný. No ale na to asi nutně nepotřebujete aplikace od Apple, na to existují i prstínky. Takový na pouti a kamínek se barví podle vaší nálady.
0: Opravdu?
1: No jo, takže když budete mít hezkou náladu, růžovou, tak budete mít růžový kamínek. Když to bude horší, tak vám to zčerná.
0: A nevíte, kde je nějaká pouť o víkendu? Kde bych to koupil?
1: No to já nevím, ale tak musíte prostě důkladně sledovat šipky, až pojedete na Moravu.
0: A víte, jak se tomu odborně říká?
1: Čemu?
0: No tady tomu, co popisujete, ty prstínky. To jsou šmuky.
1: No to jsou šmuky, ano.
0: Šmuky. Víte, co je šmuk?
1: Vím.
0: No, to je jako... A paní kolegyně Asterová, Jitka, když jsme spolu byli na Frekvenci 1, tak ona mě naučila používat takový hezký termín, když jsme se setkali s někým, kdo byl neúplně od pohledu jako čistotný a tak, jo.
1: Byl trošku šmucik.
0: Tak byl šmucik. A to je jako ostrý šmucik. A ona říká, no, takový bylo tam a byl takový šmucik. Jako. A Asterka to umí zasadit v tu pravou chvíli, tyto věci. Tak, abyste pochopila, že se to ve skutečnosti týká vás.
1: Neříkala taky ještě občas unapetítlich.
0: To taky.
1: No. To jde tak v ruku v ruce s tím šmucigem.
0: A já ještě říkám virklich.
1: Virklich. No.
0: Vy mluvíte německy?
1: No, já jsem dělala němčinu dlouho, no. No, ale nějak mi tento jazyk bývalých okupantů nepřirostl úplně k srdci.
0: Říkala jste bývalých?
1: Jo.
0: Protože z té země, nic proti tomu, jo, nechci tady rozmíchávat nějaké nálady, ale z těch já mám minder vertikajt komplex už mnoho let.
1: Já myslím, že řeknete, z té země nikdy nic dobrého nevzešlo.
0: A já od té doby, co jsem viděl Schindlerův Seznam, nevím, proč zrovna tam se to zlomilo. Úplně nesnáším němčinu. Mě hrozně je nesympatická a tak, ale nic proti Němcům. No.
1: No ale tak když projíždíte přes Německo, tak potřebujete se na té benzínce nějak objednat, že jo, kafe a párek v rohlíku, abyste tu cestu přežil. Tak jsou momenty, kdy se němčina hodí.
0: To já to vezmu přes Švýcarsko spodem raději.
1: No dobře, ale tak tam byste tu němčinu taky užil. Nebo vládnete též francouzštinou?
0: Tam je, jak v kterém kantonu.
1: Nepravda.
0: No, to já...
1: Jako, vy si vybíráte ty francouzský.
0: To já přijdu a řeknu pourquoi. To umím říct hezky, ne?
1: Já umím francouzsky říct jenom pantalon bleu.
0: A co to je?
1: Modré kalhoty.
0: Jo, vy jste ta nákupčí. A paní Karol, napadlo vás už, že my bychom si spolu měli otevřít partnerskou poradnu?
1: To mě nenapadlo.
0: Protože teď tady za náma před chvílí byli naši sledovatelé, pan Marek a slečna, a teď nevím, jak byla křestní.
1: Já vím, jak byla příjmením, a to se mi nechce
0: to
1: tady říkat,
0: neříkáme,
1: abychom
0: jí neprofláklý. No. Ona z Olomoucka, a on z Jihlavska, řekněme. A na první pohled to byli milí, šťastní lidé.
1: Ano, v okamžiku, kdy jsem přišli.
0: Kdy jsem přišli.
1: Po půl hodině rozhovoru s vámi už to úplně nevypadalo.
0: Já bych řekl, že se teď stojí možná ještě někde venku a rozchází se. Ale podívejte se, jak je to hezký, když se ti mladí lidi v pravý okamžik najdou a oni mluví o dítěti, o svatbě, a my jsme to vlastně v nich podpořili. Čemu se teď smějete?
1: No.
0: My jsme, já to řeknu našim posluchačům, my jsme hlasovali, jestli mají mít svatbu, a já jsem byl pro teda. No.
1: No jasně, vy jste to vyhrál, takže se kvůli vám budou brát.
0: Ano, si toho vážím. A hlavně, jakože někdo váží cestu a přijede nás tady navštívit, já jak stárnu, tak mě tyto věci strašně potěší, paní Karol.
1: Ano. Je to hezké, že někdo váží tu cestu, přijede sem a zpátky odjíždí s balíkem nevyžádaných rad do života.
0: Ne, tak oni věděli, že je to taková lekrace, ne?
1: No, po 10 minutách už si tím nejsem úplně jistá.
0: Jo, tak jim zavoláme, umluvíme se, nebo...
1: Já bych to nechala.
0: Takže tento nápad, že bychom si udělali poradnu a radili začínajícím i pokročilým i právě se rozcházejícím partnerům, to ještě počkáme, ne?
1: No počkáme s tím, ale hlavně abych s tím počkala na okamžik, až teda se vláda pochlapí a konečně vytvoří definici toho, kdo je to umělec, protože my třeba jako umělci mezilidských vztahů bychom se potom také mohli uplatnit.
0: Cože?
1: To vy nevíte.
0: To nevím.
1: No, prosím vás, to je teď aktuální kauza, protože umělci žijí v nejistotě. Jo, oni žijí v nejistotě.
0: No, od toho jsou umělci.
1: A, no, ale oni si to nemyslí, že od toho jsou umělci. Oni chtějí mít své jistotky. A vláda se tedy zavázala, že vytvoří, nebo ministerstvo kultury přesněji řečeno, vytvoří nějakou definici toho, kdo je umělec, abychom se umělcům mohli postarat o jejich jistotky. A v rámci toho se třeba mluví o tom, že by umělci mohli mít buď to sníženou, nebo dokonce nulovou platbu na sociální a zdravotní pojištění v okamžiku, kdy nic chudákové nevydělávají.
0: No ale nebudou to čerpat, ne, tím pádem?
1: No, myslím, že si začerpají.
0: Začerpají si?
1: Začerpají si.
0: A kdo to, umělci jakého typu, prosím?
1: No právě, že umělci různého typu, protože ta definice zatím není hotová, takže kdybychom se pasovali na umělce v oboru lidských duší, nebo na umělce v oboru lidských mezilidských vztahů,
0: ne,
1: tak já si myslím...
0: komici, ne? Komička Stoněková a... No. Já moc nejsem komik.
1: No ale ta slečna, co tady byla s tím chlapcem, tak říkala, že ona dělá speciální pedagogiku, tak mě by se ještě líbilo zohlednit tam ten termín speciální. Že jsme speciální umělci, nebo speciální, vy jste speciální moderátor, já jsem speciální komentátor.
0: Já jsem speciální žvanil.
1: To taky.
0: Paní Karol, a to říkáte vážně, nebo to je nějaká legrace?
1: No, to není vůbec žádná legrace, já vám zde mohu i ocitovat. Počkejte, já si tady vezmu svůj telefon,
0: a
1: nebojte,
0: řekněte,
1: mám
0: oni,
1: to na letový režim.
0: Oni vlastně požadují, aby, jestli tomu dobře rozumím, aby měli nějaký speciální status. Jako aby
1: Ano. Zákonné, pozor, přesně se to jmenuje, zákonné zakotvení statusu umělce. K vyjasnění podmínek se přitom Česko zavázalo v rámci Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie. Přátelům jde o to, aby profese měly snížené nebo nulové odvody na sociální zdravotní, to jsem říkala, protože to se různě mění, kolik oni vydělají. Takže v okamžiku, kdy vyděláte hodně, tak budete platit, když nic nevyděláte, tak nebudete platit. To, že to je diskriminační vůči dalším OSVČ, který můžou zrovna tak dobře vydělat, jako nevydělat, to už naši umělci nevidí.
0: Ale
1: pozor, ještě, že tohle krásná věta. Zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
0: A kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
1: Počkejte. Ne? Ne, ale citují tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
0: Paní Karol, já mám nápad.
1: No, jsem s ním.
0: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
1: No,
0: skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte. A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
1: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lístky na představení.
0: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
1: Ale já bych byla ochotná
0: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
1: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
0: Já vím.
1: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, za to, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu břídila.
0: Podpořím.
1: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
0: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
1: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
0: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka, já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
1: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
0: Pardon?
1: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levněji než ten stojánek. Tak měříš malíře vždycky v baretu,
0: jo,
1: v bílým pláště, ne, už tam takhle
0: no, ale za mě budou hovořit moje díla. Já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
1: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
0: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty. A já myslím, že by to mohlo zabrat, protože, rozumíte, to je, jak se jmenuje ta pohádka, že král byl nahý? Císařovinové šaty.
1: No, no, no.
0: Nikdo z nich neřekne, že to je blbost, protože se nechce strapnit. Důležitý je okolo toho umět žvanit. Jo. A to já tam naplácám červené a dám tam dolů tu zlatou cedulku a bude se to jmenovat Kartágo hoří. A to uvidíte, jak přijde takový ten pán, co říkal, muž slinící si prst a jeho přátelé. Pamatujete si?
1: Ne, to vůbec nevím.
0: No, v Arabele, jak skameněli.
1: Aha.
0: Ta rodina Majerů,
1: jo, jo, jo.
0: Tak tam přišla nějaká ta kurátorka, a to sousoší, a někdo z nich měl tu vadu řeči, kdo tam říkal. A nazvali to muž slinící si prst a jeho přátelé. Tak já bych mohl být ten muž slinící si prst.
1: No?
0: Já mám na to fantazii. Já bych takovej z hluk barev a z toho by čumělo takový ramínko, jako taková, jako půl srdíčko, což by signalizovalo konvici.
1: Rychlovarnou?
0: Ne, nějakou jako jo, takovou jo, starobilou. Jo? A jmenovalo by se to zátiší s konvicí a s jablkovým kompotem. Řekněte mi, čemu se teď tak blbě smějete, paní Karol, nezlobte se.
1: Jablkový kompot.
0: Vy nemáte vůbec
1: prosím
0: smysl
1: vás, musíte, pro... Nemusíte názvy těch obrazů vymýšlet, aby to nějak povznášelo. Vy řeknete zátiší s konvicí a psíkem. Nebo s něčím takovým, vy zabijete jablkovým kompotem.
0: Co máte proti jabkovým kompotu?
1: No ne, tak je taky obyčejný, musíte to pozvednout trošku.
0: No, protože já pocházím z lidu. Já jsem se nenarodil na královském dvoře a já se zabývám těmi lidovými tématy ve své tvorbě. A jestli mě do pondělí nedáte ten status, paní Karol, tak s váma už nikdy nepromluvím.
1: A já si myslím, že vy máte duši umělce i bez statusu.
0: Myslíte? Mm. No. A chcete, abych... Vám teda slavnostně svůj první obraz, který namaluji, byl pro vás?
1: No a je na mě, co s ním udělám potom.
0: Bude to taková série dvou menších obrazů?
1: No já jsem věděla, že mě ničím velkým nepodarujete.
0: A bude to celý ten, každý ten obrázek bude nános takové okrové barvy. Mm. Od zhoru až dolů. Mm-hmm. A bude se to jmenovat Zlatý šperk, Ztracený v poušti, velký celek a velký detail. Není to hezký? Ale ještě umím, já vám musím se pochlubit, jo? Já už jsem nakreslil slavný obraz, za který jsem dostal 4 zkreslení. Kvůli zesměšňování předmětu na základní škole. Já žiji, nebo jsem žil, teď v Praze roky, ale v Tišnově. A vedle Tišnova je obec před Klášteří, kde je takový rybiníček. Jo. Kam se chodili koupat jenom Vietnamci, kdysi, protože nevím proč, ale prostě je tam rybiníček. Jo. Před Klášteří. A my jsme asi v 7. třídě měli namalovat v kreslení něco. A já jsem modrou barvou tam jako namaloval vlnky a všechno, takovou siluetu parníku a lodičky předu. Dal jsem se tím práci, ale přišlo mně správné, aby to dílo umělecké, když nás k tomu, pane Bože, tam drillovali v tom kreslení v té jedné hodině za 14 dnů, tak aby mělo název. Největší chyba je, že něco namalujete a nemá to název poutavý.
1: Tak já, když něco namaluju, tak největší chyba není nutně to, že to nemá název.
0: To děláte strašnou chybu. A já jsem tu čtvrtku odevzdal a dolů jsem napsal fixkou černou rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu ve vlnách rybníků v Předklášteří. A mně to přišlo dobrý nápad, do jistý míry mě to přišlo vtipný a ona řekla, že to zesměšňuju. Ta učitelka, a jim jak se jmenuje. Ještě dneska bych upálil na hranici, to byla taková křivda. Nikdo z těch žáků neměl kreslili kraviny, nikdo neměl nápad, for v tom neměl. A já jo, paní Karol. To je tak, abyste věděli.
1: Já na vás pozoruju, že vy jste nedoceněný génius. Jenom nevím, jestli ten status by vás spíš nebrzdil v rozletu.
0: To byla ťavka.
1: No, vy se musíte rozletět i bez statusu. Já si myslím, že status je jenom pro takový ty podobní umělce, víte, tady pro nějakýho básníka.
0: To já jsem taky básník.
1: Jednoho dne v parku našel jsem tam Marku, ležela tam mnoho dní, byla totiž východní. Tak dejte něco do placu svého.
0: Umím třeba výborně recitovat báseň Šli ženy na pole.
1: Kolem rybníků před Klášteří.
0: Ne. Já ji nebudu citovat, protože ona je velmi krátká, tak hodně, hodně vulgární.
1: Aha.
0: Protože vlastně já to poslední slovo neřeknu.
1: No.
0: A protože je vulgární.
1: No, a my se ho domyslíme.
0: A to jsme zkomponovali už v Pioníře.
1: Tak jsem s tím.
0: Šli ženy na pole, nesli lopaty a rýče.
1: Uh-huh.
0: Píp. Množní číslo. Jako. To je vulgarity. No, tak to je co taky blbosti. Paní Karol, to by se mohli našim posluchačům říct, kdyby si někdo přál ode mě nakreslený obraz, tak za mrzký peníz to udělám. Ať to píšou do komentářů, ne?
1: Jo, tak můžou. A čemu říkáte mrzký peníz? Já vím, že máte takový docela komplikovaný sazby.
0: Musím koupit to plátno, musím koupit barvy, musím koupit ten stojánek. Mm.
1: No. Nechtěl, vy byste rovnou, že by vás pozvali k sobě domů a vy byste jim to tam nahňácal na stěnu?
0: To ne, to já nedělám. To já nebudu dělat jako malíř.
1: Nehňácáte. Ne. Hmm.
0: Ale jednotnou sazbu za obraz od Xavera, kolik byste takhle? 10 000 dáme? To je moc?
1: No to já nevím, tak já bych na vašem místě, byla v rozletu trošku, nebo zatím takhle v začátku trošku skromnější. Já bych dala dobrovolnou cenu podle toho, jak se to bude líbit nebo nebude líbit.
0: Tak paní Karo dává dobrovolnou cenu, u mě je to jednoduché a obraz si můžete objednat. Ještě jsem nikdy žádný nenamaloval, koupím si to všechno a podle teda objednávek. Ale téma volné.
1: Jo.
0: Neříkám, že to je obraz, který si každý rád někam pověsí, protože moje myšlenky, paní Karol, někdy bloudí v tak tajemných zákoutích, dokonce i v zákoutích vaší duše.
1: Mojí duše.
0: Ano. Protože si kolikrát, zrovna včera jsem ležel ve vaně.
1: Pustil jste si bublinky.
0: Ne, pustil jsem si podcast na iPadu, který jsem si položil na umyvadlo a poslouchal jsem. A vy jste, chvíli tam byla prostě nějaká debata, nebudu říkat, aby to nebylo. To a já jsem říkal, co na to by řekla paní Karol?
1: Tak já nevím, o co šlo.
0: No právě, to tady říkat nebudu, protože to budu mít příště jako téma, víte? A já to doposlouchám dneska. Takže já bych třeba nabídnul jeden z jaksi obrazů, který už mám v hlavě, jak by vypadal. Bude se jmenovat Tajemná zákoutí paní Karol.
1: Bude to celý černý?
0: Ne, budete koukat, co tam bude.
1: Asi budu koukat, máte pravdu.
0: Ale prostě jdeme do toho.
1: No, tak uvidíme, jak to bude s tím statusem umělce.
0: A pozor, a když by si někdo objednal a já to maloval, nenechám si ani korunu. Všechno bych věnoval na transparentní účet XTV.
1: Aha, já myslím, že byste to věnoval na nějakou bohulibou tu, třeba na záchranu pana Stanjury, že byste mu to poslal do rozpočtu.
0: Cože? A znáte něco bohulibějšího než přístav pravdy tady a jeho provozování?
1: Jo, podpořit pana Stanjuru, on je chudák, teď tak nešťastný.
0: Tak jako takhle, kdybych měl známého lékaře, tak bych mu zasponzoroval 3 krabičky Lexaurinu. To bude potřebovat.
1: To bude potřebovat, hlavně na konci roku, chudák.
0: Ve chvíli, kdy ho ten Fiala začne odkopávat, což bude muset udělat, a on s ostudou, obří ostudou, která začíná v Praze a končí v Ostravě, taková velká ostuda je to, bude odcházet, tak bude tady, jak se tím říká těm práškům? Jako obecně.
1: Oblbováky.
0: Ne, ještě nějak jinak. Depresiva.
1: Zobání.
0: Ne? Depresiva.
1: Antidepresiva.
0: Antidepresiva. Antidepresiva. Tak bude potřebovat tady ty zobačky.
1: No, to nebude jednoduchý mít Fiala, protože představte si, že svému hlavnímu pobočníkovi bude muset říct, já už tě nepotřebuju, děláš mi ostudu. Já, kdybych měla něco takového říct vám, já si to neumím představit. Mě by to srdce utrhlo, Xaver.
0: Paní Karol, já musím už jít. Já mám pnutí. Teď. Víte, kam musím jít?
1: Ne.
0: Já to musím jít koupit hned. Ten stojánek a barvy a to, ty plátna.
1: A ten Lexaurin pro jistotu do druhé ruky.
0: A ten kašlu. Ale on má pan Macinka v neděli svatbu. A já mu přece musím dát jako svadební dar obraz, ne?
1: Já si myslím, že nemusíte. Ne, to si možná myslíte, že musíte, ale nemusíte.
0: Tak aby měl vzpomínku na stejdu Xaver.
1: Já myslím, že může mít i vzpomínku nějakou v obálce. S obrázkem, můžete tam dát 2 obrázky paní Destinové a jednoho Palackého.
0: Aha.
1: I tatíček Masaryk by se hodil.
0: Tak zas tak nespěchám.
1: Já si myslím, ale napadlo mě, když jste zmiňoval ty podcasty, že posloucháte ve vaně, tak víte, že na Spotify už si podcast s Meghan Markle nepustíte?
0: Já jsem to četl. Dokonce šéf, četla jste, co řekl, že jsou to líní podvodníci. Jak to může říct o tady následníkovi na 72. místě?
1: No, asi je pravdomluvnej.
0: No ne, tak jako. No a ona, že začala být v Hollywoodu panovačná.
1: Já myslím, že byla panovačná ještě před Hollywoodem.
0: Jo, myslíte? No, taková hodná holka. No ne, tak podívejte se, to končí v takových kotrmelcích. Já jsem tomu jistou dobu fandil. Ve chvíli, kdy jsem si přečetl tu jeho knížku, tak jsem tomu přestal fandit. Přes korunovací jsem se mírně zase, jako jsem jim zase trošku fandil, ale říkal jsem si, že to je umění rozesrat celou královskou rodinu od vrchu až dolů, takže i tu královnu naštval. Rozhádat se s celou rodinou, porvat se s bratrem a ta úroveň těch lidí, to jsou vznešení lidi, to je modrá krev. To, že my se tady občas vyfackujeme, no, to je normální. Bo jednou jenom, ne?
1: No já si pamatuju dvakrát.
0: No já si pamatuju, jak
1: ale je pravda, že vy jste tenkrát dostal takovou nakládačku, že si to asi nepamatujete.
0: Já jsem měl od vás na tváři ty prsty očištěný celý víkend.
1: To víte, ruka umělce, ta se vraje hluboko.
0: Ale jako musím, že se mi to trošku i líbilo. No ne, počkejte, to je jiná kapitola. Takže to končí samozřejmě v kotrmelcích. Jo. Oni se pořád vymlouvají na ty děti. To je taky odporný. Že chce, aby Archie to a Lily Eli zabet, nebo jak se jmenuje ta holčička.
1: Lily Eli Diana, něco.
0: A to je takový to, ten záchranný pás jejich. A končí to teda momentálně na stupnici 1 až 10, já je 2, mám na žádná celá 7. A to podotýkám, že když ještě byl normální a jak si bavil se v tom Vegas, tam... A
1: tam jste se potkali.
0: Nepotkali, ale vím, že říkal jsem si, to je normální pařmen, normální člověk, ten Harry a tak, tak jsem ho měl skoro na 9. William na mě moc slušňák, jo, ten tak lízal 7. Jo.
1: No, jak říkáte...
0: Ale královnu jsem měl na 10, paní Karol.
1: Já na 11.
0: No tak, ty vaše. No, a tak teďka to projel u mě a je v tom strašně vidět touha po penězích. Ten by, ten Harry s tou Meghan, ti by pro prachy udělali cokoliv, ti by i slibovali, že budou malovat obrazy. No. Promiňte, to byla ťavka do vlastních
1: řad. To bylo pěkné, ano. Vnímám to jako takové posypání si popela na hlavu. Ale vy říkáte, co by neudělali pro prachy. Tak 15 milionů dolarů. To je velký balík. 15 milionů dolarů.
0: Ne, paní Karol, není. Já vás rád poučím. To jsou lidé, kteří mají strašně nákladný život. Lítáte soukromýma letadlama, musíte mít ochranku a oni musí mít, i ona, i Archie, a tak, protože by se žrali ti lidi. A tak, a ten život je tak nákladný, to není jak my dva, že se tady sejdeme, každý si přineseme rohlíček z domu, s másilkem. No,
1: dáme si čočku z vejci za 160 korun z restaurace.
0: No to si dáváte vy, mluvte za sebe.
1: Jo. Počkejte, jak mluvte, vy jste měl řízek, to ještě dražší.
0: To je dražší?
1: No to si pište.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Ale vy jste se teda tvářila, jako když sedíte v Alkronu té čočky.
1: Ono to bylo potřeba, ona nebyla moc dobrá.
0: Nebyla, jo. Tak nevím. Ale podívejte, mají nákladný život, tak to není moc peněz. Pozor na to.
1: No ale právě...
0: Mají jiný rozpočty než my.
1: No to je pravda, ale i tak je 15 milionů raketa, že jo, to máte prostě, nevím, to máte roční plat, uklízečky, celý ochranky, ještě zahradníka a toho svalnatýho 20-letýho kluka, co vám ošéfovává bazén.
0: Pozor, ale tak uklízečka musí mít status uklízečky. Jinak teda ne. No ne, paní, já po tom statusu jdu. Řekněte, představte si, že nás teď poslouchá někdo, z našich fanoušků a řekne, já si objednám u Xavera obraz, zaplatím 10 tisíc jako na podporu XTV. No. A když takových lidí bude 5, tak kdo bude rozporovat to, že já nemám status umělce? Ukažte mi to o povážlivce. Jak říkala teta Kateřina, ne? Tak nevím, takhle bych to já viděl.
1: No, vy hlavně potřebujete najít 5 lidí, který vám dají 10 tisíc za obraz každý měsíc.
0: No ne, tak to je teď... Já to budu dělat chvíli. Já budu od září skládat básně. No. A jestli tam máte u vás ve Všetatech nějaký divadlo, já vám tam namaluju oponu.
1: Jo, takže vy budete přelétavý umělec.
0: No samozřejmě. Aha. Já budu mít status, o to tady jde. Budete... teď se smějete, no. Ale až budete chodit na Veleslavín, k mýmu hrobu, a já tam budu ležet vedle Smetany a Máchy, tak budete říkat, on měl pravdu, ten kluk.
1: To byly nějaký darebáci od vás ze třídy.
0: A moje díla, mých všech pět obrazů, budou se prodávat za vysoké částky na světových aukcích. A bude vám chodit do mobilu obraz Xavera byl vydražen v Londýně v aukční síni TAT za 18 milionů dolarů. Obraz zátiší s konvicí a s borůvkovým kompotem si koupil nadšený sběratel z New Yorku.
1: Jo.
0: A vy budete čumět.
1: Jenom bacha, až budete kreslit srnky, abyste jim nenavolal všechny nohy zadní. Srnky to už tady bylo.
0: Srnky já nebudu kreslit.
1: A když
0: to... Na tom není nic uměleckého. Já tam musím dostat něco ze sebe.
1: To bude krásný, já to úplně vidím, až vás přijdu příště navštívit. Vy budete sedět doma v přítmí a najednou z ničeho nic na mě vybalíte váš status.
0: Já budu, až mě přijdete navštívit. Víte, co se vám může stát?
1: Cokoliv.
0: Že nebudu sedět doma, ale budu stát na chodbě se svým stojánkem a plátnem a vy se budete bezradně dívat na to plátno a říkat, promiňte, mistře, to budete muset říct takhle. Cože to bude tady na chodbě? A já budu říkat, paní Karol, tento obraz se bude jmenovat čerstvě vytřená podlaha na ulici Lidická 195. A bude tam ta vzorovaná podlaha a vzadu bude silueta té uklízečky, co mi říká pane Zvolský. A úplně v rohu, abyste věděla, co všechno, bude nenápadný kyblík v obrácené perspektivě se samolepkou XTV.
1: Ty blaho, to máte namyšlený.
0: No. Potom mám už další námět, už mě to jde hlavou, nedá se to zastavit teď.
1: Vidíte, a to ještě ani nemáte ten status, počkejte, co to udělá, že ho budete
0: mám
1: mít.
0: Mám přesně vymyšlené, jak bude vypadat obraz ředitelování Petra Dvořáka.
1: To nám popište.
0: Ne, to nemůžeme, to ukradne někdo. Všichni chtějí status.
1: Jo, a nebude ten obraz náhodou podobný obrazu premiérování Petra Fialy? Budou tam nějaký podobný rysy, ne? Co?
0: Rysy tam budou, ale netajte to ze mě. Vy chcete status, já to na vás vidím.
1: Ne, mně by stačil ten obraz. Ale a mě spíš napadlo...
0: Pošlete, co je dneska 10 tisíc. Pošlete na transparentní účet a jak to zaschne, tak...
1: Hele, dokud ještě nejste v těch mazaninách trénovaný, tak já chci ty startovací obrazy zadarmo. No zadarmo, musíte se na někom naučit, rozcvičit.
0: Dovolte.
1: No.
0: Zadarmo?
1: No jasně.
0: Jste tak se zbláznila.
1: Macinkovi jste ho chtěl taky dávat zadarmo, určitě jste mu nechtěl jiného. K svatbě, aby vám za obraz platil.
0: No tak ne, nějakou kačku by aspoň jako...
1: Vej služku.
0: Já bych řekl, přeju vám všechno nejlepší, tady máte svatební obraz a v té obálce jsou náklady. Za práci nic nechci.
1: Nevím, co řeknete. A tady je obálka, do té vložte libovolný obnos.
0: Paní Karol, jestli pak nám prozradíte 23. dneska točíme, že? Června. Kam se chystáte na dovolenou?
1: Já se chystám do Chorvatska.
0: Fakt? Jak tam budete dlouho?
1: Týden. Týden.
0: A budete se slunit, opalovat?
1: Tak u moře se to tak dělá.
0: A co se tam jí?
1: Jídlo. Chorvatské.
0: Nevím, ale já nejezdím do Chorvatska, protože mám obavu, že tam není nic dobrýho na jídlo. Proto se ptám.
1: Tam je spousta dobrých věcí na jídlo, musíte si umět vybrat.
0: No a to jsou ty chobotnice.
1: No jasně, to víte, že jo. No, potvory z moře vytažený.
0: Jo, proto já tam asi nepojedu nikdy.
1: Co mi nerad, krevetky, humříky?
0: Ne, nic takového nemám nějak v oblibě.
1: Ježiš, to já bych se potom mohla utlouct.
0: Ale můžu říct, co jsme dneska řešili u oběda?
1: Můžete.
0: Je to vše docela vtipný. Paní Karol měla čočku a já jsem měl řízek.
1: Kuřízek. Nebo veřízek.
0: Veřízek, právě,
1: aha.
0: No. A no kuřízek, pozor, víte, že neexistuje kuřecí řízek?
1: Ne.
0: Já mám pocit bez záruky, to říkám, bez záruky, že to někde říkal pan Polreich, že říkal, že řízek je buď to z vepřovýho nebo z telecího, ale, já musím napíšu tomu Polreichovi, ale kuřecí řízek neexistuje, že to jsou smažená kuřecí prsa, případě smažené kuřecí stehno, což je takzvaný kyjovský nebo kyjevský kotlet.
1: Aha.
0: To
1: ještě, že toho Zdeňu máme.
0: Já dělám tady do toho taky, jo. Takže pozor. Ale říkali jsme s paní Karol, jak musí být smutno v těch arabských zemích, když tam to vepřový maso nemají a nemůžou si tam dát ten řízek. A my jsme jim vymysleli, že by v arabských hospodách mohli mít obřízek.
1: Víte, co arabský hospody, to bude frčet i v afrických hospodách. Obřízek.
0: Obřízek, jo?
1: Obřízek, ten se tam hodně. Já myslím, že i hodně v hospodách v Německu by to mohlo frčet i ve Francii. Já bych si z toho moc nedělala legraci, protože vzhledem k tomu, co nedávno ten Rakušan v Bruselu odkejval, bychom za chvíli ten obřízek neměli i tady.
0: No ne, tak si otevřeme. Existuje nějaká hospoda v Praze, která se jmenuje Ráj řízku, víte to? Že už víte, kam míří.
1: Jo.
0: Prosím vás, vadilo by vám, kdybych toto naše společné humorné s tím obřízkem, jak jsme to dneska měli u Omida, kdybych to stvárnil na plátno?
1: Stvárněte to na plátno a stvrďte to svým uměleckým podpisem.
0: Uměleckým způsobem bych stvárnil obřízek paní Karol.
1: Proč zrovna můj?
0: No, protože vy jste byla u toho a já bych vás namaloval jako selku v lidovém kroji, jak je na té hanácké kyselce. Tady byste měla takový ty boule, víte, jak mají ty?
1: Ty já mám i bez toho.
0: Nemáte, vy jste akorátní žena. Ale oni mají takový ty nafouknutý kroje, víte, co
1: ano,
0: to je?
1: Ano, ano.
0: A tady byste měla takhle ty.
1: Fížičko.
0: No, já nevím, jak se mu říká. Lidové motivy bych vám namaloval. Tu strašně širokou sukni, jakých máte na sobě asi 30.
1: Já budu mít jenom jednu a i tak to bude široký.
0: Nepodceňujte se. A na hlavě byste měla takovou tu helmu, jak mají ty selky.
1: Myslíte kokrhel?
0: Ne kokrhel, oni mají takovou, jak vypadá to jako zdravotní sestra, akorát, že je pomalovaný. A má ještě od toho vedou mašle.
1: Aha.
0: Si Praha váže mašle. A tam byste měla lidové motivy na těch mašlích. To bych namaloval. Držela byste takhle, jak reklama na mouku, jo? Držela byste ten talíř velký a tam by byl ten obří...
1: Chléb a sůl.
0: Tam by byl obří obřízek.
1: Obří obřízek.
0: A každý by si domyslel, z čeho je vyroben.
1: Já přemýšlím,
0: co je tam rozklepanýho?
1: Já přemýšlím, jak takový obřízek vypadá.
0: Tak vy jste nikdy nebyla ve Fliegelmüller?
1: Ne.
0: Ve Víni?
1: Ne. Uh-uh.
0: Tam mají obřízky.
1: Jo, obří řízek.
0: Tam mají obří řízky. To jsou řízky takhle přes celý talíř. Říká se tomu vídeňský řízek. A víte proč? Proč se tomu říká vídeňský?
1: Ať se tím ládovali ve Vídni.
0: Ne.
1: Tak to nevím.
0: Ten řízek je tak rozklepaný, že když ho takhle zvednete, tak přes něj vidíte až do Vídně. Proto se tomu říká, ale řízek na tomto vůbec není důležitý. Tam je důležitý bramborový salát rakouského typu.
1: Bez majonézy.
0: Bez majonézy, za to s nálivkou.
1: Yeah.
0: A já ho umím výborně, ten salát. Ještě jsem ho nikdy nedělal, ale mám ho, umím ho výborně teoreticky.
1: Ano.
0: Kdybych k vám přijel sobotu, kdybyste mě pozvala, co?
1: No, tak vy mi teoreticky nakreslíte obraz a potom mi teoreticky uděláte salát.
0: To bylo to jen tak. Vy mě, akademicky jo, vy mě pozvete v sobotu k vám na oběd. To bylo proč akademicky, že? Můžeme klidně zkusit. Já přijedu již na 10:00.
1: No.
0: Vy do kuchyně nachystáte pohodlné křesílko, popelníček a nažavíte kávovar. A koupíte pro jistotu dvojlehký malbec.

0: Míň. Uvezu to. Neuvezet. S těma...
1: Jo, jo.
0: Z nějakého filmu.
1: Budete nejlepší kuchař v republice. Nikdy jste nic neuvařil, ale odborník jste na slovo vzatej.
0: A protože vy jste na té straně Prahy, jak bydlí Zdeněk Polreich, tak až to vyrobíme, ten salát, tak vydáte do úhledné mističky vzorek, pojedeme, zazvoníme u Polreichů, dobrý den, máme vás rádi, budeme u vás bydlet. A mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme, ať to vyhodnotí.
1: Mezi dveřma mu dáme ochutnat a řekneme mu, ať to vyhodí.
0: Ne, on to vyhodnotí a já vám přesně řeknu, co Zdeněk Polreich řekne. Nikdy jsem nic lepšího nejedl, paní Karolo. Mohla byste mi prosím říct, kdo vás u toho metodicky vedl?
1: Já se spíš myslím, že použije hlášku jednu z mých oblíbených v pořadu Ano šéfe. Ty vole, já jsem srdcař, já jsem to fakt snět.
0: Já mám totiž Polreicha tak rád.
1: Já taky.
0: Já ho mám rád jako sůl. Fakt jako.
1: Já ho mám taky ráda.
0: Tak jako to. No.
1: Jen a od té doby, co na něj koukám, tak mám pocit, že na mě občas koukáte jak 5-kilovej datel.
0: Co to je? To říkal Polreich.
1: Jo, jo, jo. Čumí na mě jak 5-kilovej datel.
0: Mě teda baví, když říkal, že je ta, že je ten vývar silný jak noha od kulečníku. To jsou. No, kolikrát jsem si říkal, když natáčeli to Ano šéfe, kolik typujete, že tam takovýchhle hlášek bylo, který prostě museli vystřihnout?
1: Který byly ztracený navždy. No, spousta. Ale aspoň ty, co se zachovali, tak jsou skvělí.
0: No, protože ono to v těch kuchyních takhle chodí. My jsme měli, když jsem se učil, tak tam v tom hotelu byl taky takový pan šéfkuchař, který už je napravdě boží. A ten byl opravdu prostý, a to jsem nikdy už potom takového člověka. A on měl podobný hlášky. Jo. A třeba mu tam byl takzvaný chladící box. A tam někdo z těch učňů mu přinesl něco z toho chladícího boxu, jestli se to bude experovat nebo nebude. A on k tomu přičichnul a teď bude citace. No. A řekl, to smrdí jak kurvin kufr. Měl takovýhle...
1: Jo, takže se to expedovalo.
0: Myslím, že ne. Myslím, že ne. Ale jak to bylo jako alegrace. No. Tak jenom by mě zajímalo, kolik takových tam bylo. No.
1: Já si myslím, že spousta, protože on je studnice.
0: Měl by mít status umělce Polreich?
1: Jo, definitivně. Ten by si ho zasloužil možná ještě víc než
0: on je
1: vy,
0: psycholog,
1: pardon,
0: a strateg. Že se vmísí do šarvátek tam. No a paní Karol, ještě mi řekněte jednu důležitou věc. Chodíte někdy na poštu?
1: No, když je úplně nezbytně nutno tam něco pořídit, tak bohužel se tam vypravím. Obrním se trpělivostí, celý den se těším na to, jak se tam vystojím tu frontu.
0: Já bych navrhoval, aby všichni lidé, kteří chodí na Českou poštu, dostali status užitečného vola. Protože platíte za služby a platíte za takový služby, že tam přijdete, zmáčknete čudlík. A tam vám vyjede čísílko, potom 3/4 hodiny čekáte. Teď je to tam nehezky, jak ušmudlaný, tak je, jak prostě v roce 85, tam se nic nezměnilo. To je strašný, je to šmucik celý.
1: No.
0: Všimla jste si toho někdy?
1: Jo, není to pěkný.
0: A často tam pracují přednasraní lidé. Víte, co to znamená?
1: Vím, co to znamená. Zase nám budou psát negativní e-maily, že jsme se dotkli tady poštovních doručovatelů. Předminule jsme byli obscéní.
0: Já mluvím o těch lidech za přepážkama.
1: No, tak i o těch na přepážce.
0: Já jim rozumím, protože oni už sedají do práce a vědí, že bude dusno. Že tam lidi budou stát, že mají málo těch okýnek, že budou lidi naštvaní a každý druhý jim řekne, považujete za normální, když si tady jdu pro dopis, že tady stojím 40 minut. Babo jedna. A ona už to ví, takže ona už ve chvíli, kdy otvírá tu kukaň, tak už je přednasraná. Už. A teď se podle toho chová. A to je celý problém. A já si teď říkám, že pošta dostala pokuty téměř 1 000 000 korun, to víte?
1: Ne.
0: Hlavně kvůli nedoručování.
1: Kuchař dostane pokutu kvůli tomu, že nevařil.
0: Český telekomunikační úřad jim dal 1 000 000 korun pokutu. To je taky podvod ta pošta. Jako.

0: No to bylo jako v tom vtipu, jak se šířil na sociálních sítích. Taky jste jako malí hráli tu hru, že jste zazvonili a utekli? Tak teď tu hru hraje Česká pošta.
1: No, ne, jsou opravdu některé věci jsme uchylný. Oni vám napíšou, váš balík bude doručen na vaši adresu zítra mezi 8 a 16 hodinou.
0: No ale pozor, vy máte, no to je samozřejmě krásné sdělení, ale teď už tady máme konkurenci.
1: Počkejte, víte, jak se na to má správně reagovat?
0: Ne.
1: Vy máte tam zavolat na linku a říct, dobrý den, dostal jsem od vás SMSku, že zítra mezi 8 a 16 hodinou mi doručíte zásilku s číslem, vyjmenovat to číslo, aby se to museli vyhledat. No a co teda, proč nám voláte? Chci vám sdělit, že mezi 8 a 16 budu někdy mezi Benešovem a Českými Budějovicema. Děkuji vám, nashledanou. Tak to je.
0: No to je moc pěkný.
1: Je to prosto tak, se říkalo.
0: No ale teď už je výhoda, že máme tady konkurenční prostředí. Už nemusíte spoléhat na Českou poštu a můžete zkusit ukrajinskou poštu. Navíc tu Českou poštu vám stejně Rakušan za chvíli zruší a budeme všichni chodit za Ukrajincema na poštu.
1: No.
0: No, takže už si trénujte základní fráze. Dobrý den, rád bych poslal dopis v ukrajinštině. Prosím jednu známku. Dejte mi k tomu dva losy škrábací.
1: Pastelky.
0: Pastelky.
1: No tak je, bohužel.
0: No já si myslím. No.
1: Paní Karol, my už přicházíme na konec.
0: No.
1: A nakonec i ten Japonec je náš spojenec, se říká, ne? Takže podívejte, abychom to nějak teda shrnuli ještě, tak vy budete první, kdo si objedná ten obraz teda u mě?
0: Ne, já ho mám zadarmo přece.
1: Nemá, nikdo ho nemá zadarmo.
0: Já ho mám zadarmo, protože
1: je to na dobročinnost, je to na podporu XTV.
0: Musíte se to naučit napřed, musíte si to vyzkoušet.
1: Vy nevíte, paní Karol, že raná díla mistrů jsou vždy nejcennější?
0: Právě proto za něj nebudu platit.
1: Jo, takhle.
0: No.
1: Nespoléhal bych se moc na to, že nějaký obraz dostanete. Jedině, že bych do obrazu stvárnil jistou již velmi starou rokovou operu, která se jmenovala Bledá dívka z Dalamánky. Jestli by to nevadilo.
0: Nevadilo.
1: Jo, tak já tohle rozdělám. Chcete olej na plátně nebo akryl?
0: Olej na plátně.
1: Olej na plátně. Olej na plátně. Jsme jako.
0: To vůbec, já na to nespěchám.
1: Než se vrátíte z Chorvatska.
0: Já na to nespěchám, ono taky bude chvilku trvat, než nějak tragicky odejdete a ten obraz získá na ceně.
1: Proč tragicky?
0: Tak já si myslím, že by to k tomu patřilo. Správný umělec přeci přemýšlí o způsobu, jakým odejde z tohoto světa. Přece nečeká, že ho to najednou z ničeho nic trefí.
1: Tak jako myslíte, že by to mělo mít nějaký příběh, jo?
0: No nemělo, to musí mít příběh.
1: Promiňte, že přemýšlím tak rychle, já už ho mám. Je tam všechno, jako Hamletovi. Dokonce je tam zohledněná problematika genderu
0: je,
1: v tom
0: to
1: příběhu.
0: Je to krásný.
1: Protože já namaluju obraz, a to se bude jmenovat obraz Doriany Grayové. A ten obraz bude stárnout za mě až jednoho dne. Dál už to nedopovím. Jdeme do toho, takhle?
0: No já si myslím, že je to úplně parádní plán.
1: Tak si můžete vybrat. Chcete bledou dívku z Dalamánky nebo obraz Doriany Grayové?
0: Radši ty Dalamánky, protože jednak je to k jídlu, a druhá, jestli na tom druhém obraze budete vy, tak já asi nevím, jestli na vás chci pořád doma
1: koukat.
0: Ale pozor,
1: ta bledá dívka po těch Dalamáncích touží.
0: Já myslím, že tloustne.
1: To je jako zase, ne, touží po nich. Jinými slovy, na tom obrazu ty Dalamánky nejsou vidět.
0: Jo, tam je jenom ta ženská, bez Dalamánku.
1: Tam je bledá dívka, jak touží po Dalamáncích.
0: Nemohlo by se to jmenovat třeba bledá dívka v Lidlu?
1: A to je taky přízemní, paní.
0: Tak vy jste ten umělec lidových motivů.
1: Tak nechte mě o tom ještě přemýšlet. Nabízím ještě obraz Doriany Grayové.
0: ten byste mohl veřejně publikovat při výročí ratifikace Lisabonské úmluvy. Teda Istanbulské úmluvy, pardon, Istanbulské.
1: Ten by mohla za pár milionů ode mě koupit Evropská unie, ne?
0: Možná i ta advokátka, co to teď v médiích tak strašně tlačí. Jaká? Feministky, ty se potom úplně utlučou.
1: Jdeme do toho, paní Karol. Jsem rád, že jsme tady takto krásně v pátek odpoledne. Já se jdu připravovat na večerní stream. Dneska bude speciální trošku. A v pondělí jste vy, co?
0: Ano, v pondělí,
1: já si vás pustím doma.
0: V pondělí jsem já a já už to teď taky prozradím, že nejenom, že tady příští týden budu v pondělí, ale já tady v tom příštím týdnu budu i ve čtvrtek, protože ve čtvrtek budu mít speciálního hosta. Už teď se na něj diváci můžou těšit.
1: To se těším i já. Paní Karol, a proto, abyste neřekla, že jsem vám nikdy neposkytnul nic, žádnou výhodu a nic hezkého jsem vám nedal, tak já mám pro vás na závěr překvapení. Můžete si vybrat, jestli se na váš pondělní stream budu dívat v pracovně, sedící v křesle, a nebo ve vaně, na iPadu ve vaně. S bublifukem.
0: Na vaně v iPadu, nebo na vaně, ve vaně, na iPadu ve vaně, protože kdybyste si sedl do křesla, tak byste byl jak ten Jára Cimrman ležící, spící a nic byste z toho neměl.
1: Jo, takže vy nemáte fantazie moc, protože vy jste teď měla říct, samozřejmě, že řeknete, já na vás budu celou dobu myslet během toho streamu, jak ležíte v té vaně, protože si budu říkat, Xaver se na mě dívá celý nahatej.
0: Ale to já nemohla říct, mě doma učili, že nemám lhát.
1: Jo, takže vám to nedělá nic? Nevzrušuje vás to nějak nebo něco?
0: Ne, ani trochu. Aha. Abyste se obscení trošku.
1: Co na to obcení, jo?
0: No, tak...
1: Ježišmarja, pro nás umělci je nahota inspirace. Jestli chcete, tak navrhuju, můžu namalovat obraz, krásný, a bude se to jmenovat, bude tam namalovaná moje rohová vana a naše dvě siluety a bude se to jmenovat rekonstrukce námořní bitvy o Oděsu u Xavera v koupelně. A my tam budeme a budeme takhle tady odsud, takže budou skryty praporce a budou tam naše dychtivé tváře.
0: Dychtivé tváře.
1: Jo, takže taky blbost, jo?
0: No já nevím, víte co, už byste konečně měl přestat o těch obrazech jenom mluvit a měl byste něco vytvořit.
1: No, nemám plátno. Tak teď
0: tak si to nahoďte, naskicujte si to na kus
1: mám
0: papíru.
1: Naskicovaný v hlavě, běžte si.
0: No právě, ale tam to nikdo neuvidí.
1: Ale prosím vás, kolega Monet si to taky neskicoval.
0: No ale kolega Monet byl trochu před vámi, víte.
1: No tak on byl starší hodně.
0: No, on byl zkušenější.
1: Ani kolega Hinajs.
0: Myslíte Vojtu?
1: Těším se na příště, paní Karol.
0: Já taky, mějte se krásně, nashledanou.

0: než motýl smrti hlav vylétnul z lafety.
1: Válka divoká,

0: Radio Xaver.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

závodu a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes František Ringočech. Zdravím tě, mistře, rád tě vidím.
2: Tež zdravím všechny Xaverovce. Si vzpomeň, jak mladí lidi z Ghany si stěžovali u Evropské unie, to proběhlo tiskem, že Evropská unie jim posílá kondomy, aby se trochu umírnili, aby nebyli co styk to miminko.
1: Ano.
2: A oni si stěžovali, že jsou jim malí a že je trhají, když si je nasazujou.
1: Já jsem myslel, že toto je povinné.
2: Ne, jsou. Takže oni chtěli zřejmě XXXL, ale dostávají naše small S-ky.
1: Jedeme dál.
2: Ty jsi ze svého Xaver TV udělal takovýhle humorný program.
1: No, však to je v pořádku, ale teď už to bude trošku vážný. Toto je pan senátor za ODS, pan Jirsa, a byl tady před pár dny a říkal, Green Deal brzy umře. Pozor, ODSák říkal, jo.
2: Ano.
1: Vznikl z blahobytu a rozmařilosti. Chudobu nevidím, letiště jsou přeplněná turisty. S Kuberou jsem se snažil o dobré vztahy s Čínou. To není tak důležitý, ale ten Green Deal, představ si, já jsem na to tak alergický už.
2: Strašný. Výplod chorých mozků. Ale to je prostě, s Green Dealem jsme se střelili do nohy, jako s ruským plynem. Zase jsme se střelili do nohy. Prostě atomová energie, jádro je energie budoucnosti. Neznáme nic lepšího, třeba se stane vodík, nebo jak furt volají po něčem takovým, ale to se Němcům nepovedlo. Ale furt zdorujou, furt jsou tam ostrůvky těch bab zatvrzelejch, který to prosazujou, a dobré vztahy s Čínou. No, kam se hrabe na našeho tajvanského tygra? Tajvanský hrdina, ten jim ukázal.
1: Ten ukázal celému světu a tohoto musí mrzet. Říká si dennodenně, že jsem nedržel hůl.
2: Kdo?
1: No, Tajvanec.
2: Ten na to je pyšnej.
1: Není, když s něma všichni srandu.
2: To on neví. Že mu lezou do zadku, když jsou v tom sedem, říkají, pane předsedo, to jste to ukázal celému světu, že jste jel se hrdina. Vy i vaše manželka, nikdo mu neřekne, že se zesměšnil.
1: Myslíš, že ne?
2: Ne, neřeknou mu to. Tak
1: to já žiju v tom, že si každý den u snídaně říká, já ne. Debil, proč jsem nedržel hůbu tady s Tajvancem? Tak je to možná.
2: Že se nějak ta americká, ta jak vyjela si na Tajvan, zřejmě i tajvanský tygry ji inspiroval. Udělala ostudu, udělala problémy americké vládě, jela tam stejně jako náš tygr, prostě bez souhlasu vlády a vedení, prostě byl to takový výstřel hrdiny, a ona taky udělala jenom problémy.
1: No jasno. A on tady ještě hovoří senátor o tom Green Dealu. Znáš v Londýně takovej ten obchodák Harrods? Ten slavný.
2: Slavný, ano.
1: Byl jsi tam někdy?
2: Ne, jen o něm vím, a když je dobrá detektivka, tak se tam mihne tenhle ten dům.
1: Představ si, že před asi dvěma dny do tohoto obchoďáku přišli aktivisti zelení a vylívali na zem mlíko z regálu.
2: Ano.
1: A to proto, že se jim nelíbí, jak teda to hospodaření, kravičky a tak dále. Já to říkám proto, že ten Green Deal vyprodukoval spoustu takovýchto idiotů.
2: A nejen Green Deal, když jsme idiotama obklopení. A já možná, že nechci prostě očernit všechny, ale já si myslím, že to všechno je z těch neziskovek. To vlastně jsou ziskovky, to žádný. No. Neziskovky, tak teď já bych udělal, teď budete opravdu neziskovky. Budeme vám platit jenom vydání, náklady. A dělejte to všechno z dobrého srdce.
1: No, to oni umějí obejít.
2: No, tak.
1: U kámoše objednají něco, propagační materiál, jedna brožurka stojí 65 korun.
2: Ne,
1: fakt,
2: je to stejně jako neustále se vytrvale vozejí nešťastný černoši, který obelžou v té Africe, že je tady čekají domy a blondýny s otevřenýma náručema, a v podstatě sem vezou otroky. Ty budou dvě generace, budou dělat ponižující zaměstnání. Ta společnost je nepřijme. A oni to vidí, stejně ty pitomci je naložejí na tu loď a odvezou ji nešťastným Italům a tam je vysadějí na břeh. To, někdy mi to přijde jako na schvál.
1: Jedu. Tak Steven Seagal přijel na Donbas, chce změnit pohled světa na válku. Věříš mu to?
2: No určitě, určitě má něco za lubem. Já, tady není úplně zcela jasně řečeno, jak chce změnit pohled světa.
1: No on tam točí dokument, údajně. Je to kámoš Putina, to víš?
2: To nevím,
1: no,
2: ale to jich je víc. To prostě, i ten nejslavnější francouzský herec Depardieu je přítel Putina. Hele, ono, já musím říct nejdřív něco na úvod a platí to po celou tu, teďka ten můj proslov. Válka je neomluvitelná, je strašná, zabíjení lidí je zločin, ale my jsme nikdy neviděli pořádně, jak to je na Ukrajině a jak je to na té ruské straně Ukrajiny. Měli jsme velmi kusý informace a já dneska z politiky vím, nic není černobílý. Nic není, všechno je vždycky pro a proti. Zase zdůrazňuju, já se trápím kvůli té válce, protože si myslím, že se rozroste. To já myslím, že ten konflikt se jen tak ne... Když se podívej, co se děje kolem. Iránský válečí lodě do Středozemí, Kosovo hned začne zahýbat, Palestinci zase, každý vidí šanci, když je svět v takovémhle nebezpečí, že by mohli uspět se svýma menšíma požadavkama. Čili, a víme z historie, že vždycky ten světový průser zavinil blbec. Náhoda, potopení Lusitánie, nebo já jsem nedávno viděl krásný film, který na začátku začínal slovy. Měsíc před začátkem první světové války panoval v Evropě mír a prosperita. Tak co to zažil, když císaře Františka obelhali po tom Sarajevu. Obelhali ho prostě, se lžou kolem lidi všichni, nervový plyny, že použili. Takže císař povolil a nepoužili je to. To byly lži všechno. Já mám velkou nedůvěru k těmhle věcem a jsem velmi zvědavý, co ten Seagal tam natočí, ale určitě vás ho velmi vážím jako herce. A určitě to nebude blázen, ale jde o to, jestli se to dozvíme, jestli to tady pustěj.
1: Ale musí to být odvaha, co? V této
2: Není, době. On může. On žije ve svobodném světě, je velmi bohatý a jak říkal Forman, peníze mi dávají svobodu. Čili on může a je mu to umožněno. Já myslím, že je dobře, že, a proto vidím tu Ameriku pořád líp, že on tam může jet a natočit. Já vím, že jeden z našich nešťastných režisérů natočil v Kosovu film dokumentární, šel k těm lidem, těm Albáncům, co se brali těm Srbům ty domovy. Teď točil s těma Srbama, jak se dívají na ty baráky, co jim sebrali. A ten snad, oni ho snad jim zmlátili v televizi, zakázali mu to promítat, já to naštěstí viděl. Takže ten třeba nemohl ukázat. Je to jeho pohled, to není pravda. To je jeho pohled na ten konflikt. Stejně jako ten náš režisér natočil pohled na Bosnu, jeho. Taky to nevidím, jak říkám, všechno je tak i onak. No.
1: Poslední věc, mám dotaz na tebe, jak vidíš průběžnou situaci, kdo myslíš, že bude příštím prezidentem naší země? Odhaduješ?
2: Já se můžu jenom odhadovat, ale já doufám, že můj názor nemá už takovou váhu, abych někomu pomohl nebo uškodil. Tak já si myslím, že Babišova obliba mezi obyvatelstvem, byť všichni dělají všechno pro to, aby oblíbený nebyl, je tak velká, že Babiš s přehledem zvítězí. A myslím si to proto, že vím z vlastní zkušenosti, jak bylo módní urážet Zemana, útočit na Zemana, když dokonce Kániš a Bydlínský svolali na Letenský pláni anebo na Žižka Perku meeting, tak jak tenhle tlak vyvolá v lidech příznivci Babiše mlčej, se bojejí to říct, že jsou Babišovci.
3: Jasně.
2: Takže ty statistiky nejsou úplně přesný. Tak se lidi prostě báli přiznat, že jsou Zemanovci. Uršula Kluková mi říkala, já se bojím v divadle říct, že jsem volila Miloše, že ty pitomci by mě roztrhali. A takhle se chová český obyvatel, ale u těch uren se podívá, jestli ho nikdo opravdu nevidí, zatáhne tu plentu a šup s Babišem do urny.
1: Těším se na příště, moc mě to s tebou baví, Ringo, a zatím se drž a přeji hodně zdraví, krásný léto, ahoj.
2: Ahoj, doufám, že jsme nikoho se nedotkli a nikoho jsme neurazili.
1: Vůbec ne, jenom sami sebe, s tím 22, ale jinak dobře.
2: Ano.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a nakolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak by se řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
3: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky. Protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
2: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
3: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
2: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože je pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
3: V podstatě.
2: Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
3: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
2: To se bohužel obávám, že vím.
3: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je uzajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší

0: A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na

0: víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoc jako v neštěstí, že tohle to může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohle to ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes mistr Petr Holec, dobrý den.
1: Mistře, zdravím vás.
0: A teď Stan.
1: Stan.
0: Euro.
1: Co pak euro? To už oni mají dlouho, tak prostě si řekli, hele, tamhle ty euro nechci.
0: Nejsme mafiáni.
1: My jsme Stan, my jsme Stan, to se mi moc líbilo. A taky to, jak teď si řekli, s tou lehkostí úplně. Sjeli se v sobotu a řekli si, a teď budeme zelený a liberální. Už nebude mafie, ale budeme zelený a liberální. A je to.
0: Na druhou stranu, co víme, třeba se napravili. Každý člověk jak, no, může se napravit, že?
1: No, to mě nenapadlo teda.
0: Redli je v Kameňu, takže jejich superguru.
1: Farský je v Americe, tak to má být. Nechal se jenom zvolit místopředsedou znovu a odletěl zpátky. Jsou očištěný, máte pravdu. Všechno je jinak teď.
0: Všechno jinak.
1: Šéfem je, kdo to je? Ten tam předtím nebyl, taky ne?
0: Tam byl právě. Rakousko.
1: Hele, já je obdivuju za tohle. Já je obdivuju vlastně. Tohle si dovolá jenom oni. Oni jsou tak arrogantní a tak namyšlený a spichli z toho volebního úspěchu na zádech chudáků pirátů, že si tohle to dovolá, nedojde jim to.
0: No tak všechno nám sečtou volby. To no. Takže to budeme pozorovat, pane Holče. Já si neumím představit, že by jediný občan jim hodil hlas.
1: No já si myslím, třeba Zdeněk Svěrák, Eva Holubová, ty tomu furt budou věřit, ne? Já si myslím, že dva hlasy. Tak mi dělali tu propagaci a jich.
0: Fakt? Dělali? No, paní Holubová?
1: Krásný video po nich zbylo.
0: Ta herečka?
1: No, že jim věřej. Tak přeci herci se musí angažovat, ne? Vždycky politicky.
0: Jako byste to nevěděl?
1: Já nejsem herec.
0: Tak ne. Vy neumíte zahrát, že někomu věříte?
1: Ne, to ne.
0: To mi pan Svěrák, paní Holubová určitě skvěle.
1: Právě. Čili?
0: Ale třeba překvapíme. Tady, jo.
1: A třeba natočí teď nový video s nima, ne? Jako na podporu před volbama, že teď už jako to bude dobrý, teď už to bude ta čistá strana, ne?
0: Tak budou tam nějaký spojovací prvky určitě.
1: Jo.
0: Dobře, tak pana Vajgla doporučíme, aby se podívali.
1: Ne? Dobrý rozhovor a doufám, že ho nezatkne někdo za to.
0: Koho?
1: Pana Vajgla.
0: Ne.
1: Tak je to, moc se to nesmí říkat u nás, jo?
0: Opatrně, ale...
1: Měli jste na stole vlajku aspoň ukrajinskou?
0: Měli.
1: Jo, dobře.
0: Měli. Nejsem Copperfield, říká ministr Síkela. Senát kývl na úsporný tarif. Pane Holče, já doporučuji vaší pozornosti ten detail.
1: To o kom myslíte?
0: Tam je v tom něco lišáckýho. To je...
1: My nevíme, kam se kouká, ne, tím okem, ale vy to víte?
0: To nevím, ale vidím v tom, jakože mu jde v hlavě...
1: Chcete říct, jako... že vidí dál než my?
0: Zároch.
1: Jo, ale když tam dáte zpátky ten titulek, on, nejsem Copperfield, to fakt není, ale on říká lidem, víte, se zástupcem, když jedná se zástupci průmyslu, který už tam k němu chodí žebrat o tu pomoc, hlavně s drahýma, zdravou elektřinou a plynem, tak on jim říká, já nejsem politik, já jsem ekonom, víte, a já jsem dělal mezinárodním bankovnictví.
0: Fakt to? Ale on je dobrý minister.
1: No a pak zapomene na ty věci, aby... Dobrý minister. No, on nic neskazí.
0: Otazník, ptám se, vy jste tady...
1: Ne, no, on je zoufalý minister.
0: Zoufalý?
1: No tak, protože nic nebyl zatím schopnej udělat s tou pomocí. A hlavně firma. Víte, proč by je to zodpovědnost jejich, aby jim pomohli? Oni pomohli tu situaci energetickou způsobit. Tím, jak okamžitě sankce proti Rusku, zastavíme plyn, zastavíme ropu a teď najednou se nestačíme divit, když to začne zastavovat Putin za nás. Tak kdyby tu situaci nespůsobili, tak dobře, jako já nejsem fanda dotací a kompenzací a všeho možného. Privátní sektor si umí pomoct většinou, jsou šťastnější, než politici jim vůbec neskouší ani radit. A tuhle tu situaci oni pomohli velmi aktivně způsobit. Tak by teď těm firmám měli pomoct. A zvlášť těm českým, když kolem nás všechny ty vlády pomáhají a oni ztrácejí konkurenceschopnost. Ale já vůbec si myslím, že
0: když
1: se tam...
0: Vy máte, pane Holče, takový přízemní, nezlobte se, názory. To vůbec není důležitý někomu pomoct. Důležitý je, aby jsme symbolicky se postavili na tu správnou stranu, zdvihli prapor slávy a naděje, a řekli, my jsme tady ukotvení v srdci Evropy a kašlete tady na ty požitky. Lepší je, když nebudeme mít krev na rukou, když budeme jako v čele, že toho odporu.
1: Máte samozřejmě pravdu, ale jak jste mi dovolil aspoň jednou se vytočit, tak jsem se vytočil a chtěl jsem to říct. Ale jinak máte samozřejmě
0: že
1: pravdu.
0: Že hrozně jdete po těch jako...
1: Nedůležitých věcech.
0: Nedůležitých věcech.
1: Já vím.
0: Byste chtěl, aby pomáhali někomu, aby se měli lidi dobře.
1: Je to pitomost.
0: Čemu to je?
1: Je to pitomost.
0: Víte, že vás mnohem víc potěší, když je na tramvaji ukrajinská vlaječka. To i když máte hlad, to... tak si řeknete, nebo je vám zima, řeknete tak.
1: Dělám to. Dobrou věc.
0: Dělám dobrou věc.
1: Máte pravdu.
0: Jo, tak aby bylo do příště jasno. Abych vás nemusel nahlásit. Hmm. Já bych nerad. Tak, portrét. Já to musím říct. Portrét odvahy. Olena Zelenská, první dáma Ukrajiny. Pane Holče, já když toto vidím, ten portrét odvahy, mě to tak dojímá. To je prostě...
1: Mě to...
0: Počkejte, jak ona to...
1: Mě to nedojímá, mě to, víte co? Můžu říct jedno takový břitčejší slovo?
0: Jako o Oleně?
1: Mě to sere.
0: Ježi Kriste.
1: Helejte, tohle už je přeci reality show, ne? Zelenských manželů. A já je obdivuju za to, jak vlastně dokážou vrtět západem, neuvěřitelně.
0: Jak to žerem,
1: ale tohle to už je vrchol, že jo? Tak Vouk nafotí v obálku s manželkou ukrajinského prezidenta, ten jí předtím místo sebe pošle do Ameriky, tam se před ní plazej. A tohle to už fakt jako si říkáte, jestli... Můj byl předtím herec, komik, tak si říkám, jestli to celý... Není reality show, ne nějaká válečná nová. Tohle jsme tady ještě nezažili, takovouhle mediální show během války.
0: Každý, kdo toto dostane do ruky a jenom trošku si věci umí pospojovat, tak se tomu vysměje, pane Holče.
1: No já jsem rád, že...
0: Jinými slovy je to jako kontraproduktivní.
1: Totálně a hlavně na tom vidět pokrytectví a směšnost západu. Já jsem rád, že všem najednou došlo, když ona se tam nechá takhle vyfotit, takhle oblečená, styl inscenovaně samozřejmě, takže všechny hned napadlo sakra, tak když už chcete hrát na tohle, tak přesně jako tam patří nějaký, jako ty hrdinové jsou asi obyčejní Ukrajinci, chudáci, kterých se týká válka, ne? Na ně dopadá, nemůžou za to.
0: O tom není debata.
1: Ale ne tahle paní, ne?
0: No jasný. A hlavně Olena. Jste věděl, že tam je jméno Olena? Co to slyšíš poprvé?
1: Teď, víte, aspoň taková zásadní informace pro mě nová.
0: Olena. A čte se to Olena?
1: Já nevím. Ale...
0: Jak on jí říká ten Zelenský jako v intimních chvílích?
1: Já tam v tom bunkru nebyl, ale byl tam tuším náš premiér, ne? Jestli ten by to mohl vidět?
0: On tam byl, no.
1: Teda jestli... Já teď, když jako... to vidím a říkám si, že je to reality show, jestli tam byl?
0: A jak byste jí říkal vy, kdyby to byla vaše paní Olena? Oli? Olenko?
1: Čekajte, vy tady vidíte paní...
0: Olejničko, nebo jak?
1: Ne, najděte si z toho legraci. Tak asi Oleno, ne?
0: Oleno, to zní jak koleno právě, no. To není hezký. Chtěl by to něco vznešenějšího. No, ale dobrý, jako...
1: Ne, zmákli to tyhle dva neuvěřitelně.
0: Mně to přijde směšný, ale jako... OK.
1: No říká si, kdo vrtí psem, ne, tady.
0: A vy jste říkal hezky, kdo vrtí západem.
1: A to víme naprosto přesně, ne?
0: Když je ocas chytřejší než pes.
1: Jo.
0: Tak, toto, prosím, bylo zasláno z Twitteru. Já Twitter nemám. Vy jste na Twitteru?
1: Já jsem, a podívejte se, o co se připravujete, Xavere. Musíte na Twitter. Vy tam budete takovým terčem nenávisti, že si to užijete, věřte mi. Musíte na Twitter.
0: Jo.
1: No, ale kompenzace bude tohleto. Podívejte se na market, jak je tady znovu jako vyretušovaná a...
0: Ale to je namalovaný, to nebude fotkané, tak
1: kresba. Já si myslím, že to nějaká malba, sociální realismus takový, ne? Teda socialistický realismus. Co?
0: No, nedá se nic dělat, je to hezká žena, pane Holče.
1: Už propadáte kouzlu, co?
0: No takhle, když je to namalovaný, na fotce je to horší.
1: Že jo, když to není reál, tak je to co?
0: Jo, ale dobrý. Vlásky pěkně, patičku, jo. A co tady píšou? Orbán papouškuje ruskou propagandu.
1: A ona, mně se líbí, že ona tam někde říká, že utlumuje komunikaci s Maďarskem nějak. A já si myslím, že Orbán, jestli si to přečte, že z toho bude úplně hotovej. bude vyřízený na týden, jestli s ním marketka utlumuje komunikaci.
0: Až tak, do chvíle, než se tak, zeptá někoho, kolik oni tam mají procent.
1: Tak to nedá. A mě na ní fascinuje, ona si nedá pokoj, ona si do toho, do té stejné pasti naběhne znovu, ne? Nedávno, jak zkázala Maďarům, vyženíte Orbána v těch volbách a volte tak, jak já si přeju, jak bych chtěla. A oni úplně nevyslyšeli a teď znovu, ne? A víte co ještě? Teď zrovna jsem si vzpomněl, Orbán se sešel s rakouským kancléřem a ten ho podpořil vlastně v těch nejklíčovějších věcech. Kritika Evropské komise kvůli reakci na válku na Ukrajině a další věci. A my tady máme tuhle paní a ale zase je dobrý, hele, vždycky vlastně v té vládě, i když ona není členkou vlády, ale aspoň jako lídr té jedné strany, musí někdo takovýhle vděčnej bej. Takový hromosvod naší škodolibosti.
0: Vaší škodolibosti.
1: Mojí škodolibosti, pardon. Mojí škodolibosti. A já z ní mám radost.
0: Jo, tak prostě. A je to mladá krev? Taky.
1: Takže ještě vydrží nějakou dobu?
0: No jako. A navíc je šéfka celé Medy. Takže.
1: No, tam to trošku skřípe, ne?
0: No, já nevím.
1: Tak já říkala Medovi, nekandiduj, hele, nekandiduj.
0: Ale rozmysli to. Jejich. Ve skutečnosti chce, protože kromě Medy tam není nikdo viditelný.
1: Hele, já Meda není úplný magnet na voliče, to už se ukázalo v těch posledních volbách. Ty ho přeskočila Jana Marvanová, měla víc preferenčních hlasů.
0: Fakt jo.
1: To už máte Medu, máte už rád jenom vy skoro.
0: Ale já upřímně.
1: Dá konstatovat, tam je ta upřímnost, to drží, no.
0: Na druhou stranu. Takže my tomuto předvídáme co? Že jednoho dne se paní tady namalovaná s Medou.
1: Já tomu předvídám, že se možná jednoho dne my dva sejdeme v Gulagu.
0: Jo?
1: Protože já myslím, že tady o těch věcí nebývá daleko ke Gulagu. Co?
0: A budeme na stejném poschodí, aby jsme si mohli posílat motáky?
1: Já doufám a byl bych rád, kdyby to bylo potřeba aspoň pirátskou patronací, že by tam byla Wi-Fina.
0: Jo.
1: Ale jinak jako nemám žádný
0: požadavky. Tak jo, pane Holče, ne pro dnešek všechno. Jedete teď někam, ne? Pátý odpoledne. K vodě, hezky, do Sadské, ne?
1: Do Sadské, já jdu domů k vodě.
0: Jo, domů k vodě, vy máte bazéneček.
1: Tobogány.
0: Jo. No tak těším se na další potrženo sečteno a ve středu budete mít stream, ne?
1: No tak, co je to za otázku, to je snad jasný.
0: To je blbá otázka.
1: Já nevím, kam na to
0: chodíte. To samý blbý otázky. A ještě mi řekněte, jak frčí na Férovku.
1: Na Férovku frčí skvěle. Jo? Další díl, perfektně, mám z toho radost, těším se na úterý, až natočíme další.
0: Takže už je teď třetí díl na Férovku.
1: Čtvrtý bude příští úterý.
0: Teda vy jste hlava.
1: A máme velký téma, počkejte, a máme velký téma.
0: Velký téma ještě. A je to vlastně ta zvuková podoba třeba na YouTube XTV.
1: Ano, a Apple Podcasty, Spotify a Radio.
0: Rádio koukáte, jak
1: a Radio Xaver, vždycky premiéra velká ve středu, hned po streamu. To je Radio Xaver jede, ne?
0: No, to jo. No. A vy máte takový dneska jakože chvilku, vy byste mohl v tom newsroomu pracovat.
1: Já jsem myslel, že ještě něco chcete říct, vy jste na mě tak koukal.
0: Prozebně. Mějte se a naschledanou.
1: Mě taky, naschled.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

jsem za cikánku, ať háda z ruky osud můj. Ona mi řekla, čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

0: voda nikdy už nedoní.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksaver to vždycky tak vidíš.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Tam je sedlý hodnoty, Xavr.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale
3: to i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Sám se sebou.
3: Tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
2: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte tak?
2: Ale jo, dobře.
3: Dobře, jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
3: si ho děláte. Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký... Magie, ne? Taková,
2: kolik,
3: co?
2: Kolik vás tady je?
3: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko, Rakeťáky. No a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný přeci už, co?
2: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. a řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingu odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
3: No samozřejmě, že jo, Xavrele, o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
2: Já to taky myslím. Ne?
3: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, které je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
2: Ale každý...
3: To je hodnoťák.
2: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
3: Samé večer u televize, doma, v soukromí.
2: No.
3: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
2: moje Věra.
3: A říká, táto,
2: neříkejte si, naše Věra.
3: Ty bych byla premiérkou.
2: No.
3: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmáhy.
2: Ne.
3: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
2: Ne, veřejně ne, ale...
3: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
2: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
3: Co?
2: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
3: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
2: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
3: No tak vy jste takový výtek druhý.
2: Chcete vědět, o čem já sním?
3: O čem?
2: No ne, vážně, teď
3: to
2: je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
3: No.
2: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
3: Tak to já vím.
2: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
3: No a na to dojde, ne?
2: Tak už jsem starý.
3: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
2: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
3: Ksavr, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
2: Mildu!
3: Já ne...
2: Neříkejte to, pane Holče.
3: Zůstanu hodnotovej.
2: Je to sympatický, milej.
3: Já jsem se lék.
2: No, tak oni
3: mají to stalo, ne,
2: v té redakci starý foťáky, takže
3: jo.
2: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
3: Tak to jo, to jsem
2: přišel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo
3: pixelů,
2: málo.
3: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
2: Někteří lidé by si mohli myslet.
3: Tak, no, to mě napadlo.
2: Že to je, že jako, ne.
3: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
2: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
3: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
2: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O
3: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
2: No, takže to je... Myslíte, že levák?
3: Rakušan?
2: No.
3: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká...
2: Taková dobro.
3: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no. Vlastně to nic není migrační pakt.
2: Mimochodem, víte, že dnes je to... Myslím, že na den přesně 10 let od Wir schaffen das.
3: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
2: Jo, no. Jo, jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
3: Jen 5 nebo 6.
2: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
3: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
2: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
3: Nebyl.
2: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
3: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
2: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
3: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
2: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
3: Jako... Oni prý si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích, když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
2: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
3: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
2: Jo tak, ale oni se bojí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
3: Nemáte to ze dvou?
2: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
3: Věšek.
2: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
3: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
2: Já jsem to slyšel v metru.
3: Jo. Já v tramvaji.
2: Tam ta, tramvaj, tramvaj. Jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
3: Ne, 18 jsem jel.
2: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
3: Jo, jo.
2: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
3: Právě, proto já tomu nevěřím.
2: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
3: Jo.
2: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
3: No to doufám už nebude.
2: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
3: Jo, jo, ale já...
2: On jako... je dobrý.
3: Jo, jasně.
2: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, mě ho rád poslouchá.
3: To jasně.
2: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
3: Z filmu? A jak to myslíte? Jako, jakýho?
2: Tak mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
3: Jakože lehce vás straší?
2: Ne, ne, ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
3: Vy ho chcete tady poškodit já?
2: Naopak. Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
3: Jo, ale...
2: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
3: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
2: A já myslím takhle zdviženým prstem.
3: Jo, jo, jo. Bacha na to.
2: No.
3: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
2: A to nehrozí.
3: Vy byste se nespli.
2: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
3: No. Ksevere.
2: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty to nemůže ani cítit, to měl.
3: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
2: No jasně, že ne.
3: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo Vivaxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
2: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
3: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
2: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
3: Ajaj.
2: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
3: No to je dobrý.
2: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
3: No tak to o tom nepochybu.
2: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
3: Tak to rád slyším.
2: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
3: jako v té písnice?
2: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
3: A tak místopředseda tam musí být, ne?
2: A vy jste místopředseda?
3: Já jsem místopředseda.
2: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
3: Místopředseda musí být.
2: No ale tam nebudete úplně jako oni to založili na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
3: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
2: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
3: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
2: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
3: Já vám to podepisu, Xavere.
2: Tak to prohlašte veřejně.
3: Prohlašu to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
2: Umělecký,
3: no.
2: Umělecký, protože umělecky, ne?
3: A co? Co umělecký? Co jsi?
2: Nevím.
3: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
2: Pane holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
3: No ale já jsem hodný.
2: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
3: No to jsem.
2: No tak, jsem, tak, či, tak
3: ale já jsem dobrá svině.
2: Musíte si vybrat, pane holče.
3: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
2: Jo.
3: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
2: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
3: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
2: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane holče.
3: Jo, jaký?
2: A to je to šmírování ty zase.
3: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
2: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
3: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
2: Dvousměrný, ne? Nebo
3: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
2: Jednosměrná cesta na gulak.
3: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
2: Já vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
3: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále.
2: No a
3: ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
2: Tak na takový chránění mu seru, pane holče.
3: Já tomu docela rozumím.
2: To jsou zlí lidi, pane holče.
3: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
2: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne.

0: A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
1: To je hrozný, pane hoče, co budeme dělat? No,
0: No já, my věříme, že to dobře dopadne,
1: já jsem
0: ne?
1: se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme, protože to je jasný.
0: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan volí ministr vnitra, ne?
0: No.
1: Ministr
0: Chci
1: policie.
0: být premiérem.
1: Cože?
0: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
0: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já, dva nebo tři? Lex Aurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
0: To ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
0: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
0: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
0: Vít.
1: A ne, napíšem
0: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to
1: tak já napíšu,
0: familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
0: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
0: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
0: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
0: Nějaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
0: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
0: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
0: To přeci není možný.
1: A všechno je možný.
0: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
0: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
0: Hm?
1: O, oh, je nuda.
0: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
0: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
0: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zrovna, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
0: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
0: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vilsonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Vilsonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: Tak Čiči taky.
1: Ta
0: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak, teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
0: tak jsem to
1: no. Počkejte, nechte no? Si to říct. No, paní kolegyně

0: Denčevová chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek?
0: Žádnou,
1: Čičina nemá střeva ani vnitřek?
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste snad rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle
1: jo,
0: poplatek.
1: Tak to.
0: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava, hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli, ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku...
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha, která, to by byla židle... doživotní židle, ale udělali bychom fór. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít.
0: A já vám říkám, že on je on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme,
1: no to bych řekl,
0: až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, tak já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale... Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky, a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Voliče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje, není to dobrý, taky kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Myslím.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Vilzenovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Tomáš Březina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co jsem pochopil z některých vašich vyjádření nebo i článků, rozhovorů, vy jste, a případně mě opravte, alergický na takzvanou politickou korektnost. Je to mor dnešní doby, nebo je to dobrá věc?
1: Je to absolutní mor dnešní doby a samozřejmě ono to sousloví získalo jistou popularitu, ale samozřejmě nevzniklo náhodou. To není jenom v té politice. Dneska není zvykem říkat si samozřejmě slušně a spořádaně ty vážnější nebo dokonce závažné věci obecně. To prostě se nenosí. Takže pak se z toho odvalila i ta politická korektnost, kteráž to je samozřejmě umocněna ještě tím, že každý politik si musí dávat pozor, co říká, protože již příští volby, každý politik za chvíli čeká nějaké další volby, ho ti, které oslovuje nebo naopak v vozovkách neoslovuje svou politickou nekorektností, nezvolí. Takže to je začarovaný kruh, který je problémem. Samozřejmě strašně to souvisí se vším, souvisí to s tou byrokratickou hydrou, souvisí to s civilizačním vzepětím, kdy jsme všichni zbohatli, kdy produktivně může pracovat pouze velmi málo lidí oproti minulosti, kdy muselo pracovat 100% lidí, aby se uživilo, dneska pracuje pár jednotek procent a ostatní takzvaně pracují. A součástí jejich práce je třeba i ta politická korektnost, prostě práce mluvidly, která v podstatě nic nepřináší, nebo papír z levého šuplete do pravého a za to dostávají peníze. Čili dneska ta politická korektnost v podstatě stačí k uživení, nebo se téměř vyžaduje. Dřív, když 100 lidí muselo s motykou na poli klepat vozem, aby vykopali ty kedluby nebo obilí, tak žádná korektnost neexistovala. Když někdo motykou neklepal, tak mu ukázali ven, nebo ho vyhnali z toho společenství a bylo hotovo. Všichni to považovali za spravedlivé. Ale tady máme dneska jinou dobu. Je to daň doby.
0: Vzhledem k tomu, že chcete být, pane Březino, prezidentem České republiky, čeká vás období, kdy se vás budou občané, ale mnozí novináři i moderátoři ptát na různé věci. Co si o tom myslíte? Souhlasíte, nesouhlasíte? Zajímal by mě třeba váš pohled na neziskové organizace, takzvané. Protože nechci říkat, že to je taky mor, ale považuji spoustu neziskových organizací za velmi dobrých a třeba paliativní péče a tak. Na druhou stranu možná ještě větší množství je tady podle mého laického soudu zcela zbytečných. Dokonce současný premiér Fiala jakousi takovouto organizaci založil, která funguje, a vyčerpal mnoho milionů na dotacích, třeba na to, že dělal brožurku o právech žen v Barmě. Co si o těchto věcech myslíte?
1: No, o brožurce slyším poprvé v životě, no, tak je to pro mě čerstvá zpráva. Nevím, jestli se mám touhou si ji přečíst, pokusím se o to. Já velmi často slýchám, a dokonce dva póly, bez neziskových organizací se nemůžeme pohnout, je to vhodný doplněk a vůbec občanská společnost a tak dále. Druhý pól, reprezentovaný kdysi bývalým premiérem, pak prezidentem, pro něj to byla úplná nepřekročitelná záležitost. No, já nevím. Já žádné neziskové organizace v podstatě zhluboka, zhloubky neznám. Jenom si seriózně zase a obecně myslím, že místo pro ně je zvláštní, místo na tom slunci. Já si prostě myslím, že stát by měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba, že by především lidé měli fungovat, takže žádné neziskové nejsou potřeba, že samozřejmě například přebujelý sociální stát, který pak volá po těch paliativních a jiných, je samozřejmě nikoli výdobytkem až poslední doby, to, když se založil jistý pan Bismarck a vznikl, zmutovalo to do sociálního státu, do sociálních programů a podobně. A jsou samozřejmě dneska stále existující státy, perfektně fungující, typicky v Ázii, kde všechno toto zabezpečuje rodina. Kde rodina nejširšího typu se stará o své děti, o své přestárlé, o své nemocné, musí se na to skládat, musí fungovat tak, aby ekonomicky to vycházelo, musí se případně uskrovnit a tak dál. To mě tato konkrétní pomoc neziskové organizace nepojmenované, mně přijde velmi v pořádku a naprosto správná. Ale zakládat neziskové organizace, které pak fungují jako korporace a mají strukturu řízení a musí někde schánět peníze a dostávají odměny a teď hledají ty příležitosti, mně, aniž bych jako teď někoho chtěl jmenovat, mně přijdou zase součástí té přebujelé nárokové civilizace přebohaté, která jde spíš evolučně do nikam nebo do zdi, než aby to šlo směrem k nějakému lepšímu vývoji.
0: Když bych teď použil citát ze starého českého filmu, vám to politicky myslí, ale chci se právě z tohoto pohledu ptát na aktuální vládu Petra Fialy. Na to, co je s ní všechno spojeno. Na jedné straně jsou tam teď ty skandály hnutí STAN, jsou tady vysoké ceny energií, zase nás začínají strašit covidem, který možná přijde. Jak na tyto věci nahlížíte vy? Co vás aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Já jsem, nechci říct samozřejmě, ale samozřejmě řeknu vládu Petra, respektive koalici Spolu, která pak se dostala do vlády, počtem svých hlasů, jeden z nich byl můj, volil. Dával jsem tomu velkou naději pro jakousi změnu po předchozí vládě nebo vládách, které mě určitě nekonvenovaly. Po měsících jejich konání musím ale říct, že to je velké zklamání. A myslím si, že to je zklamání ne pro mě, ale je to ať už pojmenované nebo nepojmenované. Zklamání pro širokou veřejnost, která se třeba tak vyjadřovat neumí a jenom si ulevuje někde v tom obýváku nebo v restauračním zařízení. Samozřejmě vláda Petra Fialy nastupovala ve složité době, kdy byly rozvráceny nebo jsou rozvráceny finance, kdy je složitá doba z obecných vnějších příčin, ale nastoupila. Ten problém je, že nastoupila. A vzala na sebe to stejně jako prezident, který teď byl nastupovat do nesmírně obtížné doby, a musí si dobře rozmyslet, jestli tu dobu zvládne. A já když vidím, teď odboču, omlouvám se, některé kandidáty, tak si jenom držím za hlavu, říkám si, pro Boha, jak toto v ozovkách křehké stvoření, ať už ženského nebo mužského typu, myšlenkama úplně jinam, než by to podle mého názoru chtělo, chce tuto těžkou dobu zvládnout. A vláda Petra Fialy na sebe ten úkol vzala. No a teď se to dá shodnout do jedné věty, kdy i ti spřízněni a chytří novináři v různých periodikách píšou, ta vláda neudělala zatím vůbec nic. No a to je její největší problém. A já se jenom sám pro sebe, a teď teda, naštěstí jsme tady jenom dva, že jo, tak mezi náma, mezi čtyřma očima.
0: Na čtyři oči,
1: ano. Na čtyři oči. Jako si říkám, jestli to je tím, že to neumí, že vůbec netuší, nebo že se bojí, jestli prostě neschopností nebo bázní, ale výsledek je prostě stejný. Čili neudělali naprosto nic z těch několik, byste jmenoval, energetická krize, Ukrajina a tak dál a tak dál. Já mám prostě hrozný strach, že ta vláda prostě na to nemá, nebo strach. To není strach, jako že bych ulehal pokrytej potem, ale tím přenesením slova smyslu, že ta vláda asi netuší, co má dělat.
0: Rusko-ukrajinský konflikt, který sledujeme už několik měsíců. Vy chcete být prezidentem České republiky. To znamená, budou se vás na to lidé ptát. To, co dělá naše země aktuálně, myslím tu pomoc velkorysou Ukrajině, dodávání zbraní, to všechno schvalujete, nebo byste si spíš myslel, že by našim občanům víc prospělo, kdybychom se drželi zpátky? Alespoň trošku.
1: Když to vezmu zase od té vrcholové pozice, vy to téměř v každé otázce zopakujete, abych na to nezapomněl, proč tady sedím, že kandiduju
0: na prezidenta. Aby na to nezapomněli diváci.
1: Prezidenta republiky. tak musím říci, že jakýkoliv vrcholový politik v čele s prezidentem, ten je takzvaný první mezi rovnými, musí samozřejmě mít na zřeteli za prvé vlastní obyvatelstvo. Vlastní lidi. Prostě já nebudu, kdybych se stál, nebo ten, kdo se stane, nebude prezidentem Ukrajiny. Ten bude prezidentem 10 nebo téměř 11 milionů obyvatel České republiky. Tak on musí vstávat, ulehat s pocitem, co jsem udělal dobře nebo špatně a chci to napravit pro 10-11 milionů svých obyvatel. To je naprosto základní parametr. No a z toho se odvíjí ty odpovědi. Samozřejmě, že o ty uprchlíky je mravné a potřebné, když k nám přichází se postarat. Ale nesmí se to stát v okamžiku, kdy všichni tady v této republice, i ti bohatí dneska, mají pocit a jsou strašeni vládou, která říká, počkejte, až vypukne topná sezona, tak ty energie budou ještě dražší, že ekonomika tohoto státu a ekonomika těch rodin, to, že ekonomiku státu dělá ekonomika rodin, tak to prostě nezvládne. Jo? Jinými slovy, v okamžiku, kdy tato republika je několikanásobně chudší než bohatší státy v okolí nás jsou a dává dramatické částky na toto, aniž by se očima těch občanů starala o ně, tak je to nesmírně sporné. A já bych to teda určitě nedělal. Nejdřív bych se musel postarat, aby jsme měli brutálně, masivně lepší ekonomiku a pak bych přiměřený díl dával přiměřeným způsobem jakýmkoliv uprchlíkům. Tak se to dělo vždycky. Když v 68. občané Československa tehdejšího utíkali do Švýcarska, Německa, Kanady, Spojených států, tak jich neutíkalo takto houfně a byli těžce a ty léta potom ještě těžce i prověřováni, jak jsou na tom politicky, jak jsou na tom ekonomicky, jakou mají profesi, jakým budou přínosem pro tu Kanadu. Já jsem chtěl emigrovat na Kanady, už jsem byl do Kanady, už jsem byl na přijímacím pohovoru ve Vídni, tam se mě zeptali, pane inženýre, teda pane Březina, neviděl jsem inženýr, co děláte? Já pyšně řekl stavební inženýr. Ten úřední se chytil za hlavu, pro boha, kdybyste byl tesař, tak by to bylo lepší. Moje manželka, nastávající lékařka, tehdy studentka, co jste vy? Tak já jsem řekl, touto zachráním, v duchu jsem si řekl, touto zachráním. A to je budoucí lékařka. Ježíši Maria, řekl tento úředník, kdybyste byla sestra, nebo lépe ještě pomocná si a do kuchyňky, ty my potřebujeme. Tak ven, přemýšlete o tom, no a takový byl přijímací pohovor. Nikoliv otevřená náruč, plné lednice, stresování domácích obyvatel, že budou mít uprchlíci a nikoliv oni, teď mluvím o těch slabších skupinách a tak dále, tak dále. Čili velmi jednoduchý pohled na věc.
0: Jsem rád, že jste přišel, pane Březino, a doufám, že se do voleb ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši. Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáků. Už greenhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu měnit,

září a prachem bílej cest. Se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčenlý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla, a kde jsou generace mokrá z

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny, s velkou pompou, Dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: A on tak, já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjadřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ. Po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, napověz mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma a je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generála

0: aspoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr. Jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou.

0: politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel. Těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xaver.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko v Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. A to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotahovat.
1: A nebudeš se bát vyjádřit a nebudeš za něj samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teď se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, že když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Xaver.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ale jaký čtvrtek, Xavere?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzlášť kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma milsi vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, prvně teda ten první květen. Je první května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od vás.
1: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se
1: vrhnete. Jo? No. Tak to neříkejte.
2: Co? To no ona to ví.
1: Dívá se
2: že,
1: na pozornku.
2: To víte, že jo, a že je 1. máj.
1: Jo, no, jo, jo. No, dneska jsme tady přinesli... Vzpomínáte, jak jsme zasevali nenávist?
2: No to jsou bylinky nenávisti.
1: No naše. Ale jenom jedna věc se ujala s takovými červenými fleky. Vypadá to jako přiva, nevím, co to je. A ty ostatní...
2: Ale hlavně, to není cítit vůbec k sebe ničím.
1: Ještě?
2: Ani láskou, ani nenávistí.
1: Já v tom cítím Foltýna.
2: Ukažte.
1: Trošku tam je.
2: Jo. No, vidíte, jo, jo, jo, tady. Máte pravdu.
1: No, musí mi to... Ještě tady rostou nějaký jako takový malý, rozumíte, takový jako čudlí, jo?
2: Jo. A tak ona je to taková foltýnovská zelená, ne?
1: To je jako... Asi nějaký plevel. No, vyseli jsme čtyři různé věci a nutno říci, že se nám ujali jen tady ty a nevíme, co to je.
2: Ale zase se ujali pěkně, podívejte.
1: Kdyby někdo věděl, co to je, tak ať nám řekne, ne? A je, jako ta nenávist z toho teda čiší. Ale zadařilo se nám, pane Holče.
2: Jo, jsme jo.
1: Jako zahradníci bychom se si neuživili.
2: No a pošlem to plukovníkovi?
1: Asi jo. Asi jo.
2: A co taky už je, ne?
1: No tak jo, tak je tady... myslím, že ta naděje, že když to přijme, že to jsou, že to je rostlinka nenávisti,
2: jo, a je to
1: ocení. Může dát do erbu.
2: Jo, a je to ocení jeho práce, já myslím, že se mu daří, co?
1: No, vy s tím plukovníkem. No a co teda říkáte, pane Holče, mám několik věcí, teď ten první máj, komunisti, že všechno vylezli, ale ono to není moc komunistický svátek.
2: No není, když vzniknul v Americe. Chicago, Xavere.
1: No, no, no. Já jsem dneska ráno někde četl, že ve Švédsku, ale já myslím, že to je Amerika, ne?
2: Já myslím, že to je Amerika, ale já když vidím tady tu americkou vlajku, já se trošku bojím, Xavere.
1: Jak to?
2: No tak to jsou teď imperialisti znovu. To je náš nepřítel, to nevíte?
1: Tak...
2: Já bych prosil o výměnu, nebo bude zlé?
1: No já jsem slyšel...
2: Kolem vás se dějou nedobrý věci, Xavere.
1: Jak to myslíte?
2: No nestojíte na správné straně. Ani jednou nohou.
1: No já jsem ještě nikdy nestál na správné
2: straně. No, ale teď stojíte na opravdu nesprávné straně.
1: Myslíte na tenkým ledě?
2: Tak by se to dalo říct taky.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný jak 20 cigaret a všechna tajná přání plnila se na počkání,

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

0: jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikátce to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200
2: kostí. 3200
1: kostí. Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám nalevo.
1: No, tak to tady mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: jde
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, co, mě by stačil za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, si to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno se... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam?
2: Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to,
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Tak. Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek. 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy. Prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5C u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Já vím, ale
1: tak musíte to někde splatit.
2: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No, no, no.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo?
2: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty 3 sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste,
1: ponožek takhle,
2: takhle se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on udělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělal.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za
2: pravda.
1: Oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketing.

0: vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
1: Jo, po koruně.
0: No ne tak po koruně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
1: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
0: Práce na zahradě,
1: no.
0: Staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolinky, prosím vás, Karolinky, já jsem
1: Magdalenky.
0: To Magdalenky, Karolinky.
1: Já jsem to pochopila.
0: Karolinka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka se zdokonalovala. Hmm. Takže vařit bych mohl.
1: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
0: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
1: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
0: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatní všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
1: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
0: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
1: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
0: Ne, lžete.
1: Ne, fakt.
0: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
1: Pane zahradníče.
0: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
1: A to je český?
0: No to je film pro pamětníky.
1: No ale český?
0: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
1: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
0: Jakože by to bylo Dulské?
1: Třeba.
0: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
1: Odpustky.
0: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
1: ano.
0: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat,
1: Že je těhotná.
0: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
1: Jo.
0: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
1: Nevhodně se choval.
0: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
1: No a jak to
0: se dívám, tak rozdychtěně na vás.
1: No já jsem dychtivá, protože si vědět, jak

0: Chcete pomačkat? Já chci
1: ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
0: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
1: Ne, já chci spoiler.
0: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
1: A kdo hrál paní Dulskou?
0: Nevím.
1: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
0: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
1: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
0: Režim letadlo?
1: Režim letadlo, no aby nás...
0: A to je co?
1: No, tak kdyby nám někdo volal.
0: Letíte
1: třeba,
0: někam?
1: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
0: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
1: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
0: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
1: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
0: No, tak to je nic extra.
1: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
0: Ano.
1: To sedí.
0: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
1: No, to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježi, tak to je Zdeňka Baldová.
0: Zdeňka Baldová,
1: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
0: No, Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
1: Ten mačkač.
0: Mm-hmm.
1: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
0: No.
1: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
0: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnovi u nás.
1: A to užívala orálně, nebo se
0: její
1: v tom koupala?
0: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A jestli 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
1: No.
0: Tak to ti najednou, takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
1: Neptun.
0: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
1: jo,
0: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit.
1: To byl nějaký nevěřící Tomáš.
0: No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
1: Do té slané vody.
0: No, na tu pláž.
1: A našli?
0: No, nenašli právě. Nenašli.
1: Taky ho vzala vlna.
0: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
1: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
0: No, tak...
1: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
0: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber nebo...
1: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
0: Černé písky nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
1: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
0: No, tak
1: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
0: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
1: Otěžek.
0: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
1: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
0: No nebyla, ona odešla, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
1: No,
0: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
1: Ježiš.
0: Dokonce je to do prchy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
1: No jo, ale tak ho měla s Blažejem, ale Blažejem. Tam měla Důlskýho.
0: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
1: Možná pořádá ty pochody.
0: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
1: Z roku 58.
0: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Důlské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
1: To je známý.
0: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
1: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
0: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
1: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
0: Říkal pan Donutil, promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
1: Mě hrozně.
0: Fakt, jo.
1: No jo.
0: Vy jste faninka?
1: No, vy jste klasika.
0: Jo.
1: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
0: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
1: Ne, to je taky umění.
0: Taky?
1: No jasně.
0: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
1: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
0: Filantropové?
1: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
0: Ty, co rozdávají prachy?
1: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
0: Stranám?
1: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
0: To je divný, že?
1: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
0: Potřebujeme peníze na něco?
1: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
0: Jo?
1: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
0: Jsem dlouho nic neutratil.
1: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
0: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
1: Teď jde o všechno. No, tak
0: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
1: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
0: Myslíte?
1: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
0: A když jsme v té Evropské unii, ne?
1: Právě proto.
0: Tak oni se nás tam zastanou.
1: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
0: Toto řekla.
1: Jo, jo, jo.
0: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv... angažoval.
1: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom na těch průzkumech nebo v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyhrazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii, nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem. Ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%. Tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacní elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu a potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus. A nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
2: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
2: No, tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tuhletu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
2: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na Lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta Lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té Lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně my.
1: Nechtěli být Čechama.
2: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česká ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky, otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
2: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
2: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu.

0: museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, která prostě, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
1: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle, to znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
0: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
1: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozpílené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout.

0: hodnout a tak se na ně zaměříme. Dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři, akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČES tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy, takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČES, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
0: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem,
1: no,
0: a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět.
0: Jo,
1: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
0: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

že už mnoho dní na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení po

0: Podtrženo sečteno a dnes mistr Petr Holec, dobrý den.
1: Mistře, zdravím vás.
0: Máte to tady, pane Holče?
1: No, řekněme, signály vlády Petra Fialy nesou plody, ne? Můžeme si říct, když koukám na ty grafy.
0: Já řeknu ještě, titulek volby by vyhrálo ANO, lidovci a STAN by se do sněmovny nedostali. O čem to svědčí, pane Holče?
1: Napadají mi tak tři hlavní věci. První je skutečně signály vlády Petra Fialy, neviditelný podprahový nesou plody. ANO téměř 30%. Druhá ODS,
0: no,
1: 16%, jo, pro ODS, sakra stranu premiéra. Další, to je vlastně úplně pokřivená realita, když si vezmete, co způsobily ty volby a ten zákrok šéfa ústavního soudu Rychetskýho, že máme dlouhodobě ve vládě strany, které by se nedostaly vůbec do sněmovny. Mm-hmm. A díky těm koalicím vlastně je to vytáhlo do sněmovny. To jsme nikdy nemývali. A když nějaká strana se začala propadat jako velmi v preferencích, tak většinou to způsobilo buď vypadnutí z vlády nebo výměnu v čele strany a podobně, ale tady se neděje nic. A třetí věc, jsem si vzpomněl, mám takový flashback před volbama, když v té, já nevím, druhý nebo třetí nebo kolikátý vlně covidu začalo propadat hnutí ANO, tak vlastně všichni samozřejmě, nebo většina komentátorů přání oce myšlenky, jak se říká, říkali, hnutí ANO končí totálně. A já si říkal, hnutí ANO, jestli jednou skončí, tak neskončí takhle rychle, protože je to přece jenom velká politická strana. A možná, že až pomine covid, tak se schopí. Že? A ono málem vyhrálo volby. A teď tady vidíme, jak mu drží ta podpora. A nejen podpora, ale co mě tam zarazilo, je volební potenciál. Že kdyby ten termín odborný, slyšel jste to někdy?
0: Už jsem to slyšel. To.
1: A hnutí ANO má téměř 35%. A hnutí ANO vždycky umělo volební kampaně, to znamená, že se umí tomu volebnímu potenciálu hodně přiblížit. A ODS má přes 22%. Víte, a tam sázeli na to, že tohleto, ten model té trojkoalice antibabišovský, že znovu vrátí ODS do hry a udělá z ní velkou stranu, ale to není 16%, to znamená minimálně nad 20%.
0: Máte hezky sako.
1: Díky.
0: Nový, ne nějaký?
1: No, z Itálie.
0: Itálie.
1: Jak jste mě popřál cestu do Itálie, tak jsem si koupil sako za to.
0: No a sociální zpátky?
1: Těm přeje samozřejmě socioekonomická situace. Podprahují signály premiéra, že nepomoc lidem i firmám. Tak já chápu, že lidi si začínají vzpomínat na ČSSD, na sociální demokraty.
0: Jo, říkají, kdyby tak paní Maláčová se vrátila.
1: Ne, říkají, sakra, by tady byla hustá dvojka.
0: Jo, takhle.
1: Ty by nám pomohli. A víte, co mě tam zarazilo ještě? Jedna věc. Plukovník, přísaha, Šlachta. Asi procentu a půl, my to nevidíme tady, protože ano. Mezi těma pekelníkama.
0: A ještě kokainisti, kde jsou?
1: Kokainisti zmizeli do stanu, ne, podle mě. Kokainisti jsou mimo, pod 5% a já si myslím, že tohle to je za červen, mě to je měřený v červnu.
0: Vidíte, redla dají do vazby a hned to spadne.
1: A říkám
0: jak
1: vám,
0: to je jako...
1: A říkám vám, že až se to dá za červenec, tak ty budou někde u plukovníka možná.
0: Fakt,
1: ale tam to může zachránit jedině Krejčíř.
0: No ale podívejte se na druhou stranu, abychom byli spravedliví, no. TOP 09, ta frčí. 5,2.
1: Vládní strana frčí? 5,2? To je hukot.
0: No tak je tam. Jako.
1: A taky máme nějakou statistickou chybu, tak tady v těch číslech, když máte 2,5% statistickou chybu, tak já myslím, že klidně můžou být kolem 4%, kde se potácejí.
0: A nebo taky na 7.
1: A nebo taky na 7.
0: Je tam ten pan Pospíšil, ten má hodně bodů, protože se stará o ty zvířátka.
1: A
0: to funguje.
1: To totiž drží pan Pospíšil, jak nechce odejít. Jak si vzal to moratorium na přemýšlení, jestli zůstane na kandidáce. Přemýšlel a zjistil, že zůstane, tak to drží.
0: Jo? Mhm. No a jak vůbec toto dopadne, to mi řekněte. No prostě paní Pekarová řekla, že chce, aby Meda odešla.
1: Aby...
0: A Meda se drží prostě...
1: Hele, Meda se drží...
0: Zablokovaná.
1: Meda se drží 30 let. Meda se drží 30 let a Meda odejde, až bude chtít odejít Meda.
0: Fakt, jo. A ani, víte, tam ten pan Fremr tam, že?
1: A... Pan Fremr. A kdyby náhodou... A když Meda vždycky začne se jítit, že už nemají rádi, tak šup do jiný strany.
0: Jo.
1: On tak už je ve třetí.
0: No ale teď si myslím, že to tady povede v Praze tu kandidátku, nebo respektive bude na druhém místě, tak tam zaboduju.
1: Já bych tady, když na to kouká, vidíte Meda, že by mohl tady do těch dvou modrých dnes, tak ODS, ale tam by ho už asi nechtěli, tam ho dobře znají, tak proč neskusit ANO, co myslíte?
0: To je pravda. A on u Socanu taky nebyl, ještě u Pirátu nebyl. Ne?
1: Ale tam těch 5,6 anebo 5,2 bych řekl, že je trošku podobnej průser, ne?
0: Ale já, mě tak napadá, že bychom měli mít podle tady naší hantýrky pro každou tu stranu nějaký topka by byla meda, kokainisti, něco. A aby jsme to měli nějak hezky...
1: Já už mám Pirátům, já říkám lupiči, protože ty chtějí všechno sdílet, tak vidíte, jak se nám to vybarvuje.
0: Jenom pro ANO musíme vymyslet něco ostrýho, kobliha nebo tak, ne?
1: Koblihy.
0: Koblihy? Jo?
1: Tak sami voliči ANO si říkají hrdě koblihy. Tak,
0: koblihaři?
1: Koblihy.
0: Koblihy. No, signály, koblihy.
1: Vidíte, máme to koblihy, signály, ještě okimu musíme co vymyslet, lupiči, kokainisti, no.
0: Ale meda.
1: Meda.
0: Tak jedu dál, pane Holče, jo. Vím, medo jedna. Tak uvidíte. Agrofertu už nebudeme, promiňte, Agrofertu už nebude stát nic dalšího vyplácet. Naopak firma bude peníze vracet, zdůrazňuje ministr Nekula. Já jsem vůbec nevěděl, že to je nějaký ministr.
1: No já jsem se právě vás chtěl zeptat, kdo to je, ten pán, abych věděl, o kom vlastně tady mluvím.
0: No to je Nekula.
1: To je Nekula.
0: Nekula.
1: A ministr je to.
0: Ministr
1: Nekula. A tady není čeho? Nevíte, čeho je, on je minister?
0: Čeho je minister, to je jedno takový pán, no. Ale
1: já se pak podívám, čeho je minister, abych vůbec...
0: A co on to má na té klopě? Prosím vás, není to říská orlice? Má to taky podivný tvary?
1: Je to možný.
0: Bůh ví, co to je za týpka.
1: Počkejte, já vám to řeknu, to je možný. Tak on je lidovec. On je lidovec a lidovci, landsmannschaft.
0: Ne, tak nebudeme to, abychom nešířili dezinformace. Řekneme, že nevíme, co to má, ale že to je podezřelé na té rozmazané fotografii. Ne?
1: Aby se na to někdo podíval z dohledu na dezinfo, ne?
0: Já si taky myslím, že by měl. No ale tady Nekula řekla, že Agrofert bude vracet prachy. A co teda chudák Babiš?
1: Já nevím, hejte, ale tohle, já už tomu...
0: Ten bude solid.
1: Já už tomu nevěnuju pozornost. To je sága, která si nikdy neskončí, dotace Agrofertu. Samozřejmě, že by bylo dobrý, kdyby to už skončilo, protože to visí nad českou politikou jak mrak. Ale já už myslím, že nikdo nerozumí vlastně a nechápe, o co tam jde, přesně.
0: Jo.
1: Kolik let už se to tahne? 5, 6? Mm.
0: Pane Holče, promiňte, tady to je zajímavé, že oni už půl roku, vládco půl roku, vládnou a... Já bych ho nepoznal na ulici. To je neviditelný.
1: No,
0: co jsem přišel? No. Není on i podle toho příjmení. Není on nebinární?
1: No tomu počkejte, tomu nepodsouvejte.
0: Já se ptám vás jako odborníka.
1: Jak já jsem, dovolte. Já nejsem žádný odborník, ale já už vím, proč. Tak on není ministr.
0: Není ministr?
1: Ne. Tam je minister Jurečka. Tam došlo ke zmatení. Oni tam jenom napsali, ale ve skutečnosti ministruje na zemědělství Jurečka, to si řekněme.
0: Cože?
1: Tohle není žádný minister, že jo? To tam strčil Jurečka před sebe a ve skutečnosti mu šéfuje, dává si s ním porady pěkně a řekne mu, co má dělat a on to pak zkouší udělat.
0: Jo.
1: Takhle to je.
0: Nekula. Je to teda pro chlapa nešťastný jméno. Nekula.
1: A vy jste teď vy se tomu věnujete, já to vidím. A zase, kdyby to tak bylo, tak by česká vláda mohla splnit nějaký kvóty, ne, bruselský?
0: Jo.
1: Co?
0: Tak třeba je to kvůli tomu.
1: Ale nevím, jestli jich nej... Vidíte, vy jste hlava vždycky.
0: No. A podívejte se, ale to tady pan Weigl byl, jo, to je panečku hlava. To je chytrý člověk.
1: No vy si z toho utahujete, ale on má pravdu.
0: Já
1: jsem to viděl.
0: Vy si utahujete Nekulo, jak se to jmenovalo.
1: Z toho klidně, Nekula, ale z tohohle ne, protože já jsem to poslouchal, ten rozhovor s ním váš. A má pravdu, řekl to přesně.
0: Pan Weigl?
1: No jasně.
0: Samozřejmě, že má pravdu. No? A to se nemusíte rozčilovat vůbec.
1: Já se si rozčílit dneska aspoň jednou. Když tady proti vám sedím, tak se aspoň jednou...
0: Trošku vám...
1: No, dopřejte mi to.
0: Vrtulky už jedou.
1: Já se vytočím.
0: Tak já přečtu ten titulek a pak se můžete rozčilit.
1: Dobře.
0: Velmoci nemají přátelé, mají jen své zájmy. Mimo jiné pravil pan Weigl, jo? Kolem Ukrajiny se mělo chodit po špičkách. Stan prosazuje euro, je to však zastírací manévr vlastního skandálu. podívejte se, jak on to tam solil.
1: Jo.
0: Ten se s tím nemažil. A je to teda, při Schulze k vám jeden z nejchytřejších lidí, kteří tento týden tady na té židličce seděli.
1: Jo. To fluidum tady je.
0: Jo. On no, taky super. Říkal, že přišel, říkal, že seděl tady někdy.
1: Po mně přišel?
0: Se cítím nějak.
1: Jo. No má naprostou pravdu s Ukrajinou. Tam je...
0: Má blbou košili, to s tím začněme.
1: Děláte do mody, ty?
0: Já jsem teď dělal modní policii.
1: Jo.
0: No, proto jsem si všiml u toho Nekulo, tamto Orlico.
1: Jo.
0: Ale podívejte se, takovýhle a nemá žádný krk potom.
1: No jo.
0: Já bych mu udělal takhle do Včka, víte, tady bych volánky dal, toto. No to je jedno.
1: Vlastně tady škoda trošku u té obrazovky.
0: No. A podívejte se, jak má módní sako. Kostka je v módě, jo?
1: No.
0: Tomuto přesně, tomuto vzoru, nevím, jestli to víte, se říká lyonská kostka.
1: Vážně?
0: To, co máte vy, tomu se říká prachatická kostka.
1: Já smykám.
0: Taky skromnější.
1: Smykám.
0: Takže?
1: No s Ukrajinou má naprosto pravdu. Prostě takhle to je. Západ se tam angažuje, hlavně Amerika, už velmi dlouho. A zvlášť po anexi Krymu v roce 2014. Vyzbrojili Ameriku. Zasahují do ukrajinské politiky.
0: Vyzbrojili Ameriku?
1: Vyzbrojili Ukrajinu.
0: Jo, Ukrajinu.
1: A co mohli čekat, jakože Rusko bude stát se založenýma rukama? Já teď vůbec nerelativizuju to, jestli Rusko napadlo Ukrajinu nebo Ukrajina Rusko. Ale to, co se tam stalo předtím, tak v tom má pravdu. A svým způsobem teď Západ je za to zodpovědný, za tu situaci. Víte, co se říká, když něco rozbijete, tak je to vaše.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Profesional Taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesional Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo. Není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak
1: sportovně. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 1200. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 000.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3 500 korun. Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: Chceme.
1: Chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
2: To je majitel radiotaxi AAA. Mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to není.
1: Jako úplatek za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu. Jako... To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte,

0: ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme dvě nebo tři trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
0: Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes František Ringočech. Zdravím tě, mistře, rád tě vidím.
1: Tež zdravím všechny Xaverovce.
0: Tolik novinek, je to, bys koukal, co všechno. Sleduješ média, předpokládám, takže víš zásadní věci?
1: Sleduju jenom rámcově, pustím si zprávy, těch je velmi málo. A jakmile začne to, pozvali jsme Helenku Novákovou, aby nám vyprávěla o svý nový desce, tak to vypínám, říkám, já se dívám, chci zprávy a nechci slyšet blbečky z pop music.
0: Rozumím. No a já tady mám několik vybraných věcí z médií, který bych rád znal tvůj názor, kdybys to nějak okomentoval. Představ si, že hyperkorektní choreografové sexu učí herce, jak se milovat tak, aby se nikoho nedotkli. Prostě choreografové sexu, když jsou hyperkorektní.
1: To je nádhera. Ta doba se mi vzdálila takovým způsobem, Xavere, to si jako se líbou přes gumu.
0: No, bude na to nějaký trik asi.
1: Mezi něm průsvitnou folii a teď profesor Pirk to řekl nádherně v televizi, ale bez odezvy. Řekl, že prostě jako prostě kardiolog potřebuje znát váhu pacienta. A teď jako novej trend nesmí vážit pacienta, kdyby byl tlustej, což se nás dvou netýká,
0: jasně,
1: aby se ho to nedotklo. On říká, ale já potřebuju znát jeho váhu kvůli jeho zdraví a ošetření, ne. Prostě ne, nebo holčička z Ghany chodí po škole na univerzitě, kde určitě propadá, bez pochyby, a tam je zakladatel univerzity, nositel Nobelovy ceny. A on jí vadí pohled na otrokáře. Má z toho traumíčko, tak oni vemou toho zakladatele a hodějí ho do Temže. Chápeš to?
0: Nechápu.
1: To svět se zbláznil. A kdy to kdo zastaví, tohleto šílenství?
0: No, já doufám, že už je to na vrcholu.
1: Ano, máš pravdu. Můj syn říká, tati, nerozčiluj se, ono se to přehoupne. A když tu budeš ještě pár let, nedej bože, tak se dožiješ ještě puritánství neskutečného.
0: Představ si, to jsem se také dočetl, že existuje nekontaktní porno.
1: No, jak vypadá?
0: No, já nevím, já jenom vím, že existuje. Je to nějak natočený tak, že to je, pravda, není tam nic vidět, takhle. Toto je potřeba říct.
1: To musí být od vás, no.
0: Takže inteligenta to neuspokojí tím pádem.
1: To jako já jsem popsal prostě banku, homeopatická banka. No, vložíš do ní peníze a oni tam nejsou. To brzo bude.
0: Taky mám pocit, že se k něčemu
1: začínají být banky homeopatický.
0: Tak, prosím tě, představ si, vláda zvažuje zavedení válečné daně. Čirý populismus, říká opozice. Jak to slyším, to válečná daň úplně běhá mráz po zádech.
1: O, to dodává takovou jako, že situace je vážná.
0: Dramatičnost.
1: Dodává to tomu rabování finančnímu obyvatelstva, to dodává takovou jakoby, hele, já když to vidím a pak si přečtu, že kupujou 400 obrněných transportérů v době válečné daně, tak si musím říkat, tady se někdo zase zbláznil. A dva drony, obráceně, 400 dronů měli koupit a dva transportéry. Oni vůbec nepostřehli, že válka se vede raketama, letadlama, dronama. No, ty transportéry, to jsou všechny ty, jak vidíme z té Ukrajiny, jak jsou po kraji těch silnic rozmlácený.
0: Yes.
1: A někdo udělal zase obchod.
0: No, je to celý biznis, co?
1: Válečná daň. Já se vždycky rozčílím, jak začneme o hospodaření. Došlo k jedné strašné věci za vlády Babiše teda. Já z ničeho neviním. Těch 500 miliard, co si vydlužili, takovouhle díru bez varování, aniž by upřesnili, udělali dardo, utratili to strašnou díru. To je trestuhodný. To je trestuhodný. Ať se berou peníze neziskovým organizacím, mimo ty, kteří dělají děti, umění, vážnou hudbu, ať přestanou platit filmy, na který nikdo nechodí. Prostě tady se vyhazují peníze horem dolem. Když byl Jandák ministr kultury, tak mi říká, Ringo, ty filmy, já byl, teď jsem tam byl tady německý ministr kultury, tak a ten mi říká, jak můžete dávat filmařům peníze, vždyť je to biznis. Dáváte zámečníkům, dáváte tesařům. A já bych jim, člověče, já to nemůžu udělat, já to vím, ale díky, já jsem taky herec, oni by mě zabili, ty moji kamarádi. Jsem říkal, tak necháš to. Nikdo nechodí na ty filmy, nikdo mimo Svěráka.
0: No, a jak je to s divadlama? Měli by se dotovat?
1: Nic. Slovo dotace nenávidím. Slovo dotace znamená, že pomáháš někomu, kdo to potřebuje. A to zase znovu říkám, jsou to třeba knížky, ano. Je to dětská literatura, děti. Jsou to prostě sociální služby. Ale ne prostě kultura, divadlo. My jsme v životě nedostali moje divadlo ani korunu. A měli jsme plný divadlo. Celých 45 let mám plno. Navrátil říkal, my nevíme, co je, když byla konference o krizi divadla, Navrátil se smál, říká, jaká krize, my už žádný nevíme, Ringodi tam, a vysvětli jim to.
0: No a tvoje umění výtvarné, tak ani tam nepobíráš od státu žádný?
1: Jakákoliv dotace, to bychom se do toho zamotali, Xavere, prostě stejně jako v zemědělství, prostě co budeš na něco doplácet, tak ať stojí chleba 150 korun, nebude se válet v popelnici, musí ten zemědělec vydělat, ale nemůžeš mu dávat, protože to je mor, kdo začal první s dotacema. Žádný dotace.
0: Já jsem si říkal, že je to podezřelý, že ještě neexistuje pořad zvířátka nebo obraz zvířátka obdivují dotace.
1: No, to je. já jsem se nezmínil dobře o těch divadlech. Dobrý herci, dobrý divadla mají návštěvu. Uh-huh. Teď je jiná situace, že lidi přestali chodit a odvykli si. Naběhli na jiný způsob, že sedějí doma, hrajou karty nebo se božírají. A do divadla, ono se to ale vrátí. Dobrý herci a dobrý divadla budou mít plno.
0: Myslím si.
1: Ale blbě natočený film nepřijde nikdo.
0: Osobnosti nejrůznější vyzvali Babiše k odchodu. Vadí jim, že označil oponenty za fašisty. Co to říkáš na to, co se děje kolem toho Babiše?
1: No ty osobnosti, mě si líbí, jak vždycky osobnosti někoho. Oni nemenovali ty osobnosti.
0: Jo, jsou tam jmenovaný, ale tak jsou to takové osobnosti.
1: Osobnosti vyzvali. Hele, já jsem demokrat, já jsem militantní demokrat, jo. Já si myslím, že verbálně má právo říkat, co chce. Jsem trošku citlivý na holokaust, jo. Ale jinak, když si o někom myslím, že je fašista, pro jeho názory, tak to řeknu. Na to mám plný právo. Nesmí mu dát facku. Nesmí to překročit ten verbální projev. Tak Babiš se brání, oni na něm prostě nenechají nitku suchou. Já neříkám, že si něco nezaslouží. Jo? Já nejsem Babišovec, ale jsem proto, aby každej, ale oni tušejí, že jim nařeže. Tak prostě.
0: Jak to myslíš?
1: No porazí je.
0: Jako teď ve volbách, nebo v prezidentských?
1: Ve volbách, v prezidentských. Má prostě velkou podporu občanskou ten Babiš. Jo, je to. Myslím si, že on je velmi těžký protivník pro ně a osobnosti budou zklamaný asi.
0: A ten okamžik, kdy má někde meeting, víš, někde na náměstí a tam přijde parta lidí a píská na ty píšťalky.
1: Můžou pískat. To je v pořádku.
0: To je v pořádku.
1: No, tím vyjadřují svůj nesouhlas. Ale jakmile mu někdo veme reproduktor, tak musí dostat facku. To prostě to nejde.
0: Ale to byl chlapec.
1: Chlapec tam neměl co dělat.
0: Autistický.
1: A maminka, když veme autistického chlapce na takovou demonstraci, tak není normální.
0: Tak on chlapec měl 2 metry taky.
1: Tak. Proto na něj byli 3.
0: No. Ale je to krádež jako krádež, ne?
1: Je to výtržnictví.
0: Výtržnictví.
1: A když to hvízdání a nadávky, my jsme, ještě když jsem byl poslancem, tak než jsem se stal poslancem, taky jsme začali s Milošem nějaký to vejce. Proletělo kolem našich hlav a my jsme se tomu smáli, řekli jsme, ano, Češi nám dávají najevo, co si myslejí.
0: Rozumím. Jedeme dál. Fixace na přirození. Syn prezidenta Bidena Hunter přišel s odůvodněním svých nahých selfies. On měl plný počítač fotografií vlastních a zejména jaksi přirození.
1: Ty jsi to viděl?
0: Ten počítač neviděl?
1: Ne, to přirození.
0: Taky ne, člověče, my se neznáme.
1: Třeba ještě. Je tak krásný.
0: No, v tom článku je napsáno, že o kráse nevím, ale že 22 cm. Jako délka.
1: Ne? To je ale dobré, ne?
0: Tak.
1: My dva sice máme víc, ale jako i tak.
0: Já se bojím, že ani dohromady ne.
1: Tak jsme připravil si mě o faninky.
0: Jo, ty vlastně, jo, no, pardon.
1: Já si myslím, že je to magor, je to úlet a profesor, kdyby si žil, doktor Plzák, ten by nám to vysvětlil, nebo
0: co
1: doktor Řemek.
0: Fixace na přirození.
1: Nevidí nic jiného než svoje přirození a má ho rád. Určitě se s ním mazlí. Ale jestli to tatínek ví.
0: No tatínek už to možná ani
1: pořádně. Tatínek už se nemá s čím mazlit v jeho věku, ale je to, musí to být blázen. Magor, to přece není normální.
0: Spousty fotografií a on to teda vysvětluje, protože se to provalilo, tak to vysvětluje tou fixací. A ty znáš někoho, kdo má fixaci na přirození svoje?
1: No já myslím, že jich bude víc těch, co jsou na to fixovat. Tak já ho mám taky rád, toho svýho, ale neukázal bych ti ho nikdy, protože jsem slušně vychovaný člověk.
0: No ale sám, kolik máš fotek? On jich měl tisíce.
1: Žádný.
0: No vidíš to, takže nemáš fixaci.
1: Mně je 79 a musím přiznat, že už spolu nevycházíme tak dobře, jako před 20 lety, ale furt, jako není to úplná hamba, ale tak je to úchylnost.
0: Ringo, když taková skandál takového typu potká syna prezidenta, je to průšvih, anebo tady ty věci okolo intimity a sexu lidi prostě berou? Podívej se, jak Američani nakonec vzali Levinskou, s Clintonem měli z toho radost, že mají prezidenta s erekcí.
1: No jistě, no. Že je pašák, že na ní trochu zatlačil v té oválné pracovně a ona, byť netušila ještě, že z toho vytříská velký prachy, tak mu vyhověla a mně se to líbí. To je hezký vztah prezident-sekretářka.
0: Jo, takže to je v pořádku. A tenhle ten pán a ten jeho táta z toho vytěží, nebo to bude průšvih?
1: Ne, nevytěží z toho nic. Lidi nic. Se budou smát, úchylové pochopějí, že to je jejich kolega, ale nevytěží z toho nic. Bude to, je to, v podstatě je to ostuda, ale hlavně proč to ten magor dává na ty sociální sítě?
0: On to nedal na sociální, on tak dal, jak? Víš, jak se to stalo? On dal svůj notebook do opravny.
1: No to taky o něčem svědčí,
0: taky to o něčem svědčí, no a tam to někdo všechno našel, ale všechny dámy světa teď vědí těch 22.
1: Třeba na to sázel. A možná, já si myslím, že to bude mít i určitou odezvu. Ne u Černošek, ale Bělošky budou nadšený.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi, obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív ze mě musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav.
1: Jo, jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně,
2: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý. Ne?
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo ale, jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo
1: na
2: jestli
1: tom
2: už
1: záleží, jo.
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já ale totiž mířím tam, ano, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Jako úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 16:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. No, to samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádnej tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, položíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
2: se nechte pojít.
1: Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
2: no.
1: Blbě.
2: Co to je?
1: Molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. Hmm? A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Petr Žantovský je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Upřesním dvě věci, aby diváci věděli. FTP je fond televizních poplatků. A kolik tam zůstává těch peněz, to víme docela přesně. Co už nevíme, kde je ten zbytek. Ale snad to je někde v čase a prostoru. Tedy vy tím vlastně odpovídáte na tu otázku?
1: Já tím odpovídám na otázku, že Česká televize ani Český rozhlas po mém soudu nehospodaří tak hospodárně a tak, řekněme, střízlivě, aby bylo nutné zvedat lidem, a zejména v této době, kdy budou podrobeni strašným ekonomickým zátěžím, jim zvedat tenhle ten poplatek a tím vlastně navyšovat jistý biznisový prostor. Uvědomme si jednu zvláštní nesystémovost. Česká televize je podnik, který jakoby patří všem a nikomu. Veřejnost na něj platí ze zákona, ale v podstatě nemá žádnou šanci kontrolovat, podívat se, za co ty peníze jsou utraceny, velmi minimálně a zprostředkovaně přes radu. A rada funguje, vy to sám jako bývalý radní víte. Dobře, pardon.
0: Jaká změna?
1: Ne, promiňte.
0: Počkejte, 8. července?
1: Není 1. apríla. Beru zpět.
0: Říkejme jenom jako radní. Nikoli bývalý radní.
1: Jasně, samozřejmě. Ne, mě jste nějak spojenul v tu chvíli s paní Lipovskou a nevím proč.
0: Ne, to je detail. My jsme si podobní hodně.
1: Jste si hodně podobní, abych dokončil tu odpověď. Ne, já jsem zásadně proti tomu, aby se těm dvěma médiím navyšovaly poplatky.
0: Dobře, ale co dál, pane Žantovský? Protože je tady jakási inflace, navyšují se platy a tak, tak co by se mělo stát? Těch variant je několik. Buď to začít omezovat provoz, když pomineme teda to začít velmi spořit. Jo. Omezovat provoz, rušit kanály, propouštět, nebo financovat média veřejné služby státního rozpočtu mandatorním, řekněme, povinným výdajem ze státního rozpočtu, nebo vrátit reklamu. Co by podle vás bylo řešení?
1: No, asi se nebudete divit, když vám řeknu, že pro mě jediné systémové řešení je zrušení České televize jako veřejnoprávního statutu. Nechť jdou na trh, nechť se privatizují kanály, nechť se nechá třeba jeden malý veřejnoprávní kanál zpravodajský typu ČT24, ale většina těch ostatních produkcí, které v té televizi vidíte, jsou zaměnitelná s komerčními televizemi. Všude vidíte téhož Kolomba, všude vidíte ty též profesionály, pomalu i tu téhož muže na radnici. Všechno se recykluje na všech i privátních kanálech. A k čemu ta Česká televize? Když se podíváte na její programové schéma, já jsem se tím několikrát zabýval v určitých postupných časech a zjistil jsem, že toho opravdu nezbytného a veřejnoprávního je tam velmi malé procento. Když pominu opravdu to zpravodajský kanál. Možná, kdybyste se zeptal pana Šámala a on měl zrovna pravdomluvnou náladu, tak by souhlasil s větou, kterou řeknu, byl jsem jedním z těch, kteří nejvíc bojovali za vznik ČT24. Dokonce jsem i ze všech možných sil tehdy působil na to, aby pan prezident nevetoval tu novelu zákona, díky kterému ten kanál vznikl. A měl jsem velké naděje, že z toho bude to BBC, ke kterému oni se stále připodobňují, tehdejší BBC, dnešní už je zase trošku jinde, ale vznikla z toho v podstatě ta stanice, která brzdí pořady typu Reportéři ČT24, když je v nich nežádoucí obsah. A dodám ještě jednu věc, a to je zásadní. Strašně se změnila atmosféra ve společnosti i v té televizi a ta televize tomu velmi napomáhá. Vzpomeňte si jenom, jací lidé chodili do diskusních pořadů Události, komentáře. Před 5 lety jste tam běžně mohl potkat Alexandra Tomského, Zdeňka Zbořila, Jana Schneidera, Jaroslava Števce. Lidi, kteří mají co říct, jsou odborníky ve svých oblastech, ale mají na něco jiný názor, než je ten oficiálně propagovaný. tyho lidi už tam nepotkáte. Žádný blacklist prý není, ale nikdo si je nedovolí do toho média pozvat. To též platí v Českém rozhlase.
0: Takže, když to tak shrnu, vy vlastně jinými slovy říkáte, že televize česká přestala plnit tu veřejnou mediální službu.
1: Vezměte si paragraf 2 zákona 483 z roku 91 o České televizi,
0: o České televizi,
1: který vám jasně a nesmlouvavě definuje, co to je ta veřejná služba v České televizi. A mimo jiné tam najdete formulaci, že skrze poskytování všech možných rozmanitých názorových a tak dále platform pro lidi nebo pro názory z různých, co já vím, politických, náboženských, etnických, kulturních, nevím jakých ještě částí společnosti, má přispívat k pluralitě a vytváření svobodného názoru toho diváka. Něco takového se neděje v dlouhodobě.
0: Takže neplní podle vás tu službu?
1: Určitě.
0: Dokonce jste řekl v nějakém rozhovoru, reportéři ČT jsou na okamžité zavření. To si myslíte, že opravdu takto špatné? Protože já mám pocit, že je to tady poslední investigativní pořad.
1: To si jistý nejsem, jestli je investigativní. Oni možná investigují, ale řekl bych velice výběrově. Myslím si, že když tam vidím jednotlivého autora některé reportáže, tak už tuším, o čem bude, kam se bude odvíjet, jaký bude, jaká bude poenta a teda a teda. Je to vždycky vidět v určitých, řekněme, zlomových okamžicích, třeba před volbama. Tam prostě se vám vyhrne takové množství materiálu na někoho, kdo v té České televizi není zrovna oblíben. V minulých volbách to byl pan Babiš, v jiných volbách to byl pan Klaus a tak dál, a tak dál, a tak dál. Prostě ta investigativa je zaměřená podle mě účelově, ne vždy, jistě ne vždy, to bych nechtěl paušalizovat, ale velmi často účelově k nějaké dehonestaci toho, kterého směru nebo myšlenky či člověka. To není dobře.
0: Pane Žantovský, vy jste nadevší pochybnost také koncesionářem České televize a občanem uklidnilo vás občansky, když před pár týdny byla dovolena Rada České televize a je tedy kompletní, plně funkční?
1: No, upřímně moc mě to neuklidnilo, protože já jako některé ty členy, ty dovolené členy znám pana Racka, znám pana Janečka, znám pana Šafaříka, mám s nimi různé zkušenosti z minulosti. Jsou to jistě lidé v mnoha ohledech ctihodní, ale nejsem si jistý, že ta rada má skutečně takové pravomoci, aby mohla docílit nějaké základní systémové změny v tom, jak je ta televize řízena. Pravomoc odvolat nebo jmenovat generálního ředitele, To je pravomoc taková velmi malá a řekl bych až symbolická. A jak víte z období, kdy jste tam ještě nebyl, tak ta souhra mezi radou a generálním ředitelem byla nápadná. Notovali si, když jste sledoval ta zasedání, to bylo přátelská setkání s chlebíčky a v dobré atmosféře, nic proti tomu. Ale neslyšel jste tam v podstatě slovo kritického nebo dotazu nějakého kritického vůči panu generálnímu. A to není dobře, ta rada je tam přeci jako kontrolní orgán, nejenom kývací orgán.
0: Takže to nové, ti dovolení členové, říkáte, že vás nenechávají úplně v klidu, protože nemáte tu záruku, že by se to nevrátilo do těch starých kolejí.
1: Já to jsem nechtěl říct na jméno těch lidí, co jsem jmenoval. Ale toho celku, jak teď dneska vypadá. Já si myslím, že takový to vzednutí určitého osamostatnění, které bylo, když dovolili na vás, nebo zvolili vás, pana Matochu a paní Lipovskou, tak to dávalo velikou naději, že se tam něco začne měnit. A ono se to bohužel změnilo nejenom díky tomu, že paní Lipovská chtěla vstoupit do politiky a tudíž zemožnila své angažmá v tom, což považuji z její strany za velikou chybu a je mi to líto, protože to je přece jenom ekonomka a měla určitou ambici podívat se na ta čísla zblízka. A dneska nevím, jestli někdo takovou ambici a schopnost má. Nevím.
2: Mm. Na dvoře divadla čteme Shakespeara. Na dvoře divadla Hamlet umírá.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci, ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řek. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka nevím, co si o tom mám myslet?
2: Protože by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je náslouha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tuhle férovku točíme znovu v historický okamžik, protože zatímco tady spolu sedíme, tak ve sněmovně padá, nebo spíš teda nepadá vláda, protože máme mimořádnou schůzi sněmovny, kde se opozice zkusí vyslovit vládu nedůvěru, ale my už víme teď, že ta vláda nepadne, protože prostě se musí udržet u moci uším, nic jiného nezbývá, ale co vidíme, tak během celé ty bitcoinové kauzy už se z toho stává jedna velká fraška, protože vládní politici se chytají do pavučiny lží.
2: Máš absolutní pravdu, je to taková taktika díky za každé placené nové ráno. Srandovní je, že nejvíc, kdo se bojí, je prezident. Koaliční strany jsou znechucené z vlády, ale přesto tam úpěnlivě sedí a jenom řeší, jestli někdo odejde ze sálu nebo přijde, takže to bude trošku sportovní utkání. 7 jich přišlo, 10 odešlo, jak to celé bude a bude to napínavé. Pavel Blažek se cítí jako největší oběť a čeká nadsti utrhačnou schůzi, aniž by vysvětlil úplně ty nejzákladnější elementární pochybení a otázky, úplně stojící na počátku celé té obrovské ostudy. Eva de Croix se usmívá a nic neříká. Lidovci jsou naštvaní a vrátí to úplně někdy jindy, a to si řekneme v samotném pořadu. A opozice dělá všechno pro to, aby je nikdo nespojoval dohromady. Takže Piráti a ANO tráví obrovský času tomu, aby vysvětlili, že spolu nemají nic společného. Ale spolu to nandají.
1: No, dopadne to jako vždycky, ale pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě. To, co bylo gazetisto.com, se přejmenovalo na opinio.com, ale když půjdete na gazetisto, tak vás to tam navede. A jinak taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme a jsme stále stejní.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce, z potravináři, řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako, aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako, určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka, to jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc, nebo 3 roky, nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO 2x. Popravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa na to, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze Spolu, právě jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. Uh-huh. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval, ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnilo názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně, a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s námi v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě
1: velké věci.
2: Budou sedět ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že

0: prostě Čína je
1: Vraťme
0: náš
1: se k
0: největší
1: otázce, byla
0: obchodní
1: chyba, že
0: partner.
1: jsme tam nebyli? Měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšovali s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná
0: nedělá
1: s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám i posluchačům.
0: Vládní pomoc je tak pomalá, že na podzim budou spokojeni snad jen exekutoři.
1: Myslím, že tohle je úplně špatně. Hele, to, že máme vysoké ceny energie, jsme chtěli. Jo, Česká energie chtěla, Česká republika chtěla vysoké ceny energií. My jsme se podíleli na všech Green Dealových věcech a ty vysoké ceny energií jsou dané hlavně tím, že se platí ty emisní povolenky, ty mají nějak spekulativně obrovskou cenu. Já, když jsem se s tím systémem seznámil, tak mě to úplně šokovalo, protože jsem říkal, hele, my to těm lidem zdražujeme. Nešlo by, místo toho, jak se to s tím spekuluje, že třeba 100% těch peněz by se vrátilo České republice, když jsou nějaký povolenky, že třeba řekneme, hele, české energetické závody, zaplatíte x miliard za povolenky, ale dáte je do nějakého fondu a my z toho něco třeba koupíme novou rozvodovou soustavu, nebo já nevím. Jo. Ale ty peníze jdou nějakým spekulantům úplně mimo EU. Ale princip je, že my chceme, aby ty povolenky byly drahé, aby jako ta energetika kolabovala a ty lidi extrémně šetřili. To je ta ekologická politika, že jo? Čili my chceme, a spousta lidí kolem mě to dělá. Čili já se přiznám, že jsem v tom taky, já jsem takový spořivej typ, takže letos je první léto, kdy s jinkou ordinací, kdy to dopřijímám pacientům, mám všude vypnutou klimatizaci, fakt jako šetříme tu energii. Já jsem tady vždycky šetřil, já jsem vždycky byl takový ekolog. A teď to děláme o to víc, protože když vidím, jak si to ještě napálili různý ty energetické firmy a co všechno se snaží na tom vydělat a mají rekordní zisky, tak říkám a houby, takže budu chvilku trpět a prostě opravdu jsem vymyslel, kde všude na to můžu ušetřit. Ale ten, kdo chce, aby to bylo dražší, je stát Evropská unie. Kdyby chtěla naše vláda, já vůbec nechápu, proč bychom měli dělat nějakou pomoc energetickou z našich daní. Jo? Já si myslím, že by se mělo říct, hele, tak je nějaký problém s Ruskem, je válka, tak pojďme ty povolenky zrušit. Nebo pojďme je dát na nějakou velmi nízkou úroveň, aby to úplně nezmizelo. A tečka. A tím to přece zlevníme. Tam jsou ty obrovské peníze. Ale ne, že já vezmu zdravotní sestře peníze z daní, zadlužím jí přes státní rozpočet a pak jí pošlu 2000 korun zpátky. Ty ale stály 3000, protože tou cestou vlastně všechno se to jako zdraží. Jaký to dává smysl? To je jenom taková jako tady legrace. A já myslím, že by premiér měl říct, hele, my jsme ty povolenky chtěli, my jsme odhlasovali, tahle vláda pro ten Green Deal taky hlasuje, my to chceme, aby to bylo drahý a buď to tak bude, nebo řekne, jo, my to tak chceme, ale příští rok to tak nebude a my teďka na Evropské radě řekneme spolu s Poláky, zavolal jsem Polákům, zavolal jsem těm a řekli jsme si, hele, na rok utrum. Jo? Samozřejmě by ho čekala ta nepříjemná věc, že by musel potkat ministryni zahraničních věcí za Německo, která je za stranu zelených a ta by mu asi neříkala, ty můj milý premiére, ale to si člověk jako musí ujasnit, jako za koho kope. Že? Vlastně nemůžu kopat za Spartu i za Slávy, že? Musím za Spartu nebo za Slávy.
0: Tak, průzkum první kolo, už je to tady. Pane docente, první Babiš, následuje Pavel, Nerudová překvapila. Prezidentské volby, teď o tom bude řeč každou chvíli.
1: Mně to samozřejmě jako přijde jako taková bizarní reality show, takže já se přiznám, že to skoro nesleduju. Protože je se jako zdálo dobrý, že ten prezident měl být volený nepřímo, že to měl být nějaký svorník. Přímá volba ještě tím, že to má být přes 50%, vyvolává nenávist téhle zemi a já se přiznám, že ji ignoruju a volit nepůjdu. Takže mě to jako nezajímá. Je mi líto Andreje Babiše, že myslím, že bych chtěl být jako premiérem. Na to má v tuhle chvíli velkou šanci, ale tím, jak oslabily strany vládní koalice, tak ta vláda, myslím, je odsouzená vládnout ty 4 roky. Asi by se měla snažit o nějaký fakt jako zásadní změny, že nemá co ztratit. Horší už to být nemůže v té podpoře. Jo. Takže bych jako fakt mohla udělat dobré věci. Andrej Babiš má smůlu, protože do roku 25 je místo premiéra jako zrušený a být prezidentem je pro něj nevýhodný, protože za A tam je těch pravomocí míň a za B on má svých, já nevím, 30%, ale 51% to je jiná hra. Jo? Čili jemu se furt ještě může snadno stát, když ta vláda bude chytrá, že zvolí prezidentem kohokoliv. Jo? A kdo bude kohokoliv, to znamená, buď jako Andrej Babiš bude mít svých 51%, tak to je jedna varianta, anebo je mít nebude a pak to bude náhodný vítěz této řady. Dokážu si představit v různých jako situacích, čili když tady bude pohoda a klid, tak bude prezidentem Nerudová nebo Pavel, že to jsou takový prezidenti do krásných časů, kdy si jako povídáme o tom, že mají být dobrý vztahy s Tibetem, že má být prostě krásně kolem nás a má být všude láska. Můžou tady být sociální nepokoje, pak může být pan Středula. Dokážu si představit, že se tady lidi porvou na ulici, pak si lidi vzpomenou, že třeba docela rozumný člověk je bývalý rektor Zima, že si řeknou, hele, ty docela chytrý vzdělaný člověk a na rozdíl od těchto těch lidí extrémů my ho zvolíme a co je jistý, že to nebude Marek Hilscher. No. Že Marek Hilscher a Fischer ty jedou vlastně kampaň senátorskou, že jo? Čili ono jsou takový dvě soutěže, že jo? Čili některý jako by chtěli být tím prezidentem a některý si budou pozici pro funkci senátora, protože ty poražený se většinou stávají senátory.
0: V Bratislavě navzdory sankcím proti Rusku přistálo letadlo z Moskvy. To jak nefunguje ty sankce nebo co?
1: Ne, tak jakoby z těch sankcí, jsem to pochopil, by museli Slováci vypnout jedinou elektrárnu, což asi by nebyla úplně sankce pro Rusko, že? To by byla evidentně sankce pro Slovensko. Oni už teďka z těch vysokých cen tam, já jsem mluvil s řadou lidí, že tam budou zavírat obrovský podniky, Slovensko bude mít opravdu veliký problémy a to poslední, co by chtělo, je vypnout Mochovce třeba, jo? Čili tohle je nutné a my při těch sankcích, obecně už jsme tady o tom bavili, ty sankce, to je jako složitá věc, když tu opravdu v Americe vědecký časopisy o tom politologický, tak to různě počítají výhodnost, nevýhodnost a ta otázka není, jestli sankce poškozují Rusko nebo nás, poškozují obě dvě strany a strašně záleží na detailu. Čili třeba jako zakázat si koupit jaderný palivo do elektrárny je poněkud pitomé, že jo. Podobný jako Češi jsou pro smích celý Evropy a Slováci, když jsme jako první nejvíc řvali, že se má vypnout plyn, ten evropský parlament nám to teda odhlasoval. A pak jsme zjistili, že bez toho plynu jsme vyřízený, protože ten německý plyn, o kterém jsme si mysleli, že je německý, jde z Ruska. Že? Takže teď jsme zase směšní s ropou, protože jsme řekli, OK, tak nám zakažte tu ropu. Pak jsme zase zjistili, že taky s tím nemůžeme žít, tak máme tu výjimku. Takže celá ta Evropa říká, hele, my nekupujeme ropu z Ruska kvůli vám, Čechům, Polákům, jsme to teda jako zarazili. Teď vy chcete výjimky, teď nějak Slováci si nedomluvili tu výjimku, takže Slovnaft má problémy. Čili my jsme jako měli si říct, co dává smysl, co nedává. Typicky se to řídí mediálními nesmysly, čili první, na co všichni tlačili, že jo, ty intelektuálové z těch kaváren říkali, jak padne Putin. No padne, když se zavře McDonald's a Starbucks, protože můj život je mezi Starbucksem a McDonald's. Takže se zavřel McDonald's na Národním náměstí, který byl symbolem Ameriky. Myslím si, že přes ten McDonald's jsme mohli dobře komunikovat s těma Rusama, mohli jsme jim říkat naší pravdu. My jsme to zavřeli, vyklidili jsme pole. No a ty Rusové, co chtějí jako válku na Ukrajině, dál by pokračovala, tak říkají, podívejte se, jak to jde bez toho západu, jak odtahli. Čili já myslím, že bychom měli jako chytrý, že válku vyhrávají chytrý a silný. Jo? A u nás jako na těch internetech jsou nejvíc děti, většinou lidi trošku jako nezaměstnaný, nebo různý, jako já jsem se teďka užil s různýma placenýma lidma, s letadlama a takový, vždycky je tam nějaký 27-letý kluk, který bude 50 tisíc měsíčně za to, že lidi jako rozeštvává a takový něco jako plácne a my honem říkáme, ty Franta napsal, on tam ještě pod nějakým anonymním, že se má zavřít McDonald's, tak ho nemusíme zavřít, protože bychom na Twitteru měli hejty. Jo. A tak směšný celý. Jo. Čili musíme jako přemýšlet a chovat se v této situaci tak, aby my jsme se nepoložili. Čili jestli my jsme slíbili třeba Ukrajincům, že jim budeme platit stovky miliard dolarů a ten, kdo jim je chce platit, jako jeden z nejvíce Česká republika. A jestli máme dneska, jestli vyrábíme 300 miliard korun dluhu ročně, chceme mít nejmodernější stíhačky za možná biliony a chceme ještě postavit Ukrajinu, tak asi musíme nějak přemýšlet o tom, že třeba by bylo dobrý, aby se to nevyply fabriky, že já tomu jako nerozumím. Já myslím, že jsme jako chceme hodně věcí najednou jako malí děti, ale neumíme počítat.
0: Volby v Praze, v Brně a v Plzni by vyhrálo uskupení s ODS-kou, v Ostravě ano.
1: Je to 30 let stejný, že jo? Takže ANO je přejmenovaná ČSSD, čili voliči ČSSD dneska volí ANO. ČSSD, komunisti většinou vyhrávali v Ostravě, já vím, že tam taky vyhrávala ODSka. Řada taky lidí, co je dneska v ANO, speciálně v Moravskoslezském kraji, jsou lidi, kteří volili nebo byli v ODS. Jo? Takže situace je jako při starým, ta Ostrava je trošku jako jiná a v Praze máme ty politiky, často jsou to lidi, kteří jsou tam 30 let, a některý třeba jako bychom tam možná nemuseli mít, některých si naopak velmi vážíme a po těch 30 letech, co se pohybují kolem té radnice, tak tam pořád jsou. A s celostátní politikou to v zásadě nesouvisí a jediný spojovník je pan možný budoucí primátor, který je zároveň jako z poslanecký sněmovny, předseda zdravotního výboru a jinak jsou ty lidi v zásadě jiný a spíš by asi měli v každém tom obvodě ty lidi se zamyslet, jestli to ty lidi dělají dobře nebo špatně. Já bych doporučoval to, co kdysi prosadil Miloš Zeman, to znamená prostě hlasovat napříč, jo? Protože si třeba říct, hele, tenhle ten, mám rád třeba ODSku, jí volím, řeknu, ale tady třeba se mi líbí, tenhle člověk je fakt docela dobrý, i když je pirát, tak on byl třeba rozumnej, tak třeba tohohle jednoho tam chci dál a prostě jako mít tam ty dobrý lidi, nemít tam za každou cenu někoho, jako si řeknu, ty, a teď bojem, tak všechny tyhle ty prostě vyženem a všechny tyhle, a hlavně noví lidi, to je nejlepší, že někdo přijde a řekne, já jsem nikde nebyl, je mi 25 let, jsem po škole, já to tady budu řídit nově, revolučně, tak to bych trošku jako opatrný, jak říká, hele, než budeš primátor, protože zatím jsme měli teďka několik primátorů, kde vlastně první nějaká jejich funkce v životě bylo, že byl primátor hlavního města Prahy, že? Takže to bylo dobrý, kdybychom jako začali dělat jinak. No.
0: Těším se na příště, protože do voleb to ještě stihneme. Přeji krásný zbytek léta, pane docente.
1: Mám taky. Já hlavně doufám, že se užijeme, že bude teplo, že bude sluníčko a neříkal bych tomu odporná vedra, ale říkal bych, že se nám léto krásně vydařilo.
0: Díky, nashledanou. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Hraje vám Rádio Xaver.
2: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tví rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

Čekali jsme léta, než listy z dubu spadají. Zrezli spojen rezový a nejen po krajích. Blues je jediný, co zbývá, co se nikdy nezmění. Pravda bývá někdy lživá za našeho přispění.

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sníh. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řechtá po stráních. Budu ti chybět,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on je tak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě
2: dlouho? Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8., on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu divákům. Já mám demarkační čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano. A udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak já
1: taky... Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak,
1: tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to jste to krásně. Tady to opravdu...
1: Pane Boče, ale nezlehčujte, ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak... ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno, ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blaška, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Volčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli?
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo?
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi,
2: ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativům nějaký?
1: On podléhá narrativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, no, je to tak. Nevím. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No, no. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No, já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám že... pak někdo předhodí? Počkejte, že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No, pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak... Šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po Co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořilo poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No, ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No, já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to... To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi dosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
1: No tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo. Jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaký věci, no, nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky. Co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný. Nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lily Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty péry.
2: Mm-hmm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak, a oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak, a já žertovně státní svátek, jako, a što vy děláte, já už jedu, jako jo, a já jsem říkal, mě vás možná, no tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No, a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak my chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Aj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost?
2: Povídejte.
1: No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to
2: říkám,
1: mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jsi takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hulče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: Na Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabulicti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka, Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete tak popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Víte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
2: dobočkou? Musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
2: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel České.
1: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, že zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xavre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo.

0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevěří.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
1: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
0: Ale to není pěkné.
1: To by byl šéf, Xavere.
0: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
1: Ten to zvedne, ne?
0: Já nevím.
1: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
0: Nevím, nevím. Já si netroufám, já si netroufám říct.
1: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
0: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No, víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: No a to všichni vidí.
1: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikádách.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, tam máme. By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: To víte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: No, tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky...
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
1: Ale počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní... Tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to Xavr. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?

0: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježišmarja, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech osvobození. Já bych vyzval národ, Xavere, aby jsme se osvobodili po zimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vlzonka, naše další...
0: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Řík Xavere, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
0: Jasně.
1: Všechny, ne? Mhm. A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
0: Já nemůžu jinak, Xavere, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: No.
0: Za přepisování historie, Xavere.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo? Mm-hmm. Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně nedalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovalo to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
0: tak,
1: příjmení.
0: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: to ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanáma?
0: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: jo?
1: to.
0: Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
0: no právě proto.
1: A když no. prodával, promiňte, když no, tak... vedla školu takhle důstojnou?
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
1: Ještě tohle, no je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holčí.
0: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měli to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. No, jasný.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím, že... Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovou, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici, nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšnej. Hmm. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
0: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášho.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, řekl jsme příbor, oni chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako. On teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevidíte.
1: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: My taky.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Hraje vám Radio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, jak říká.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku. To znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou zástupy, ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není Evropské unie a je v NATO a naopak.
1: Myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Jo, to je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešny. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zblázne. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: A přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tajvanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. No, ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudí? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ a Kyjev zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnické ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehdy Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké. Souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě. Protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství a Viktoria Noulenová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala, ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluví o to, co říká.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Tak prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým jsem mluvil, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme

0: Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
1: Ne,
0: co má dělat?
1: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář, doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá, hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné, nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
0: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
1: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
0: To by bylo krásné, je to i reálné?
1: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
0: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
1: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
0: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
1: Bylo by to hezké.
0: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Poddrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Bradáčová teda...
1: Ne, to je tak nedůstojná kauza.
0: O tom nic neví.
1: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc v tom neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář, investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem. Jo? Takže takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat. On má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle ty služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili Lidovci. On jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan, taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
0: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděli jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
1: Jo, jako no. Já to chápu, ne, já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je. To je zase ta vnitřní služba. Takže...
0: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
1: Jo? Víte? Taky? No, tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím. Je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem. Co to je za službu? Jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
0: I v Africké republice operuje?
1: Možná. Tak to jako, jestli můžeme...
0: Už tam vidím tu spojku.
1: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, jo, tady.
0: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
1: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem teď trošku vystaven trvalému stresu.
0: Vy jste prvorodič teď.
1: Protože já jsem prvorodič. prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
0: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
1: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
0: On myslel trošku něco.
1: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
0: Já už tě vidím.
1: Prostě oni jako někteří mají ty kadýlka, někteří mají dredy.
0: Mají dredy.
1: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
0: Říkáš to doktorovi tohleto?
1: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechávám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
0: No.
1: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se dopustil, jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent, mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, ano. Různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
0: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác, už taky. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
1: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohli jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
0: a
1: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
0: Teď pletu svetr.
1: To jsem si právě vás, to jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
0: Pane Macinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl se vypouštět.
1: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
0: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
1: Takže no, takže...
0: Proto jsem taky tak...
1: Takže upletete pár svetříků, paní Čaputovi?
0: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
1: Pro tu paní Pekarovou?
0: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
1: A to jste musel slibovat loni, ne?
0: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
1: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
0: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém tam vyplet ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
1: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
0: no takže jenom, no, prosím vás...
1: Ještě víte, co mi tady napadá? Prezidentský palác. Já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
0: Já to vím, no.
1: Prostě na hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk. A tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, aby Abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
0: My to dodatečně chválíme a...
1: A ty svetry?
0: Svetřík bude.
1: Svetřík bude.
0: Budete koukat, jaký bude mít svetr.
1: Super, čepičku ještě, prej čepičku. Potřebujeme hlavně čepičku teď. To bych, jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
0: Čepičku?
1: Čepičku.
0: Pro toho chlapečka?
1: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
0: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bys tady jednou měl.
1: Jako, ale tu nedělají snad v dětské velikosti, jo, ještě ne.
0: Ona bude velká vlastně. Vlastně.
1: Tomu můžem dát třeba místo nočníku, nebo...
0: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí. Budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
1: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
0: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
1: Ne, ale tak jako...
0: Jo, tak může prostě, to...
1: Teď tady jsem mimo dosah, tak...
0: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
1: Já už musím letět do té porodnice.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

plát. Podzimní dešť zem zmáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: nechtěj mi lásku brát. Hrubák, že bych rád.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
3: Moravskoslezském
2: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
3: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
3: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
3: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
3: Ne, to není laciné.
2: Proruský politik, pane doktore Reichle.
3: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
2: to, co popisujete, není to nacionalismus?
3: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
2: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
3: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
2: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
3: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
2: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
3: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
2: Dobře, tak klidně se...
3: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
2: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
3: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
2: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
3: Já jsem si to myslel taky, ale...
2: No ne, tak
3: Česko... jsem derzolát,
2: ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
3: Je to tak.
2: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
3: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
2: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
3: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takhle to, že, je to jednoduché.
2: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
3: Neschodneme. Neschodneme.
2: Vy jste dneska takovej útočný.
3: Ne, já jsem dneska v opozici učívám, ale
2: no ne, no tak.
3: Je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
2: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
3: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
2: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
3: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
2: Jedna to, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
3: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
2: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
3: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
2: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
3: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
2: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
3: Orbán říká do roku 2030.
2: Říká Orbán.
3: Já s ním souhlasím.
2: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
3: Myslím si, že ano.
2: Jo, že to takhle...
3: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
2: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
3: Určitě.
2: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
3: Ano.
2: O čem to svědčí?
3: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
2: Chytrej.
3: Chytrej možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
2: Myslíte?
3: No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
2: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
3: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
2: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
3: Ano, ano.
2: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
3: Zcela jednoznačně.
2: Jako úplně.
3: Ano, ano.
2: Celý šmitec.
3: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. Já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
2: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
3: To já mám pořád.
2: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Decroa, takovou vážnou osobu, tak vy označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
3: Podívejte.
2: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
3: Šaška.
2: Vy jste ji označil za šašku.
3: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
2: To od vás není hezké.
3: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
2: je to dobré?
3: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
2: No a paní Decroa šaškyně?
3: Paní Decroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
2: No to jste použil.
3: Možný to je.
2: No.
3: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Decroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
2: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
3: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
2: Je to.
3: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
2: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
3: Je to tak.
2: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov, tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
3: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
2: Jinými slovy, toho se neobáváte?
3: Vůbec.
2: Mm-hmm. No a
3: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
2: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
3: Ano.
2: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
3: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
2: Z mého právně zákonem, ne?
3: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem...
2: Tak ve světě to je.
3: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
2: Vaše řešení
3: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
2: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
3: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
2: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: zašeptal. Běž.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
1: Ne, já to, prostě to je chyba, to je lež. To je lež. Prostě pumpař je obchodník, jo. Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo, podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levný. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marži na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupujou to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 Kč ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí. Takže to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud by chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno vždycky zkazí.
0: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
1: Jo. Tolik jich je?
0: No, 8 tisíc.
1: Dohromady.
0: Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
1: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že toto není ta správná cesta. Jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz. No, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od té doby se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard sekera. No tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo.
0: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík, taky lampesák, a on bude prezidentem. Já se s to úplně vedle.
1: No... Jako já osobně z toho nemám taky radost.
0: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
1: No tak jedna věc nikdy. Je, že to je lampasák, jo. Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěšno. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. To přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s touhletou předrevoluční tajnou policií.
0: A to je Hilšer jenom.
1: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud od jinut a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct. No. Prostě...
0: Koho budem volit?
1: Nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mně to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdný, oni už říkají, že bojuje za Babiše, jenomže on bojuje taky proti Babišovi, úplně stejně, a je to, vytahuje dokumenty, prostě jestli byl někdo šéfem, jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášu a byl tam šéfem jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, no, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. A já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
0: Ano.
1: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto, já bych to k nám netahal.
0: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
1: Ale tak jako to jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum, a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6. 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
0: Ano.
1: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme.
0: No.
1: On to ještě nevyhlásil. Uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy. Je tady pan Středula, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře. Pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
0: A jo. To ještě mě
1: a další
0: zajímá,
1: a další.
0: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
1: No jednou možná jo. Ale teď určitě ne.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách. A víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohly získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, ne, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teď to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám,
2: promiňte. Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTV, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy ve Stačilo?
2: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy Stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete to otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni ho pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jiří Vítek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Jiří Vítek je místostarostou Prahy 8 za patrioty.
1: Ano.
0: O patriotech čím dál častěji slyším. No a protože jste bývalým hasičem profesí, tak máte mimo jiné na starost bezpečnost, pokud vím, a taky věci okolo kultury. Tak, jo. Ale pojďme začít tou bezpečností, protože když jsou prázdniny letní a lidé tak jako odjíždějí z domu, tak ta bezpečnost dostává v mnoha ohledech na frak. Zajímá vás jako pány radní i třeba to, jaké je procento vykradených bytů, a tak máte nějaké statistiky?
1: Určitě, každý měsíc dostáváme statistiky. Zrovna u vykrádání bytů to nějak neroste a vykrádání aut taky ne, ale samozřejmě je větší stížnost například na bezdomovectví, žebrání a tak dále, na tenhle ten druh, řekněme, přestupku.
0: Žebrání je zapovězeno na osmičce?
1: Není úplně vítáno.
0: Jak se toto řeší?
1: Samozřejmě komunikujeme s městskou policií, my jako městská část nejsme zřizovatel městské policie, tohle město, a snažíme se, aby vlastně pochůzkovou službou kontrolovali ty riziková místa, to jsou většinou stanice metra nebo tramvají.
0: Ještě si řekněme tedy, že Praha 8 je místo, kdy do Prahy přijíždějí auta dennodenně z vrchu, to znamená od Teplic, Ústí nad Labem a tak. Většinou tam bývají zácpy, pokud si to tak zhruba. A tak mi řekněte, po této stránce je osmička jak bezpečná nebo nebezpečná?
1: Myslíte po dopravní?
0: Po dopravní.
1: Takhle,
0: bezpečná. Osmičkou přece projde za den strašná spousta aut.
1: Určitě není to především Holešovičkami, tedy, které pod nás padají. Tam je asi ta největší dopravní zátěž. Tam my už léta letoucí žádáme, aby teda Holešovičky šly pod zem a nějak se to navázalo na Blanku nebo na nějaký vnitřní okruh. Ale co se týká dopravních nehod, tak jestli na tohle narážíte, tak v Praze upřímně až tak dopravní nehody nejsou vážné. Jsou to většinou ťukance, ale vážné dopravní nehody nejsou.
0: No víte, jak naštve takový ťukanec?
1: No to já, i škrábanec.
0: I škrábanec. No ale když jsme u toho, tak vy jste tedy původní profesí hasič, takže vy jste asi těch dopravních nehod za tu éru hasičů viděl hodně, ne?
1: Určitě, no já jsem vlastně poslední léta, já jsem byl 15 let profesionální hasič a poslední léta jsem se specializoval přímo na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Takže ano, viděl jsem toho spoustu.
0: Máte jakou statistiku? Kolik jste jich vytáhnul?
1: Ne, nedělal jsem si. Takže vlastně u hasičů je lepší nějak si nedělat statistiky a nic si nějak moc nepřipomínat, spíš zapomenout.
0: To jako
1: Pak jako je to lepší.
0: Třeba ne? Porodníci někteří si dělají čárky.
1: To je určitě příjemnější než vyprošťování osob z vozidel.
0: Když je, to jsem si mnohokrát tak říkal sám pro sebe i na dálnici, když je ta osoba v tom zdemolovaném autě už jaksi mrtvá, tak to se dělá stejně tak?
1: Samozřejmě.
0: Se rozřeže to auto, vidím to někdy s takovými těma.
1: Ono se to stříhá, řezá se málo kdy, protože samozřejmě to dává jiskry, tam by mohlo dojít k nějakému požáru.
0: Jsem viděl řezání, jo?
1: Rozbrusem taky, samozřejmě se řeže, ale většinou jsou to rozpínáky a hydraulické nůžky. Ano, to osobu musíte dostat ven a ve stejném čase, tak prostě tak to je.
0: Když se člověk vzdá své původní profese a jde se věnovat politice, takových případů známe spousty, tak mě vždycky napadá, co si vlastně z té původní profese může do té politické, do toho politického období odnést.
1: Tak já tam měl ještě takový mezikrok, jo. Já jsem dělal ještě na státních hmotných rezervách. Já jsem vlastně do politiky upřímně až tak moc nechtěl. Já jsem odešel od hasičů. Je to takový skoro, jako když odejdete z vězení, nic neumíte. Sice jste hrdina, hospody vás poplácávají, ale vlastně pro ten normální život jako ty dovednosti hasičský úplně nejsou vlastně užitečný. Ale zase, co jsem si určitě přines, je nevzdávat, nějaká kreativita a vlastně ze situací, které vám připadají, že jsou neřešitelné, se nějak vždycky dostanou.
0: Pane Víte, je pravda, že hasiči obecně nenávidí film Hoří má panenko?
1: Ne, to je moje generace, ne.
0: Ne?
1: Ne, ne, ne. To byla určitě generace přede mnou, která zesměšňovala, nebo ti dobrovolní hasiči určitě to vnímali citlivě. My jako profesionální nás ovlivnili už ty americký McDraft. To byl paradoxně film, který, když jsem viděl, tak jsem chtěl jít k hasičům. Takže tenhle film mě ovlivnil. Mm-hmm. Po vojně jsem hned 5 dní po vojně nastoupil k hasičům.
0: Ony jsou takové filmy dva, které údajně hasiči nemají rádi, a druhý je nějaký ten název, když si Jack bral Harryho nebo něco takového.
1: To jsem neviděl, nevím,
0: taky o hasičích. No, pojďme k vážným věcem. Řekněte mi, popište mi kauzu Hřbitov v Bohnicích.
1: Já bych neřekl, že je to kauza, je to právě to, co mě do té politiky dostalo. Já jsem asi před 10 lety, protože jsem z Bohnic, což taky není úplně jednoduchý být z Bohnic, jako malý kluk, když někam přijdete, řeknete, že jste z Bohnic a chodíte na základní školu ústavní, tak jste pro všechny. Takže to byla taková legrace vždycky. A samozřejmě já jsem to místo znal, to je hřbitov, který patřil bohnické léčebně. Zapomenuté místo, kam jsme si jako děti chodili hrát na vojáky. Asi před 10 lety jsem šel okolo a viděl jsem ten neskutečný brajgl tam. A tak jsem se rozhodl, že to dám nějak dohromady. No. Ze začátku velice naivně, protože tam bylo asi 40 tun odpadu. Pračky, ledničky a tak dále. Takže jsem vlastně prvně zkoušel rukama, pak jsem si začal objednávat nákladňáky, bagry a takové věci. A pak jsem si ji uvědomil, že takže by to vlastně není můj a dělám na něčem jiným. Tak jsem začal hledat toho majitele, což bylo tenkrát ministerstvo zdravotnictví, to mi teda dovolilo ten hřbitov uklidit. A postupem času jsem o něm vlastně získával informace, historie a tak dále. Začal jsem dělat komentované prohlídky pro kamarády, pak pro jejich kamarády. A stalo se to jakýmsi fenoménem. Někteří lidé to vnímají jako jedno z nejstrašidelnějších míst v Evropě. Já ne, protože tam leží vlastně pacienti z té léčebny. A ta historie je tam prostě neskutečná. To 20. století je tam propsaný. Tam jsou vlastně, řekněme, indicie, že tam leží Gavrilo Princip třeba. 1. května 1918 tam byl pohřeb za asistence vojáků z Terezínské pevnosti. Samozřejmě je to různě vyvraceno. Byli z Bosny, tam se podíval. Vrah Otýlie Vranské. Nebo například tam leží...
0: Kde vrah Otýlie Vranské, nevíme, kdo byl.
1: No to nevíme právě, ale kriminalista Zahrádka, což byl jeden z nejlepších vyšetřovatelů za socialismu na vraždách, zmiňuje v jedné knize jméno četaře Pavlíčka a ten tam leží. Samozřejmě, že je to ta legenda, která se k tomu samozřejmě přilepí, k tomu hřbitovu. A to tam ty lidi láká a to je součástí té prohlídky, kde říkám, možná tady leží, on ho zmínil a tak dále.
0: Někde jsem zaregistroval, že tam má být 4000 zesnulých.
1: Ano, je to tak.
0: Jak je to velký, prosím vás?
1: Je to velký tak, že se tam vejde přesně těch 4000 zesnulých. Jako když vám řeknu přesný rozměr, tak to...
0: Pro představu, jako fotbalový hřiště třeba.
1: No, takový dvě.
0: A kde to vlastně je, když jedu z Bohnic minutu Bohnickou léčebnu?
1: Musíte zezadu, ulice U Drháně, zadní brána vlastně Bohnické léčebny.
0: To znamená do starých Bohnic.
1: Do starých Bohnic a vlastně se dáte takovou cestičkou úplně nakonec, už si myslíte, že tam nic nebude a tam je brána. Mimochodem pro zajímavost tam natáčel Miloš Forman Amadea tu poslední scénu, jak pohřbívají Mozarta. Tak ta tam byla natáčena. Takže takovýhle věci se tam prolínají s tím hřbitovem, je to strašně zajímavý a já jsem vlastně celou dobu se snažil, aby se to převedlo na Prahu 8, aby to měla pod kontrolou, protože to ministerstvo to vrátilo státu jako nepotřebný majetek, což je trošku takový, jsem znervoznil, znáte to. Ze spousty hřbitovů se časem taky může stát něco jiného. Je to asi měsíc, co je to teda Prahy 8. A já jsem se v tom tak angažoval, založil jsem patrioty, že jsem se dostal vlastně do komunální politiky paradoxně díky bohnickým hřbitovům.
0: No a co je teda teď s bohnickým hřbitovem, s tím vaším?
1: Teď je uklizen. Teď je městské části, bude se upravovat brána A já se budu snažit zabránit tomu, aby tam nedocházelo k nějakým rekonstrukcím, které by narušily ten genus loci. Aby tam nebyly lampy, zámková dlažba, aby se ta kaple nezateplila třeba z nějakého fondu a tak dále. Aby to se zakonzervovalo tak, jak to je.
0: A je to přístupné veřejnosti?
1: Ano.
0: A ty prohlídky komentované, to tam děláte pořád?
1: Ty dělám, teď jsem je přerušil, protože paradoxně jsem na zákaz vstupu, když to bylo států, tak jsem nesměl tam dělat komentované prohlídky a teďka je to naše, takže do měsíce ke konci prázdnin začnu zase dělat po večerech komentované prohlídky.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova, ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně to, ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 tisíc hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnické bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká Tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak by jsme viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
2: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci a tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu náš, polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě. Není to zakázání, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku

0: byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane
1: prezidente. Dobrý den.
0: Tak těším se na dnešní natáčení. 24, to už je hezké číslo.
1: Je, je to obdivuhodné, že no ne, že my jsme to vydrželi, to je jasný, ale že některý divák to vydržel poslouchat, to je obdivuhodné.
0: Vy jste koukal, jaké máme stabilní publikum. Ale pojďme k tomu, co je důležité. Dnes dopoledne jste dlouze, pokud vím, hovořil na čtyři oči s panem Orbánem, maďarským premiérem. Co můžete prozradit z toho osobního setkání?
1: Tak zaprvé, že bylo strašně dlouhé. Já jsem myslel, že bude tak hodinu. Dokonce jsem si už dal sraz nějakým německým panem profesorem. Ten tam schlíple čekal dole. A Orbán tam vydržel skoro dvě hodiny a jeho pobočníci ho pořád tahali za rukáv, že už musí končit a jet dál. Takže to je první signál. Já myslím, že on byl s tím také spokojen. On stejně jako já mám pocit, tak on má pocit, že v Evropě nenachází někoho, kdo by měl názory jemu blízké a kdo by viděl svět v celé té hrůze té současnosti. A takže to bylo nutné si promluvit. My se takhle vidíme a průměru, řekl bych, třikrát za rok. Naposled to bylo v květnu na nějaké konferenci. V Budapešti jsem byl. No takže jsme diskutovali o obecných věcech a také o pár aktualitách současnosti a nevím, co bych všechno prozradil. No tak něco z toho prozrazovat nemohu, protože to bych zase prozradil, kdo mi to řekl a to já strašně neradělám. Já myslím, že on zaprvé on je pozitivní, optimistický, dopředu jdoucí. Je Maďar za každým coulem, člověk, který mu jde o to Maďarsko. Není jen tak politik, který hraje na sebe a na svou kartu osobní. On hraje opravdu na tu zemi, v jejímž čele je. On se trápí některými věcmi jako my. A myslím, že on se také trápí tím, že změnami poměru u nás se změnilo politické zabarvení naší země a že Česká republika už není vůči Maďarsku to, co bývala v minulosti. A mě to nepřekvapuje, já to vím, já jsem to čekal a já jsem opravdu první komentář, který jsem udělal po volbách loni v říjnu, tak já jsem tam řekl, no já myslím, že dojde k výraznému oslabení naší vládou, k výraznému oslabení V4 a vůbec spolupráce tady těch evropských zemí a dřív tam jenom lavírovalo Slovensko a teď tam evidentně lavíruje Česká republika a to jako musím přiznat, že s tímhle pocitem on k nám přišel.
0: Vy jste v tiskové zprávě k tomu setkání uvedli, respektive Institut Václava Klause, že jste mimo jiné hovořili o vztazích uvnitř Evropské unie. Padlo tam třeba něco i v tom smyslu, protože on má asi možnost porovnávat vládnutí Petra Fialy a vládnutí Andreje Babiše. Narazili jste na ty dva?
1: Tak já myslím, že Viktor Orbán s Babišem nalezl nějaký modus vivendi a ve svém pragmatismu a ve svém neintelektuálství. Orbán není intoš, Orbán není intelektuál. Orbán

0: On je mnohem pragmatický a praktický člověk, tak on jako s tím Babišem asi nalez nějakou tóninu srozumitelnosti vzájemné, a on sice myslel, že ji nalezne s Fialou taky, ale zdá se mi, že Fiala se pohybuje trošku v jiné dimenzi, ne toho praktického, pragmatického politika, který od píky začal z nulových začátků a buduje 33 nebo kolik let prostě své postavení v Maďarsku a své vztahy s Maďary a podobně. To v tomto smyslu je pro něj Fiala, ale to je moje hodnocení, to je schraň Bůh, že by byly jeho slova. To pro ně je Fiala profesor politologie a ne praktický, pragmatický člověk jako on. On prostě je člověk, kterému jde o každého voliče a on se vychloubá tím, že má v každé ulici nějaký kontakt v Maďarsku, prostě jemu jde o ty lidi. To já myslím, že je úplně odlišné od dnešní naší politické věrchušky ve všech politických stranách. To jsou takový mlčochové, který žijou ve svém uzavřeném světě a s lidma se neumí setkat, neumí přirozeně promluvit k lidem.
1: Vaše knížka Návrat inflace, kluská cesta bezstarostného zadlužování má teď vyjít právě v maďarštině. Pojedete ji tam představit?
0: No to jsme si právě potvrdili s panem premiérem, že to je šance na příští setkání, protože já jsem tu mou knížku, která vyšla u nás na přelomu roku, čili raná knížka o inflaci, tak já jsem ještě obohatil nějaké navíc kapitoly, takže to je knížka, která se dala dohromady před měsícem a půl, myslím to složení. Nově jsem napsal totálně jiný dlouhý úvod od maďarského čtenáře a tak dále. Takže budu rád, že to jde maďarsky a rád tam přijedu.
1: Pane prezidente, jedna z aktuálních věcí, kterou teď sledujeme v českých i zahraničních médií, je ta svým způsobem nešťastná návštěva katarského emira, který včera přiletěl, my dnes natáčíme odpoledne 6. října, teď je 16 hodin 32 minut, včera přiletěl, a nebo respektive včera odletěl, navzdory tomu, že měl odletět dnes. Je to ostuda, když se něco takového přihodí? Hlava jiné země významné se v uvozovkách urazí, sedne do letadla a zmizí do Londýna.
0: No tak zaprvé já jsem byl včera na pozvání prezidenta našeho na slavnostním obědě s katarským emírem na Pražském hradě, takže jsem takhle seděl proti němu jako jste vy, tak jsem s ním chvíli hovořil. Musím teda potvrdit, že s odletem v žádném případě nepočítal. V každém případě mě říkal, co ještě v Praze udělá a co dneska večer a co zítra, a těšil se, že se ještě podívá na tohle a na tohle. Říkal, že tady sice je prvně oficiálně, ale asi 6x už tady byl tak nějak privátně, takže tady docela zná. Takže ani náznak toho, že by něco takového chystal, můžu já veřejně rozsvědčit. Takže jsem Já byl překvapen nejvíc, když jsem si to ráno přečetl, že večer odjel. Nevím, tak tady je to podle mého názoru opravdu podivná věc, protože byl jsem přizván. To setkání, prezidentská návštěva se neudělala kvůli tomu, že se to teď hodí Zemanovi nebo Emírovi. Ta návštěva se udělala proto, že se jemu hodilo přijet do Prahy, když byl pozván na ten evropský politický summit. To je naprosto evidentní, to bylo opačné sequencing věcí, řazení věcí. No takže on sem nepřijel ani tak na státní návštěvu, jako na tadyhle ten summit. A ta Evropa asi, když nemá plyn a odmítá ho brát od Ruska, no tak by si měla předcházet někoho, kdo ten plyn má, a a kdo by ho evidentně mohl dodávat. No a tak jsme to všichni interpretovali. Na tom obědě bylo neuvěřitelné množství lidí a blízko něj seděli Beneš na straně jedné, Čezu od 3 metry dál, Stanjura a Síkela a tak dále. Prostě evidentní bylo na Dlouhý a tak dále. Takže evidentní, že tam o tyhle ty věci šlo. No a oni ho nejdřív nějak pozvou a pak jako si odhlasují, že ho na tom sami to nechtějí. No to je věc, to, že se urazil, tak to je pro mě docela pochopitelné. A že by my jsme si tím něco pro sebe dobrého, nějaký dobrý puntík o něj, když nám jde o jeho ropu a o jeho plyn a tak dále. Mě zaujalo ještě něco jiného. Nedocenuju úplně přesně, kdo všechno je v sdružení OPEC, All Producing and Exporting Countries, ty producenty ropy a vývozce ropy. Já tak to nesleduju přesně. No a ne, já jsem říkal, že všiml jsem si, že OPEC dnes neboli včera ráno, no, rozhodl omezit výrobu ropy. To je vysoce destabilizační prvek a když se omezuje výroba a poptávka spíše narůstá, tak to znamená, že budou větší nedodávky a větší růst ceny. Samozřejmě to někdo udělal schválně, aby ta cena šla nahoru. Tak jsem jako říkal, no, co se tím sledoval, a on mě opravil, že před 5 lety oni vystoupili z OPECu. Ač byli jeho founding fathers někdy v roce 74, což jsem já nezaregistroval, protože se jim to už nelíbilo, aby tam spolu s těmi se Saudskou Arábií a tak dále se nekamarádí. No tak to je docela hráč světový, ten katarský emír v těchto věcech. A my dopustíme, aby se na našem území stala tadyhle ta věc. Nevím,
1: je to,
0: co si o tom myslet.
1: Ostuda, pomlčka, skandál?
0: Ostuda, je to ani ne ostuda, ani ne skandál, je to blbost. Je to blbost, je to prostě známka nezájmu o nás, našich politických vrchůšek, nezájmu o skutečné lidi, o řešení věcí. Je to nepřipravenost k jednání, nepřipravenost pro jednání takovýchhle věcí, že by si Fiala myslel, že svým šarmem nějak tohle prosadí a ostatní budou proti, to nevím, k tomu nemám žádné informace, ale je to velmi neobvyklé. Taková urážka, jako že by někdo odjel, to se často v historii státních návštěv nestává.
1: Stalo se to někdy vám, pane prezidente, za dobu vašeho prezidentování, že jste se naštval a sedl do letadla, odletěl dřív?
0: Nesedl, ale stalo se mi dvakrát v takové té dramatické chvíli už roku 97, kdy už se drolila naše koalice ODS s Lidovci a s Kalvadovou Ódou. Takže bylo setkání středoevropských, jihoevropských, východoevropských premiérů v Grácu rakouském. Já jsem tam doletěl a zjistil jsem, že Lux vymýšlí, že musíme vyhodit šéfa blízky naší a že to vyvolává domácí prostě naprostý chaos. No, takže jsem vydržel asi 3 hodiny na tom zasedání a omluvil jsem se a odletěl jsem zpátky. No. A druhá věc jsem zase zažil, že když jsem odletěl na podobnou akci do Sarajeva, tak slavný sarajevský atentát, tak všichni čekali, až vypadnu, že udělají puč proti Klausovi. No, tak to bylo dramatičtější, že se ukázalo, že Sarajevo v tu chvíli ještě bylo. Tam jsem jezdil pouze v obrněném transportéru. Ač tam byl takovýhle summit prime ministrů nebo prezidentů tak tam jsem jezdil jenom po brněném transportéru, že tam pořád někde byly nějaký ostřelovači možní. No a zejména letiště bylo pod z vrcholů hor pod ostřelováním, takže jediná možnost bylo tam být za světla. A neodvážil se nikdo nechat to letadlo v noci na tom letišti, takže naše vládní letka doletěla, vysadila nás a odletěla pryč, že pro nás zase přijede. No a tady vypukl puč antiklausovský, no a já jsem neměl letadlo, takže tam musel teda, nemohl jsem odletět večer, protože to letadlo se nemohlo v noci za tmy na sarajevské letiště vrátit a tak se čekalo do druhého dne, takže nějaké zážitky tohoto typu, jako kdybych je popisoval v nějakých pamětech, tak já bych je našel.
1: Ale nechci odbočovat, ale tedy ten příběh, když pan premiér Fiala letěl na pohřeb královny stylem, že letěl do Londýna letadlo zpátky a druhý den, tak to není vlastně žádná výjimečnost.
0: No
1: to
0: ale nevím, v Londýně na Heathrow to asi nebylo, protože se tam střílelo. To v tom Sarajevu, v té Bosně byla dramatičtější situace. Opravdu já jsem tam chtěl se potkat s velitelstvím v tom Sarajevu. Já jsem měl na plán, že se potkám s velitelstvím, opravte mě, jestli se mýlím, KFOR se to jmenovalo, myslím.
1: Ano, ty síly, ano, KFOR.
0: To byly takový ty sjednocený síly, který tam jakoby mezinárodní bojovali. To byl nějaký americký generál. No a tak bylo domluveno, že tam jedu. Bydleli jsme v napůl rozstříleném hotelu, který měl zbouraný jedno patro. To je taky psychická docela zajímavost. No a najednou, když jedem na tu základnu toho KFOR, tak mě posadili do obrněného transportéru. A taky si nejste jistí, jestli to je normální stav nebo ne.
1: Tak, pane prezidente, co vlastně my občané Češi máme očekávat od toho takzvaně neformálního setkání toho evropského politického společenství, to, co probíhá v těchto chvílích, v těchto dnech na Pražském hradě?
0: No tak kdybych já mohl říct svůj názor, tak bych řekl, že nic. Samozřejmě to je říčka, ale já myslím, že to je říčka, která ukazuje prostě něco. Nevím, nakolik naši spoluobčané vědí, že to evropské politické společnosti je novinka na evropské scéně. To nikdy nikoho nenapadlo, protože my máme jednu organizaci v Evropě, která je něčím jako evropským politickým společenstvím, a to se jmenuje Rada Evropy. V té jsme členy už více než 30 let a v té je 50 členů a spousta zemí, které nejsou v Evropské unii, jsou členy té Rady Evropy. To má svý parlamentní shromáždění, to má svá pravidelná zasedání, to je normálně fungující evropský orgán. To jako by všem mělo stačit, aby byl vyplněný tenhle ten orgán a dělal nějaké rozumné věci. Samozřejmě to nestačí takovým hrdiným Evropanům, jako jsou Francouzi, a zejména hrdiným šéfům francouzského lidu, jako je pan Macron. No a pan Macron najednou vycítil, jak se ta rovnováha francouzsko-německá díky totální slabosti post-merkelovského Německa, jak se vychýlila v jeho prospěch, no tak on najednou začíná vyhlašovat různé iniciativy a myšlenku evropského politického společenství si vymyšlel z ničeho nic Macron, když před náma byli předsednickou zemí EU, tak to prostě prosadil. Já to považuji za absolutní nesmysl, schválnost, hříčku, nedovedu si představit, co by dělala. Na druhé straně je to také Macronova asi demonstrace jeho síly. A na straně druhé je to od Macrona taky sdělení, že už trošku na tu Evropskou unii kašle. Prostě, že hledá jiné fórum, kde by se o Evropě mohlo rozhodovat.
1: Může to být, pane prezidente, tak, že hlavním výstupem toho sezení společného na Pražském hradě má být jakýsi vzkaz o společné soudržné Evropě směrem na východ, směrem Putinovi?
0: To je určitě proklamovaný cíl a ten bude formálně určitě dovršen, ale já myslím, že to je širší pokus než jenom tohleto. Já si nemyslím, že všichni, kteří se toho zúčastní, mají přesně stejný názor na rusko-ukrajinský konflikt a já myslím, že Erdogan na straně jedné, ale Arménci, Azerbejdžáni a takovým taky žijou trošku jinak.
1: Může to mít vliv na ceny energetiky nebo energie, promiňte?
0: Já
1: to
0: myslím,
1: setkání, že tam se prostě to někde domluví v zákulisí. Zítra se to zastropuje pro celý svět?
0: Ne, to je prostě demonstrační akce, která nemá žádnou náplň, žádný obsah, žádnou strukturu. Nic, tam pár lidí dostane příležitost něco říct a ostatních 44 nebo kolik jako na ně nedojde řada, takže to krátké setkání bude bez ničeho. Asi předem připravený mají papír, kde přestou, že Putin zlý a Zelenský zlatý. To ano, určitě, ale jako jinak, že by tam o něčem vážném se jednalo.
1: Teď, když předsedáme Evropě, tak může toto znamenat třeba posílení pozice našeho ministerského předsedy, co by aktuálního šéfa Evropy, protože do této chvíle jsem zatím nic podstatného v médiích, co by tam pan Fiala zajímavého spískal, nenašel. Tak třeba teď je ten startovní výstřel.
0: Opravdu mým cílem není pošťuchovat prázdnotu českého předsednictví EU, to by byl lehký úkol, ale já bych hlavně řekl to, že mě nezajímá tolik to dnešní setkání, že bych se tím na to specializoval, to říct nemohu, ale pokud tomu dobře rozumím, tak celé to setkání jde mimo naše předsedování Evropské unie, věta A, a věta B, to samozřejmě, protože to je v Praze, tak úvodní projev pronese náš premiér, ale tomuto shromáždění předsedá Michel, bývalý belgický premiér, a nikoli Fiala, by the way, teda.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Mm. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a ty to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy, nikdo to nepopřel, vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: to vůbec
2: krok po
1: kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vedchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by
2: Fiala...
1: Němci nechtěli, věřím.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nandal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval. No,
1: pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má rád slovo drobnost. když někde chybí desítky miliard, tak říkají, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihonavském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to
2: No já bych příliš. Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí. Oni dávají nějaký 3,5,
1: Tři a
2: tuším,
1: půl.
2: 3%, no.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku
2: Měli,
1: problém.
2: měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký,
1: Přesně
2: viď?
1: tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou
1: No,
2: vizualizací.
1: můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla hlavně, proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud jde
1: Je co?
2: o
1: Je co?
2: něco, je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamane, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil?

0: EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Hraje vám. Oh, my music. Radio Xaver.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
2: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
1: To už je tradice, ale o co jde? Zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí, ale ono už je to non-stop téměř, co u nás zdražují potraviny a vždycky nám vláda řekne, že a teď už to bylo naposled, teď už to končí a ono to nekončí. Stejně jako nám pořád říkají, že skončila, nebo porazili jsme definitivně inflaci, ale ona taky úplně poražená není a teď už se zdá, že by se mohla vrátit. Ale o co jde? Podle posledních čísel Českého statistického úřadu potraviny nebo jídlo zdražily v těch lednových údajích o 5% a já bych jenom připomněl, že za 3 roky zdražilo u nás jídlo o 30%, což jsou opravdu vysoké čísla, vysoké hodnoty, jak bychom řekli s premiérem Fialou a současně teda v tom lednu zdražilo i bydlení, takže hlavně jídlo a bydlení táhly inflaci nahoru. Já vůbec nevím, jestli ještě to jídlo někdy přestane zdražovat. Ne, že zlevní. Já nevím, mnoho lidí si představuje, jako, že když přestane inflace, že to začne zlevňovat. Ono to tak není. Ono to jenom přestane, když tak zpomalí zdražování. Tak co myslíte?
2: No, já to mám celkem jasno. Pokud zrušíme Green Deal, tak přestanou zdražovat potraviny. Ale vzhledem tomu, že Green Deal asi ještě nějakou dobu bude trvat, tak taky budou zdražovat potraviny. Vy jste řekl docela takové pěkné číslo. Vy jste řekl 5% zdražení, ale to je jenom meziměsíční, to je jenom z prosince na leden. Já mám daleko horší číslo, protože ekonomové většinou myslí v meziročním porovnání, takže leden vůči lednu ty potraviny zdražily o 14%. A to už je opravdu ošklivé číslo, když vezmu v úvahu, jaká je celková inflace, že jsme těsně pod 3%, tak ty potraviny zdražují výrazně víc. A máme tady i rekordmany. Jenom na Mátkově, tak třeba to slavné máslo plus 54%. Mm-hmm. Zemědělské produkty obecně víc jak 8% nahoru. Z toho živočišná výroba víc jak 14% nahoru. Takže když začneme rozpitvávat ty jednotlivé položky, tak se dostáváme k dost neuvěřitelným číslům. A tady asi každý soudný člověk pochopí, že to pravděpodobně neklesne.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, si pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že vemte si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, Tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: vemte
1: mi...
2: Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže Takže to byla, ale jinak ten samotný, ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a
1: rozumím,
2: podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: jestli dvě... potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně. Podobné.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů, vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám, za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá jemně řečeno velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já vám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, to máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
0: Pane docente, jaké máte léto?
1: Příště si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
0: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
1: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že si tady chcete, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, ale že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápí.

0: bylo takový ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. A, ale co bylo dobrý z toaletu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin, jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy. A nebylo to, to jako nebyl dobrý pocit. Jo? A jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem. Taky nebylo úplně dobrý, ale... Ale taky, s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
0: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale vím, známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A myslím, říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letěj, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měj to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zas může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, ty říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme muset dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD. protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam Dravona dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. Že? A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalaj Lámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silnej lék a tak dále. Já to nechci řešit. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa. A pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, furt mluvím ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, a řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. A ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebuje, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností a teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově, to znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl, ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na 4 stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tedy nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje.
2: No tak skoro to tak vypadá. Mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B. Protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak za prvé.
1: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervózňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: Hmm. No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc cesta ven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. I já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Až moje rybu zdusí ráno,

v řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stát.

0: Radio.
1: Za stranu a za lidi, 83. díl, paní Karo. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
2: No máme co dohánět.
1: No a proti mé 325 na streamu.
2: To je krása. No. Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
1: Myslíte?
2: Jo.
1: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
2: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta. Uh-huh. Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
1: No já to mám na takové slabé 400 dneska.
2: Co po to?
1: Tak ráno jsem řešil nějaké věci jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
2: Ještě tak to jste takhle hodnej.
1: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze sedmičky na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
2: Jo, klidně na 10.
1: Jo?
2: Klidně.
1: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
2: A co pak se stalo tak pozitivního?
1: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
2: Neslzel jste. No, ale tak ona to není legrace, být alergik. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
1: No a představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
2: Čehože? Geniálního?
1: České televize.
2: Jo, geniálního.
1: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
2: Dojetím.
1: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
2: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
1: To...
2: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
1: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulérně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
2: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili. No, všechno to zůstane při starém, to je radosti.
1: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala
2: na stožár pana Friedricha.
1: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodů do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Deal, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok navíc. Kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásejí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud vím, tak
1: hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Já nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje ji mimochodem německá vláda. Vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval, takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, okolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, okolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a okolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně, buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se politici, propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Tohle to
1: slnko je.
0: Takhle já to znám k severu, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle, tak proto jsme jezdili do Jugoslávy. My jsme všechno chtěli do nosu. Nebyl Balaton, ale Balaton. Proto všichni jsme chtěli ty vězdy odpoštět. Protože v Jugoslávy bylo to náropa. No a tohle já znám, tohle je, hele, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak to bylo takový počasí, bylo bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couval, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
0: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dejchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
0: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
0: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
0: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, který tam byli Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, okay. Protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když to řekneme, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku, a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Decroix. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to D, není to Decroix, je to Decroix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic. A pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva. Já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Decroix ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám, psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to

0: celý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Ksaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled.
1: Oh.
0: Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: Co Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Ksavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionýrský, jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Ksavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný,

0: Kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vezmete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo, říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý, tak to je jediný, na čem se ušetřilo, ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí. Mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi ze toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně, já jí...
1: Což
0: já
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice, já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil, vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy v politice jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec, tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo, tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to.
1: To
0: Okamura ne. Udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují. Oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: Mm-hmm. No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. Protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné, to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čucha, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že je daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho celého středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli brzy nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepej
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte ten... to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tohle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
4: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
4: Ten ale zdojí všechno, Xavere. Ten zdojí všechno. Předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
4: Našima.
1: To je...
4: Našima.
1: To je jedna z jakýma. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
4: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
4: No to je to podojí, ten to dojí
1: všude. Jo, on to podojí.
4: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
4: Fialová.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, mm-hmm, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste typoval, že tam naposled byl na té škole?
4: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
4: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny. Nebo?
4: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
4: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá nějaký Česko?
4: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
4: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ-ek už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ-ky dívat.
4: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZ-ky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bahryšně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obviní, že jste proruská svině. Pozor na to.
4: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde, byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno. Prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. Hmm. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
4: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

Probíhaly další dny soudního líčení, až přišla řada na závěrečnou řeč státního zástupce. Lež následovala za lží, bez jakéhokoliv podložení lhal a lhal a lhal. Tam, kde se cítil v úzkých, velkopansky odmítl znalecké posudky ze strany obžalovaných. Na druhé straně jeho padělaný znalecký posudek byl přijat a dokresloval škodu, která nemohla vzniknout. Kamile Noře věnoval asi 95% své řeči. Zbytek své závěrečné řeči rozprostřel mezi zbývajících 6 obžalovaných. Tak velmi mu záleželo na tom, aby Kamila byla odsouzena. Radil senátu, jak má postupovat a co rozhodně nemůže udělat. Opět se Nora zamyslela, že by ho měl předseda senátu vyfackovat, dát na něj kárnou žalobu nebo ho alespoň napomenout. Nic z toho se nestalo. Vše probíhalo tak rychle, že se ani nenadechla a dostala svoji závěrečnou řeč. Rychlost byla taková, že na to nebyla připravená. Jak jí Artur radil, přečti to, aby byla jistota, že se nerozohníš a neřekneš věci, které by mohly prozradit naši organizaci. Ještě na to není čas, znám tě, tak prosím tě, jen čti. Nenech se vyvést z míry, stále znělo Noře v uších, když přistupovala k pultíku. Začala číst. Vážený pane předsedo senátu, vážení členové senátu, odvolávám se k vám proti nepravomocnému rozsudku v pevné víře, že existuje špetka spravedlnosti v této zemi. Obracím se na vás, abyste spravedlivě vyhodnotili moji vinu. Fabulace státního zástupce v obžalobě byla beze zbytku převzata prvoinstančním soudem do odůvodnění viny, aniž by senát vzal v úvahu dokazování v průběhu hlavního líčení. Ano, soud převzal tuto konstrukci zločinu a výrok soudce při vynesení rozsudku zněl, že nemá důkaz, že jsem se něčeho dopustila a přesto mi uložil trest. Celé své působení na úřadě jsem pracovala ku prospěchu našich občanů, naší vlasti. Nikdy jsem se nedopustila žádného trestného činu. Neumožnila jsem tunelování veřejných financí a musím vás přerušit, ačkoliv to dělám nerad, ale musíte mluvit k věci. Zaznělo ze strany předsedy senátu. Nora sebou cukla a v duchu si řekla, ale to souvisí, pane předsedo, souvisí. Proč si myslíte, že tu před vámi stojím? Kvůli nějakému debilnímu mailu? Kvůli tomu, že přepečlivá úřednice, podřízená mého podřízeného spolupracovníka zločinu, velmi důkladně připravila správní řízení a nyní ji chcete zavřít? Vždyť sám víte, že je to jinak. Ano, stojím tu před vámi, protože se mě chtěli zbavit za každou cenu. Ale Kamily jste se zbavili a ještě za to budou všichni platit. Nora polkla, snažila se koncentrovat, aby nevybuchla. Opět slyšela Artura, hučelo jí v uších. Ještě nesmíš nic říkat, ještě není ten správný čas. A tak pokračovala ve čtení závěrečné řeči. Politicko-lobistické skupiny, lépe řečeno mafie, se mě chtěli po celou dobu mého působení zbavit za každou cenu. Situaci řešila Bezpečnostní rada státu. Měla jsem rok zostřenou policejní ochranu, která mi byla přidělena. Na moji likvidaci se vybíraly peníze do ilegálního fondu. Už měla na jazyku a chtěla zakřičet, Kamilu jste zabili, já nejsem Kamila, jsem její dvojče, já jsem Nora. Kryjete vrahy, nájemné vrahy, kryjete vrahy v taláru, nedělejte to. Téměř se zapotila, jen tak se zabrzdila a pokračovala ve čtení, přestože jí další řádky připadaly velmi absurdní. Být odsouzena za e-mail? Inkriminovaný e-mail jsem nevyžádala, nečetla, neodpovídala na něj. Ani nyní to nepovažuji za své selhání či jakoukoliv nedbalost. Všechny kroky jsem činila v souladu se správním řádem, žádného trestného činu jsem se nedopustila. Nebyla by to Nora, aby se neurvala ze řetězu, odložila poznámky, nadzvedla si brýle a spustila.
Chci ještě doplnit a upřesnit fabulace státního zástupce. Přesněji řečeno, to nejsou fabulace, ale lži, promyšlené lži. Státní zástupce píše, že chci ponechat licence za každou cenu. Je to nehorázná lež. Vždy jsem dbala na to, aby se důsledně dodržovaly zákony. Jestli elektrárny mají nárok na licence, tak je mají mít. Tvrzení státního zástupce nekoresponduje s tím, co jsem konala. U dalších 6 elektráren stejného majitele jsem podala podnět k šetření. Vymyká se logice, když bych dle slov státního zástupce chtěla jedny za každou cenu ponechat a na další dávala podnět k šetření. Zde pak vyvstává otázka, za jakou cenu chce státní zástupce Kamilu dostat do vězení. Při této větě se jí chtělo odplivnout, nebo raději plivnout do tváře tomu prolhanému Šmejdovi. Ale udržela se. Nicméně pokračovala ve svém projevu. V hlavě jí ještě problesklo, když hovořila za jakou cenu, za 30 milionů korun nebo jen za 20 milionů korun. Ale rychle na to zapomněla a pokračovala. Věděla, že tato částka se ještě bude projednávat, ale jinde. Státní zástupce předložil výši škody, kterou počítal znalec, který se u jiného soudu přiznal, že jen tak něco počítal, co chtěla policie, že to není znalecký posudek. Byl soudcem napomenut, že nemůže předkládat nějaký výpočet, který se tváří jako znalecký posudek, a přitom to zjevně znalecký posudek není, a tím uvedl soud, který tuto škodu řeší, v omyl. Státní zástupce vědomě lhal o výši škody, přestože dobře ví, že škoda nevznikla. Lže o průběhu správního řízení, což je doloženo ve spise. Uvádí věci, které v průběhu hlavního líčení byly doloženy svědeckou výpovědí, že se jedná o drby. Stále měla na mysli výši úplatku, který byl vypsán na likvidaci Kamily. 22 nebo 30 milionů korun. Jazyk jí svrběl, už to měla na krajíčku, ale před touto větou se zarazila. Červené kruhy před očima se jí měnily v duhu, těžce dýchala, byla rozčílena. Chtěla říct, že se ví o povýšení aktérů její připravované justiční vraždy, že se ví, že se to nedotáhne do konce, protože spravedlivý to nedovolí, a ten šašek po její levici nebude nikdy nejvyšším, bude stát před soudem. Vzpamatovala se 11:55, ale vzpamatovala. Mám za sebou 1831 probdělých nocí. Mám za sebou 44 poctivě odpracovaných let pro společnost a stojím na prahu vězení, aniž bych cokoliv nezákonného provedla. Zvažte moji vinu a rozhodněte spravedlivě. Věděla, že musí ukončit urychleně své vystoupení, protože se nebyla schopna už udržet. A to by jí NVO neodpustilo. Šla se posadit a v duchu si řekla, tak tohle nemám zapotřebí. Na vynesení rozsudku nejela. Byla zproštěna v plném rozsahu obžaloby. Ostatní dostali katastrofální tresty, nepodmíněně 6-7 let. K tomu vysoké peněžité tresty nebo další prodloužení vězení. Nikdo z těch, kteří tento stav na úřadě zapříčinili, nebyl potrestán. Buď byli svědci, nebo zproštěni u prvoinstančního soudu, nebo dostali podmínku. Nejkrutější trest dostala ta, co nastoupila po roce, kdy se incident s licencemi stal, a která postupovala plně v souladu se správním řádem. Dle dokazování u soudu se ničeho nezákonného nedopustila, byla jen svědomitá. Dostala trest za to, že se ničeho nedopustila, jediné, co provedla, postavila se proti mafii, která rozkládá tento stát. Všem pravomocně odsouzeným zůstává opravný prostředek, snad bude už fungovat právní stát. Snad budou nevinni zproštěni viny. Doslov. Spravedlnost není slepá, dívá se jedním okem, šilhá, poslouchá chtíč peněz mafie, poslouchá zlo, které se vetřelo do společnosti jako naftalín do starého vlněného kabátu, ve kterém už dávno bydlí Molly.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Fischer je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Michal Fischer je místostarostou Prahy 15 za Občanskou demokratickou stranu.
2: Jsem nezávislý na kandidátce Občanské demokratické strany.
1: Ano. A budete tak kandidovat, k tomu se dostaneme. Neboli vy jste, pane Fischer, komunální politik jako vyšitý.
2: No, tak to asi úplně není, ale už vlastně druhé období.
1: No, ne, a teď mi řekněte, když sledujete, co se děje v komunální politice, v té pražské, tak nemáte obavu, že jste v nějakém odposlechu nebo něco?
2: Nemám obavu. Nebo s tím asi člověk musí nějak žít, že samozřejmě je více možná sledován, je víc na očích, ale když vlastně nemáte důvod se bát, tak se nedá nic dělat.
1: Co si o celé té kauze Hlubuček a spol myslíte?
2: Myslím, víte, že za ty leta, a začínal jsem někdy v roce 2005 se motat kolem komunální politiky, tak těch kauz proběhlo už desítky a desítky různých, s různými dopady. Nechávám to plynout. Lidé v politice se objevují různí, stejně jako v celém životě, a nějak to dopadne. Neumím se, nemám k tomu, prostě někoho někde možná s něčím chytli, možná ne. Je to smutný pro každého z těch lidí, ale nějak si to prostě vymysleli a chtěli. Mm-hmm.
1: No a ono se prý tak šeptalo různě po Praze mezi komunálními politiky, že to je doutnající věc už dávno, tak si jenom říkám, jestli jste někdy něco nezaslechl.
2: V tomto ohledu ne. Já jsem se s panem Hlubučkem potkal jednou v životě, v podstatě oficiálně na nějakém plese, kde jsme si chviličku povídali a asi jsme nebyli naladěni na úplně stejnou notu.
1: Vlastníte kódovaný telefon?
2: Ne. A přiznám se, že jsem o tom asi nikdy neuvažoval.
1: Pojďme na Prahu 15. Mě by některé věci... Ptáme se teď hodně komunálních politiků, zejména těch, co se ucházejí o naše hlasy, co od nich čekat. Vy jste, tím začneme, protože vy tady máte takovou krásnou ceduličku a řekněte na férovku, je to něco, čím se chcete pochlubit?
2: Ano.
1: Tak jsem s tím.
2: Je to něco, co bych hrozně rád představil a pochlubil se tím, protože je to záležitost v Praze nová, neznámá úplně, a je to jedno z prvních věcí, která se tak funguje. A je to kombinace mateřské školy a kombinace denního stacionáře pro seniory. Já říkám, že to je mateřská škola pro děti a zároveň pro naše seniory. Protože ráno si tam přivezete svého seniora, odpoledne si ho vyzvednete zpátky, stejně jako
1: jo,
2: své dítě ráno. To je denní.
1: Stacionář, ano. Takže vlastně...
2: Ano, denní uložení seniora nebo člověka, aby to ulehčilo život jak těm blízkým, tak tomu člověku, který tam bude mít možnost si odpočinout, setkat se se svými blízkými, mít tam o sebe celodenní péči. A zároveň, jak je to celé to centrum propojené, tak ta kombinace mezigenerační, ta vazba mezi těmi generacemi je úžasná záležitost. A jak ti seniori, tak ty děti fungují úplně jinak, protože víte, že není dneska úplně snadné, babičky, dědečkové, jsou zaměstnání, tohleto, tak i ta vazba mezi dětmi a těmi staříky je vždycky úžasná a nám se to daří trošičku už na jiných zařízeních, jako je naše DPS, dům s pečovatelskou službou, kam za seniory chodí na návštěvy děti ze mateřských škol a zároveň seniori chodí do škol, kde dělají pravidelné čtení pro ty děti, pohádek a podobně.
1: No a to, co vidíme na tom, to je vizualizace.
2: To je vizualizace. Nám se podařilo teďko získat tenhle ten areál od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví městské části s tím, že máme podmínku, že do 5 let tam musíme vybudovat tohleto zařízení. V tuto chvíli máme připraveno stavební povolení, které nám bylo vydáno a čekáme na jeho pravomocné rozhodnutí, takže to už by mělo být také hotovo. A v tuto chvíli na to budeme zajišťovat finanční prostředky. Je to trošičku složitý v tom, že je to kombinace i na dotace, na tohle to je kombinace sociální a školství. Tudíž se obracíme na obě dvě strany, ale doufáme, že magistrát nám v tomhle tom vyjde vstříc. Bylo to projednáváno s příslušnými radními, jak na školství, tak s paní Jónovou na sociálnu v současné době a doufáme, že tu podporu to mít bude. To samozřejmě asi nedokážeme finančně dát dohromady.
1: Takže to je věc, kterou plánujete, ano, s tím, jako vlastně jdete do těch voleb, by se dalo říct.
2: Jo? Jedna z těch věcí, kterou společně s paní místostarostkou Kolářovou, která má na starosti školství, jsme připravovali dávat dohromady.
1: Ta péče o seniory obecně, to je velké téma v poslední době, protože kde kdo se k tomu vyjadřuje, někdo říká, že je na to dostatek peněz, někdo říká, že se seniorům v tomto nějakým způsobem křivdí. Máte na to pro seniory dost peněz?
2: Ne.
1: Teď nemáte, jo?
2: Nemáme na to pro seniory dost peněz. Aha. Není to jenom v tom, že je to otázka nějakých celkových nákladů, ale je to i změna nákladů, které jsou dneska. To znamená energie, které nás tíží, nám se zvedly náklady trojnásobně na elektrickou energii, teď jenom na zálohách, co vstupujeme. A ty objekty, které spravujeme, což je dům s pečovatelskou službou a dům zvláštního režimu, kde už jsou vlastně lidé, kteří nejsou úplně pohybliví nebo ve složitější zdravotní a životní situaci, tak nám to tam samozřejmě narůstá. Ale nám se i v loňském a předloňském roce podařilo dobudovat další místa právě v tom domě zvláštního režimu, který jsme dostavili, přistavili jsme k tomu část s dalšími 30 lůžky za pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí a magistrátu hlavního města Prahy, kteří nám na to přispěli. Dali jsme dohromady projekt a podařilo se nám a příští týden, 27. června, nevím, jestli to datum je tady správně, 27. června otevíráme tu druhou zrekonstruovanou část, protože jsme napřed postavili nové křídlo, tam jsme přestěhovali klienty a do toho starého teď budeme nastěhovat dalších 30 lidí.
1: Jak toto, pane místostarosto, funguje? Protože ten dům s pečovatelskou službou je vlastně byt, ano, jestli tomu dobře rozumím. Ano. Tak zajímá mě, jak to vlastně chodí, jestli když tam přijdu, tak nic nepoznám, nebo je to nějak, je tam třeba nějaká recepce?
2: Poznáte, je tam recepce, je tam vstup bezbariérový, poznáte, je tam recepce, na kterou se hlásíte, je to celé připraveno tak, aby tam ty seniori měli co možná nejjednodušší život přístup.
1: Platí si to každý ten senior sám, nebo
2: ano,
1: jak to chodí?
2: Mají v podstatě nájemní smlouvu, může o to požádat senior, který je v nějakém věkovém minutu od nás 65 let, na to jsou pravidla, od 60 let dál si může požádat, dá si žádost, my pokud se nám uvolní nějaké byty, tak pravidelně se schází komise, která tyto byty přiděluje na základě potřebnosti a na základě těch pravidel, která tam
1: kolik
2: jsou.
1: Kolik toho je, těch bytů třeba?
2: Těch bytů je tam 98 celkově, ale vždycky přidělujeme, tak počítáme. Je to možná smutný to takhle říkat, protože to je samozřejmě, se po někom ten byt musí uvolnit, aby ho mohl dostat někdo další.
1: Někdo zesne.
2: Ano, někdo zesne, ale život. Takový je život. Takže po ní většinou přidělujeme tak mezi 3-4 bytama v rámci toho jednou za 2-3 měsíce.
1: A znamená to, že to ty potřeby Prahy 15 jako pokryje?
2: Potřeby Prahy 15 tento dům s pečovatelskou službou v současné době pokrývá. Myslíme si, že to stačíme nějakým způsobem mluvat dále dohromady. I se nám stává teď, že hodně z těch seniorů si podá žádost, počítá s tím a vlastně v okamžiku, kdy už má dojít k tomu, že se mají přestěhovat, že dostanou to přidělení tou komisí, tak druhý den se nám stává, že to odmítnou, protože když to děláme třeba před Vánocem,

0: pečovat o něj.
1: No a teď jste ještě nezmínil, když jsme u toho, protože to je velmi důležitá věc a každého z nás se dřív nebo později dotkne, že? Tak jak je v takovém, buď to tom denním stacionáři, anebo v tom domě s pečovatelskou službou zajištěná zdravotní péče?
0: To nemá vysloveně zdravotní péči, ale jsou tam pečovatelky, které se starají. V domě s pečovatelskou službou jsou ordinace, je tam ordinace lékařů ORL, je tam ordinace obvodní dneska.
1: Praktické,
0: děkuju, vždycky zapomenu to správné slovo, jsem zvyklý na obvodní lékařku ještě. Takže je tam ordinace obvodní lékařky, ke které mohou docházet a která v případě nouze nebo pomoci se tam o ně stará. Jsou tam napojeni na centrální recepci, to znamená v případě nějakého nebezpečí, ty lidi mají tlačítko nouzové, aby se spojili s recepcí, hned se volá nějaká další služba, záchrana a tak dále. To je případ toho domu s pečovatelskou službou. U toho domu zvláštního režimu, tam je stálá služba, tam je stálá ošetřovatelská služba se zdravotním personálem, kromě lékařů, a tam je 24 hodin, jsou tam služby, protože tam jsou lidé, kteří opravdu potřebují pravidelně pomoc léky.

0: jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten je, má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně to taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s nima říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

Jsem sběratel obrazů, mám jich hodně a neprodávám je, pouze hromadím. Koupil jsem si jich minimum, většinu jsem dostal darem. Mám obrazy, které mi věnoval František Ringo Čech. František Ringo Čech je bubeník, zpěvák, textař, herec, komik, moderátor, politik, publicista, scénárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel. V pracovně jsem pověsil zase ty, které mi věnoval Jan Saudek. Jan Saudek je fotograf, věnující se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším předmětem jeho fotografií je žena. V počátcích své tvorby se zabýval také tematikou dětství a od roku 1977 své fotografie koloruje. Získal řadu ocenění ve světě, je například rytířem řádu Čestné legie. Jeho bratrem, dvojčetem, byl výtvarník Kája Saudek. Mimořádnou radost mi dělají také fotografie Roberta Vana. Robert Vano je slovenský fotograf žijící v Praze. František Ringo Čech jeden z obrazů, který mi věnoval, pojmenoval Xaver v Las Vegas. K tomu místu máme oba blízký vztah. Ringo tam byl poprvé v prosinci 1965 s Černým divadlem Jiřího Srnce. S nímž hrál 14 měsíců v hotelu Tropicana v reví Folie Bergère a v klubech s předními americkými jazzmeny. A také tam vystoupil v televizi v pořadech Ed Sullivan Show a Hollywood Palace. Kdykoliv se s Ringem potkáme, tak si o Las Vegas povídáme. Už několikrát jsem dostal otázku, proč mi vlastně Ringo obrazy dává. Řekl bych, že se vzájemně ctíme. Já už pro něho také lecos udělal a kdykoliv budu moci, udělám i v budoucnosti. On ví, že mi svými obrazy dělá velkou radost a možná já mu zase dělám radost svým dojetím a nadšením z každého nového přírůstku do mé sbírky. Mám od něho i obrazy dvojdílné. Například jsem dostal jeho mimořádně populární dílo nazvané Zvířátka obdivují píču. Zanedlouho poté mi přinesl obraz s názvem Zvířátka obdivují Xavera. Visí mi tady také obraz Doutník od Xavera. A za ním se skrývá náš společný příběh. Tento příběh jsem už popsal v knize Moje Las Vegas, ale zde je jeho zkrácená verze. Odehrálo se to v neděli 14. října 2012 dopoledne. O 8:30 ráno jsem s Ringem předtáčel press club na frekvenci 1. Měl jsem to krásně spočítáno. Půl hodinka natáčení, na 9:15 jsem měl objednaný taxík a na 11. letenku z Prahy do Londýna a z Londýna do Las Vegas. Celá naše parta už předem věděla, že přijedu na Rozin přesně na čas. Natáčení skončilo o pár minut dřív a najednou zbývalo asi 20 minut času. Pojď, Ringo, dáme naproti v kavárně kafe a cigaretku a pak pojedeme. Ty na jíloviště a já do Las Vegas. Usedáme s mistrem v kavárně, objednáváme si kávu a Ringo nepřetržitě vypráví o tom, jak žil rok v Las Vegas a jak rád byl hned s námi. Je, Xavere, ale já si nedám cigaretku, dám si doutníček, říká Ringo pohotově. Číšník přinesl nabídku několika doutníků, mistr si vybral, obřadně zapálil a donekonečna chválil Las Vegas a Petra Novotného. Po čtvrt hodině přijel Ringovi taxík. Rozloučili jsme se, já jsem ještě asi 5 minut čekal a mezi tím jsem požádal o účet. 1960, pane Veselý. Pan obsluhující nehnul brvou, jako bych tam takovou sumu platil za ranní kávu denně. Na chvilku jsem ztratil rovnováhu. V letadle z Prahy do Londýna jsem seděl vedle Petra Novotného a hovor šel takto. Petr, co ti je? Seš nějakej zaražený? Stalo se něco? Já. Neříkej to Ringovi, ale pokazil mi celou dovolenou. Celé jsem to Petrovi dovyprávěl a on se tak smál, že jsme málem spadli na Düsseldorf a rovnou mě ujistil, že nemůže jinak, že to musí Ringovi hned napsat, což se taky stalo. Ringo o tom na svých stránkách www.ringo-czech.cz píše takto. Když jsem minule psal o vysílání u Xavera Veselýho na F1, jak mě pozval na kafe a na doutník a jak jsem se z toho osypal, tak Petr mi to potvrdil. Mimochodem vrátil se z Las Vegas, kde byli s Xaverem a říká mi, prosím tě, my jsme letěli do Las Vegas a Xaver byl potom ještě 2 dny z toho úplně na mrtvici.
Říkal mi, představ si, já jsem pozval Ringa na doutník a na kafe. Ringo odjel, spěchal někam. Já jsem tam ještě dopil kafe a chtěl jsem zaplatit. Říkám, 2 kávy. A když už jsem byl ve dveřích, tak na mě volá vrchní. Pane Veselý, ještě ten doutníček, co měl pan Čech. Říkal jsem, Ježíš, pardon, tak já to zaplatím. A on mi řekl, 1800 korun. Říkal Xaver, že myslel, že si z něj dělaj prdel. Co jsem měl dělat? V šoku jsem zaplatil 1800 KČ a zkazil jsem si celý 3 dny pobytu v Las Vegas. Kdyby Xaver četl můj deníček, což mi nalhal, že ho čte, promiňte, týdeníček, tak by se dočetl, že až dodatečně jsem si uvědomil, ne, já jsem si to vlastně uvědomil, když Xaver objednával, říkal, doutník tady pro pana Čecha, zvu ho. A když se blížil vrátný hotelu se zlatým klíčkem k humidoru, věděl jsem už, že je zle. Ale kdyby sledoval Xaver týdeníček, tak by se dozvěděl, že ho odškodním. Něco hezkýho mu namaluju. Namaluju mu třeba obrázek Xaver Veselý hostí Ringa doutníčkem, aby na to nikdy nezapomněl. Nebylo to ode mě záměrný, ale nekuřte to, když vám to kamarád nabídne. Ringo dodržel slovo a obraz už visí u mě v pracovně a dělá mi radost. Ringova verze se od té mojí mírně liší, ale pravdivá je ta moje. Též mistrova výčitka, že nesleduji jeho stránky, je lichá. Dívám se tam pravidelně a rád. Ale i kdyby mi obraz nenamaloval, nezlobil bych se. Mít Ringa v životě je totiž fajn. Nikdy s ním není nuda. Například bytostně nesnáší hromadné SMSky, které se posílají na Velikonoce, Vánoce a Nový rok. Já je zase právě kvůli němu pečlivě pročítám, tu nejstupidnější si pokaždé vyberu a pak mu ji přepošlu. Začal jsem s tím už před mnoha lety, když jsem vysílal na Štědrý večer na frekvenci 1. Kolegům, s nimiž jsem tam tehdy sloužil, říkám, pánové, chcete se pobavit? Chtěli. Tak jsem si od jednoho z nich půjčil telefon a poslal na Ringovo číslo jednu ze svátečních říkanek, které mi ten den přišly. Podepsal jsem to Honza s rodinou. Ringo snad musel držet mobil v ruce, protože do 2 sekund přišla odpověď. Vyliš si prdel i s rodinou, Ringo. Troufám si tvrdit, že blízký vztah mám i s Janem Soutkem. Umíme si říct věci, které běžně nikomu nevykládáme. Je to pro mne jeden z nejbližších lidí. A neumím si představit, že by odešel z tohoto světa dřív než já. Podle toho poměřuji vztahy s druhými lidmi a není jich moc s nimiž to takhle mám. Jan Soutek je mimořádný člověk, inspirativní v mnoha ohledech. Je to bezesporu výstřední člověk, i interiérem, i exteriérem. Umí být velmi smutný, ale je to jiný smutek než ten, který prezentuje velmi často navenek. Zažil jsem situace, kdy jsem o něho měl doopravdy strach. Myslím, že mu rozumím, ale jediná otázka, na kterou nedokážu odpovědět, je, jestli je šťastný. Moc bych mu přál, aby byl. Dostávám od Jana dopisy, tedy poctivé psané dopisy většinou s nějakou vloženou fotografií a hlavně s ručně malovanou obálkou. Je to vždycky slavnostní okamžik, který mi všední den promění na svátek. Těch dopisů mám už přes 200. Nechávám si je hezky rámovat a mám jimi vyzdobený byt. Jan Soutek je výjimečný muž a považuji za velké štěstí, že mu mohu být tak na blízku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jan Síla je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Doktor Jan Síla je poslancem parlamentu za SPD, bývalý primář neurochirurgického oddělení, takže jste neurochirurgem, přesný, abych to řekl. No a také jste mužem, který v únoru letošního roku, pane Sílo, zablokoval v poslanecké sněmovně projednávání zákona o stejnopohlavním manželství. Myslím, že jste byl ta rozhodující figura. Potom jsem slyšel ty diskuse. Jak jste spokojen s tím, jak to nakonec dopadlo?
2: Tak já si myslím, že to dopadlo dobře, protože se nám podařilo zablokovat ten fakt, aby se to partnerství dvou stejnopohlavních lidí nenazývalo manželství, proti čemu zásadně jsem. A je to skutečně partnerství, které ovšem má stejná práva, nebo téměř stejná práva jako manželé. Což s čím já souhlasím, protože já nemám nic proti gayům nebo lesbám.
1: Není to jedno, jak se tomu bude říkat?
2: Já osobně si myslím, že to není jedno, že to je prostě ten stav manželství nebo manželský je jakýmsi způsobem historicky daný a já bych řekl, že opakovaně je v různých veřejných prostředcích diskutováno o tom, že to pochází z toho slovanského slova malžen. Malžen, že je to jako muž a žena a tak dále. Ono se nakonec prokázalo, že to tak vůbec nebylo, že je to z německého slova nebo z nějaké německého slova, prostě to manželství.
1: Ale ať je to z čeho je to, pane doktore, není opravdu jedno, když tomu chce někdo říkat manželství, ať tomu říká manželství, ať to klidně někde napsané, protože se bavíme o formě pořád a nebavíme se o obsahu.
2: To je pravda, ale já osobně si myslím, že ten celek se musí skládat jak z formy, tak z obsahu, že oboje dvoje je stejně důležité. A to manželství, to je vyloženě klamavý název, který je prostě historicky daný. Jo, ten je historicky je dáno, že manželství je muž a žena. A teď v současné době prostě různí ti aktivisté se snaží, a není to jenom u nás, že to je na celém světě, se snaží prostě převést tady tyto vztahy různě na stejnou úroveň i pomocí toho názvu manželství.
1: Pochopil jsem trošku, že z toho vašeho projevu a z vašeho rozhovoru, který posléze vyšel na parlamentních listech, jsou mnozí ne úplně nadšení, ale že i z vás, z toho vašeho projevu, plyne jakási obava. Já teď narážím na to, že jste hovořil o takzvané množírně dětí. Normálnímu člověku se zvedá žaludek, říká doktor Síla. Není to přehnané, ta množírna dětí?
2: Já si osobně myslím, že to vůbec přehnané není. Právě naopak, že skutečnost je ještě horší. Protože ta množírna dětí, ta už tady byla, nebo ta v současné době na celém světě funguje. To surogátní mateřství prakticky umožňuje, aby si kdokoliv zaplatil matku nebo prostě ženu, která odnosí jeho dítě. A dneska existuje spoustu pracovišť, které pracují tím způsobem, že pomocí umělé inteligence vám vyprodukuje a pomocí různých biotechnologií a genetickými manipulacemi těch zárodečných buněk vám vyprodukují dítě, jaký vy si řeknete. Jo. Dneska to funguje dokonce v Americe, dokonce to funguje i na Ukrajině, kde funguje několik takových pracovišť a kde se na Ukrajině dokonce minister zdravotnictví to byl, nevím, které odbornosti, prostě některý minister ukrajinský se vyjádřil, že by mohl tady tato problematika prostě tady toho umělého oplodnění a prostě toho surrogátního mateřství zvýšit přínos do státního rozpočtu Ukrajiny.
1: Proč zrovna na Ukrajině?
2: Na Ukrajině já si myslím, že je to z toho důvodu, že tam existuje spousta chudých žen, které jsou prostě ochotny za peníze to dítě odnosit.
1: Je to jenom věc chudoby, není to třeba i věc povahy nebo vůle Víte, není to v tom ještě něco jiného?
2: Já si myslím, že je to jenom o penězích.
1: O penězích.
2: O penězích.
1: Je to bohapustý
2: kšeft.
1: Bohapustý kšeft. Jak vypadá taková množírna dětí v českých podmínkách?
2: No tak nevím, jestli to ještě dál funguje, ale zatím to fungovalo tak, což je tedy dokázáno. A jednalo se o tom dokonce v parlamentu, byl na to uproveden seminář, kde já jsem se vyloženě doptal policisty, který to vyšetřoval. To fungovalo tak, že prostě ta žena, nebo ten potenciální žadatel o dítě, si na Ukrajině vybral, jaké to dítě chce. Na Ukrajině došlo k tomu umělému oplodnění té které ženy. Ta žena prostě na Ukrajině zůstala do toho 7. 8. měsíce těhotenství a potom byla převezena sem do Prahy a v Praze prostě ten poslední měsíc donosila to dítě, porodila to dítě zde. K tomu porodu už byl přizván ten příslušný objednatel toho dítěte. A ten prostě to dítě si zaregistroval na matrici, ta matka ukrajinská, ta se vzdala mateřských práv. Na naší matrice bylo dítě zaregistrováno, jakože jeho otcovská práva, jsou toho, který si to zaplatil. Ten prostě dítě zbalil a odletěl někde třeba do Ameriky, do Španělska. Ona se ta aféra se celá jmenovala Španěl, protože první člověk, který takhle to udělal, byl Španěl.
1: Počkejte, a to funguje v praxi tak, že teda Ukrajinka přijede, tady porodí to dítě, což vypovídá taky o nějaké zvláštní tvrdosti těch ukrajinských žen, protože já neznám ve svém okolí jedinou Češku, která by toto byla ochotná udělat. A v ten den ten otec si to dítě vezme, jde pryč.
2: Tak co takové ty věci? Není hned ten den, ono to má určitý jako postup, že? Takže ty pracoviště jsou známé, jo? To se dá dohledat, jako to není jako nic, co já bych tady povídal, jako že bych to měl jenom
1: ale
2: tak.
1: Ale nelegální to není, abychom si teda
2: řekli. Nejhorší totiž na tom je to, že my jsme jedna z mála zemí, kde není legislativa kolem surogátního mateřství řádně ukotvena. Pochopitelně jsou lidé, kteří na tom pracují dneska, na té legislativě, aby tomu nemohlo docházet, ale zatím to ještě pořád nebylo protlačeno za parlamentem.
1: Co si o to myslíte jako lékař, neurochirurg, o ženě, která je schopna porodit dítě, zkasírovat peníze a vrátit se na Ukrajinu?
2: Tak to je otázka každého svědomí. Na jedné straně, ale na druhé straně já jako ze zásady proti surogátním mateřství nejsem. Uh-huh. Surogátní mateřství jako takové může řešit problematiku neplodných párů, ale musí to mít jakési pravidla hry, musí tam být jednoznačně ta bezplatnost, nesmí to být lukrativní biznis, musí to být nejlépe mezi rodinami, jo? Třeba dcera nebo sestra, sestře odnosí dítě a tak dál. Prostě já tu legislativu neznám zatím, tu novou, která se vytváří, jo? Ale prostě nejsem zásadně proti surogátnímu mateřství, jsem prostě pouze proti tomu jako komerčnímu pojetí toho surogátního mateřství.
1: Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, sněmovna ve Varu. Takovýto titulek jsem si poznamenal. Jak to mám rozumět?
2: No, já jsem uvedl nakonec toho svého projevu, který měl zdůraznit ten problém, že výchova dětí v homoparentálních rodinách je prostě není tak kvalitní jako výchova v biologických rodinách. Já jsem si vycházel ze studie profesora Regneruse ze Spojených států. To byla studie, která byla ukončena v roce 2012. A v tomto roce on ji zveřejnil. Zveřejnil ji tak, že z té studie, která měla 3600 respondentů, to znamená statisticky významná studie, jednoznačně z té studie vyplývalo, že výchova dětí v biologických rodinách je podstatně výhodnější pro děti než v těch ostatních rodinách. A to nebyly jenom homoparentální rodiny, to byly i rodiny třeba jako samoživitelek, to byly rodiny z rozvedených partnerství, nových partnerství a tak dál. Všecko tyto rodiny on srovnával, nebo ty děti srovnával. A bylo to od 18 do 35 let, jo? Čili to byli lidi, kteří už co si měli za sebou odžito, že se dá spolehnout na ty jejich údaje. byly tam jednoznačně statisticky významné lepší parametry dětí nebo lidí, kteří byli vychováni v biologických rodinách. Já jsem to tam řekl. A když jsem mluvil o tom surogátním mateřství, jakože může třeba dojít v takové paradoxní situaci, že mohou dva geové si nechat takovýmto způsobem vytvořit jako a odnosit surogátním způsobem dítě a přitom to budou oba dva budou pedofilové. A to nikdo neví, jestli jsou nebo nejsou pedofilové. Je to jako ta paradoxní situace může nastat.
1: Ale jo? Pane poslanče, ta situace přece může nastat i v heterosexuálním svazku.
2: Může.
1: Přece známe tolik případů, kdy nevlastní otec či vlastní otec zneužívali svoje děti. Na to existuje nějaká studie?
2: Samozřejmě kolem toho je spousta studií, ale jde o to, že tady toto je vlastně programově dělané. Jo? Že, totiž kdo si žádá o to surrogátní mateřství, kdo si žádá o, já nevím, geneticky upravený zárodečné buňky, které mají vytvořit dítě nějaké podle parametru toho plátce. Jsou to většinou lidi, kteří nemají schopnost, možnost biologické reprodukce. Jo?
1: Počkejte, a věřil byste tomu, že by nějací teoreticky dva pedofilové si řekli, tak pojď, necháme si udělat dítě, abychom ho mohli zneužívat?
2: Je to přitažené za vlasy, já to chápu, jo, samozřejmě hodně přitažené, ale nelze to vyloučit.
1: Dobře, tak nelze vyloučit asi skoro nic, ale vy teda ještě zmiňujete, že ty děti, které jsou vlastně produktem toho biznisu, že mají větší afinitu ke konzumaci alkoholu a drog. To je věc, která je prokázaná?
2: Taky. To vychází z té Regnerusovy studie, který skutečně tam posuzoval několik faktorů, počínaje, jak se ten člověk potom chová, jakou má sexuální orientaci, jo, jak třeba, jakou má nezaměstnanost, jakou má pocit sebevražetnosti a tak dále, tak dále. Tam bylo asi 10 nebo 11 parametrů, jo, a mimo jiné tam byla taky uvedena tady jeden z těch parametrů, jestli mají blížší a vyšší afinitu k té toxikomanii. A navíc ještě můžu říct, že ten profesor Regnerus, točíš v tom roce 2012, kdy uveřejnil tuto studii, neskončil. On pokračoval dál v tou studii. A jako perličku vám tady můžu říct, že v roce 2020 byl pozván do Varšavy, aby přednesl závěry toho pokračování té studie, kde on je přednesl tu přednášku. A byl vyzván, aby byla ta jeho studie uvedena v konečném závěru, jako otištěná, zveřejněna jako konečný výsledek té studie nebo té konference. No a potom mezi tím v Polsku došlo k volbám. Změnila se tam vláda, nastoupil Tusk, který prostě, nebo jeho lidé to zatrhli, že celý ten sborník té konference byl uveřejněn bez té studie toho Regneruse.
1: Dobře. Pane poslanče Sílo, dáte mi za pravdu, že tato zem potřebuje důchodovou reformu?
2: Tato zem potřebuje samozřejmě důchodovou reformu už z jednoho prostého důvodu, že ty demografické křivky ty jsou dané a ty se nedají jakýmkoliv způsobem obelhat. To znamená neustále klesá porodnost nebo natalita, to znamená počty dětí, které v reprodukčním období svého života žena porodí. A na druhé straně tím, že se prodlužuje doba dožití, se zvyšuje počet těch, kteří prostě ty důchody potom využívají.
1: Dobře,
2: a konzumují.
1: Pokud jsem to dobře pochopil, tak vy nesouhlasíte vůbec s ničím, co navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně. A nebo
2: Teď nevím, co máte třeba konkrétně.
1: No ptám se teď, jsou neustálé debaty o změnách směrem k důchodu, tak pojďme vzít jednu věc po druhé, co vás tak rozčiluje.
2: No tak mě to...
1: Jsou to finance, které...
2: Tam jde vyloženě o peníze, jenom o peníze. Podívejte se, důchodová reforma, nebo důchody jako takové...
1: Víte, já jsem myslel, že jde o důchodce.
2: jde o důchodce, samozřejmě, ale ty důchodci, ti byli, jsou a budou. A když si vezmete ten Bismarckův princip, kterým jako tady funguje, tak jde o to, že ty důchody, jako důchodový fond neexistuje. Ty důchody jsou vypláceny nebo jsou součástí státního rozpočtu. To znamená, je otázkou vlády, která zrovna vládne, kolik těch peněz umožní nebo vyplatí těm stávajícím důchodcům. To je vyloženě otázka vlády.
1: No a vy byste navrhoval teda, co by zákonodárce, jeden ze zákonodárců, jaký systém?
2: Já mám vypracovanou jako celou důchodovou jakousi reformu, která by pracovala úplně na jiném principu, že by to byla skutečně reforma.
1: A jde to říct velmi krátce, ten princip?
2: Princip je v tom, že by nebyl odchod do důchodu na základě věku, tak jak je to doposavat, jako neustále se zvyšuje věk odchodu do důchodu, ale ten odchod do důchodu by byl vyloženě na základě jednak, co přinesl ten člověk během svého života společnosti, jako hodnotu, a za druhé, v jakém je zdravotním stavu. Tyto dva faktory by rozhodovaly o tom, kdy ten člověk půjde do důchodu. Jinými slovy, nebyla by pevná hranice důchodu pro každého, ale byla by individuální hranice.
1: To první hledisko by se hodnotilo jak? Co přinesl společnosti?
2: No, to je ta zásluhová složka.
1: Já vím, a jaký vyhodnotíme? Pohledem přes korunu, třeba kolik zaplatil na daních, nebo někdo nebude celý život dělat nic, napíše jednu knihu, dostane Nobelovu cenu, tak bude mít vyšší důchod?
2: Ta zásluhová složka by se měla odvíjet od toho, jak ten člověk pracoval pro společnost. A to přímo souvisí s tím zdravotním stavem. Dneska je dožití ve zdraví u mužů 61 a u žen 62 roku. A to nikdo vůbec neposuzuje, já jsem to jednou řekl někde v televizi, že existují významné rozdíly, je to 7 až 8 roků, o tom, jak se dožívají v tom ve zdraví takzvané bílé límečky a modré límečky. To znamená lidi, kteří pracují fyzicky a duševně. Tam je jednoznačný rozdíl 7 až 8 roků. Je to, bohužel, je to tak, a tady tato reforma, takzvaná pseudoreforma, protože to není žádná reforma, to je vyloženě, to je změna parametrická jakási, ale tady v té reformě, kterou já mám zpracovanou, je jednoznačně určeno, že člověk, třeba například, řeknu konkrétní havíř, který v 58 letech absolutně není schopen pracovat dál ve svém povolání, přitom by měl pracovat do 65 v současné době. Nárok na předčasný důchod nebude mít, protože to zkrátili teď to období. Takže co s tím, co s takovým člověkem? Ten půjde na sociální dávky, protože nebude moc pracovat. To znamená, ten stát to stejně bude stát, peníze na dávkách, možná o trošičku míň, protože ty sociální dávky jsou obvykle nižší, jak ty vlastní důchody. To já nechápu prostě ten problém, jak oni to řeší.
1: Dobře, a vy tedy říkáte, teď je to jenom parametrická změna, a řekněte, ty peníze, ty finanční prostředky, které by se platily, ty by byly oddělené od státního rozpočtu v té vaší verzi, nebo jak by to vypadalo?
2: Ne, nebylo by to odděleno. Já mám v té své jakési reformě, kterou jsem sepsal, mám určený takzvaný důchodový fond, jo, kde by prostě ty peníze se odváděly do jednoho důchodového fondu a ten důchodový fond by potom ty důchody vyplácel, jednotlivé ty dávky těmto lidem. Čili by nebylo by to tak jako dneska, že je to součástí státního rozpočtu, ale byla by speciální úřad, který by nedělal nic jiného. A mimochodem, mám tady tu důchodovou reformu spojenou i se zdravotní reformou z jednoho prostého důvodu, protože 80% veškerých peněz, které jde do zdravotnictví, je skonzumováno lidmi nad 65 let. To znamená, to jsou důchodci. A oni dneska dělají takzvanou zdravotní reformu, tato současná vláda Fialova, a dělají důchodovou reformu takzvanou. Jo? Místo, aby to spojili a udělali prostě jeden fond, kde by se odváděli jednak ty zdravotní a jednak zdravotní pojištění i sociální pojištění.
1: Požádám teď o stručnou odpověď, pane poslanče. Aktuálně ve sněmovně se probírá privatizace zdravotních služeb pro seniory. Vím, že vy s tím hluboce nesouhlasíte. Můžete nám krátce říct, proč?
2: To je z jednoho důvodu. To je totiž zákon, nebo lepřímo, to je to sněmovní tisk 704, který obsahuje několik novel zákonů, několika zákonů. A je to hlavně zákon o zdravotních službách, ve kterém je uvedena nová položka, která se jmenuje jako zdravotně sociální služby. A ty zdravotně sociální služby jsou definovány tak, že se jedná o služby pro lidi, kteří

0: 400 na 1600 na jeden den jednoho klienta. Ale hlavně, co tam je za problém, není tam určená horní hranice, kolik musí doplácet rodina. To si určuje majitel toho penzionu.
1: Takže to vypadá, že se pro někoho připravuje velký kšeft.
0: Připravuje se miliardový kšeft s tím, že ti bohatí, nebo ti, co na to budou mít, vysokopříjmoví, ti si budou platit pro svoje rodiče prostě penziony krásné, a ti, co na to nebudou mít, ti skončí, jak by za první republiky byli asi chudobince. Nebo já si to nedovedu představit, jak to chtějí zařídit.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuju. Naschledanou.
1: Naším hostem byl Jan Síla.

pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčené.

0: jedno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
1: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
0: Teď je vám 38.
1: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
0: Jas
1: Abstinenti Jablonec.
0: A zalajkovat, jak se říká.
1: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
0: Hlavně dát odběr, ano.
1: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
0: Jste z toho venku?
1: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Karel Gott je naše nejzářivější hvězda a možná se jednou bude mluvit o éře Karla Gotta, jako se mluví o století páry. Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním párkrát ocitl na stejném jevišti a vždy to byl zážitek. Ovšem nikdy nezapomenu na vystoupení, které bylo plánováno v Bystřici pod Hostýnem. Byli jsme domluveni, že ho vyzvednu po jedné hodině u něj doma v Praze, abychom tam byli včas. Když jsem pár dní před akcí Karlovi volal, abych mu to připomněl, řekl mi, abych celou akci zrušil, že je nemocný a nemůže zpívat. Ujistil jsem ho, že to nevadí, že zpívat nemusí, že si spolu budeme jenom povídat. 3 dny předtím jsem mu opět volal, abych zjistil situaci, protože jsem cítil ve vzduchu problém. Opět mě žádal o zrušení akce, protože nejenže nemůže zpívat, ale že už ani nemůže mluvit. Poprosil jsem ho, aby přece jenom jel, že stačí, když ho lidem jenom ukážeme, že se na něho všichni hrozně těší. A vysvětloval jsem mu, Karle, budete jen sedět na jevišti, já o vás budu vyprávět a vy budete jen přikyvovat a potom uděláme autogramiádu. Nakonec jsme opravdu odjeli a já jsem od první chvíle věděl, že mě čeká beseda, na kterou budu vzpomínat. A to se vyplnilo. Takže nakonec jsme v domluvenou hodinu z Prahy vyrazili a na místo jsme dojeli naprosto v pohodě. Seděli jsme spolu v šatně, kam za námi přišel zvukař Hajda, který strčil Karlu Gottovi do ruky bezdrátový mikrofon a chtěl podklady pro half playbacky. Karel Gott sáhl do tašky, vyndal CDčko a řekl, ať mu tam pustí 3, pak 11, 17, 9 a ještě 4. A kdyby náhodou lidé tleskali, tak jako přídavek dáme 19, 10, 1, 7 a nakonec 6. Já seděl v šatně jako trouba a nechápal. Ale nekomentoval jsem to. Večer byl neuvěřitelný, kulturák narvaný k prasknutí, Karel vpálil na jeviště, lidi vyjekli nadšením a od té chvíle si s nimi dělal, co chtěl. Nakonec dal 11 přídavků a místo 6 minut zpíval 1 a 15. Když skončil, řekl mi, že musíme rychle jet domů, protože ho bolí šíleně v krku, ale že se jde ještě pár lidem podepsat. Nakonec se podepisoval skoro 3 hodiny, každého vyslechl, s každým si popovídal, kdo chtěl, s tím se vyfotil. Byl jsem nervózní, půlnoc se blížila a viděl jsem před námi dlouhou cestu v Chumelenici do Prahy. Nakonec se Karel podepsal poslednímu fanouškovi, já už seděl v autě, ale on přišel s tím, že ještě musíme absolvovat jednu drobnost, a to večeři v hotelové restauraci, na níž jsme pozváni a bylo by velmi nezdvořilé odmítnout. Jen si prý něco málo zobneme a pak hned pojedeme. Tak jsem zase z auta vylezl a šli jsme si do hotelu něco malého zobnout. Seděli jsme tam s personálem 1 hodinu, pak si dali kafe, k tomu něco sladkého. A Karel řekl, uděláme to takhle, jelikož nám tu nabídli pokoje k přespání, tak tady zůstaneme, ráno si přivstaneme, nasnídáme se a v klidu vyrazíme. V 8 hodin jsme se sešli na snídani, ale Karel Gott ještě v 11:30 vyprávěl osazenstvu hotelu židovské anekdoty. Dnes bylo, než si dát ještě oběd a ve 2 hodiny odpoledne jsme konečně odstartovali od hotelu směr Praha. Zastavili jsme ještě v Brně u benzínky. Karel vyšel z auta a když se vracel, oslovila ho paní z vozu, který tankoval vedle nás. Paní nemohla uvěřit svým očím, že vidí Karla Gotta živého, že ho má na dosah ruky a poprosila ho o podpis. Pochopitelně proti tomu nic neměl, jenomže paní neměla nic na psaní. Karel také ne. Tak paní vystartovala do benzínky, aby si koupila propisovačku a Karel trpělivě čekal na její návrat. Já rostl, vnitřně šílel, ale Karel byl naprosto v klidu. Paní se podepsal a když ho ještě požádala o společnou fotografii, souhlasil opět. A tak paní začala hledat v kufru auta fotoaparát, což se jí dlouho nedařilo. Když ho konečně našla, zase zjistila, že v něm jsou vybité baterky a tak opět běžela do benzínky koupit nové. Karel byl stále v naprostém klidu, kdežto o mě se pokoušel infarkt, cítil jsem, jak mi krev stoupá do hlavy a měl jsem co dělat, abych to rozdýchal. Nakonec se spolu vyfotografovali, podali si ruce a já to měl zavyřízené. Jenomže Karel paní řekl, že by mu udělalo velkou radost, kdyby mu fotografii poslala. Prý, aby měl vzpomínku na tak milé setkání. a následovala další administrativa. Když si Karel konečně ke mně do auta sedl, požádal jsem ho, aby mi to celé vysvětlil. Opravdu jsem nechápal, že je ochotný věnovat tolik času zcela neznámým lidem a vlastně komukoliv. Vysvětlil mi, že jak jeho, tak i mě živí přízeň lidí. Když se té paní podepíšu a nespěchám na ní, 10 lidem pak řekne, že jsme se potkali, že jsem úplně normální a dokonce jsem stál o společnou fotku. Kdybych ji odbil, že spěchám, tak zase 10 lidem řekne, že si o sobě moc myslím. Měl pravdu a já na jeho slova nikdy nezapomenu. Díky tomuto našemu výletu jsem pochopil, v čem je kromě jeho zlata v hrdle tajemství jeho dlouhodobého úspěchu, proč je neporazitelný. Předtím i poté jsem jezdil na besedy s různými lidmi, ale cesta s Karlem byla jiná, protože to bylo názorné školení. I jeho závěr byl nezapomenutelný. Asi 50 kilometrů před Prahou si Karel všiml, že jsem unavený, a tak mi až ke svému domu na Bertramce zpíval. Naprosto nezištně absolvoval další koncert, zcela zdarma, navíc a kapela, tedy bez doprovodu. Od té doby jsme se setkali mnohokrát, měl jsem ho jako hosta na Frekvenci 1, také mi napsal vzpomínku do knížky o Las Vegas. Ale i to mělo zajímavý příběh. Karel trval na tom, že také jeho povídání o Vegas v mojí knížce musí být dobré. A tak jsme se kolem toho sešli párkrát u něho ve vile. Nakonec mám od něj v diktafonu asi 6 hodin povídání o Vegas, o jeho angažmá v hotelu Frontier, o okolnostech, které jeho působení ve městě hříchu provázely. Byla by z toho knížka jak vyšitá. A navíc ten zážitek, několik odpolední u Karla Gotta doma. Moje Las Vegas vyšlo a já znovu do Las Vegas odletěl. Seděl jsem v kavárně v hotelu Stratosféra a zvonil mi telefon. Tehdy sice stála minuta hovoru mezi Prahou a Las Vegas 88 korun, ale vzal jsem to, protože mi volal Karel Gott. Poděkoval mi za knížku, pochválil ji, ale prý je tam jedna malá nepřesnost, kterou by se mnou rád probral. Omluvil jsem se, že jsem v Las Vegas, že to probereme po mém návratu. Řekl, že samozřejmě, ať si Ameriku pěkně užiju, ale kromě té drobnosti je tam ještě jedna nesrovnalost. Pochopil jsem, že si se mnou hraje jako kočka s myší, že se prostě baví a je zvědavý, jak si s tou situací poradím. Neporadil jsem si, protože Karlovi Gottovi se prostě telefon nepokládá. Vyřešil to sám, hovor ukončil a ještě jednou mi popřál pěkný pobyt. Je to prostě formát a skutečná hvězda. Jsem si jistý, že to byl nejdražší telefonát mého života, ale stálo to za to. Karel Gott nemá hvězdné manýry, je to prostě Karel Gott.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že já čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe. A část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí. Protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, že mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli a co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal Camarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gengy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, my vás zabijeme, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
2: Jak kteří?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícima, jak říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sel, to je důležitý říct. Že?

sedm stop, přesto zdál se tak malej, když stál vedle ní s hlavou svou svěšenou. A já, i když rád blížní své míjím cvalem, tak řekl jsem si,

vědí věděl, zda při smyslech jsem, jestli spím a nebo bdím. Vždyť pravdu-li měl, tak já jsem na tom bledě, neb můj život byl pro mě dosud jediným. Rád přiznávám, že jsem záviděl skoro, leč pak jsem si řekl, tady není o co stát. Vždyť žít sedmkrát s jednou ženskou je horor.

0: sebe lásku.
1: Petr Haničinec se v mém životě objevil ještě v Brně v rádiu, kde se mi dostala do rukou nahrávka povídky Oty Pavla Povedený tatínek a já v jeho podání. Posléze to vyšlo na gramofonové desce, kterou umím celou z paměti. Velmi se mi líbilo, jak to Petr Haničinec namluvil. Znal jsem ho z filmových rolí, z televize, o jeho osobním životě jsem nic nevěděl. Ani jsem se jím nezabýval a kdyby po mně někdo chtěl, abych vyjmenoval 10 svých oblíbených herců, možná bych si na něho ani nevzpomněl. Bylo to v období, kdy měl za sebou složitou dopravní nehodu, stále jezdil sám v autě a tak jsem ho jednou pozval do svého pořadu v Brně. Opravdu přijel, byl bezvadný, povídali jsme si o herectví, rolích, také o politice a brzy jsme se dostali k Otovi Pavlovi. Dvě povídky tam dokonce přečetl a já z toho měl až dětskou radost. Pozval mě do divadla na Fidlovačce do Prahy, kde hrál v představení Šumař na střeše. Já tam jel, po představení jsme se potkali a bavili se o naší společné lásce, Otovi Pavlovi. Pozval mě do Bratronic na Berounsku, kde v té době bydlel, abychom si prý mohli pořádně popovídat. Asi za 2 týdny jsme se tam vypravili s fotografem Jaroslavem Rácem, abychom udělali reportáž o tom, jak dnes žije. Samozřejmě jsme mu to řekli předem a on souhlasil. Při té příležitosti si posteskl na mizerný důchod a málo příležitostí si přivydělat. V duchu jsem si řekl, že na to budu myslet a asi 2 měsíce poté jsem dostal v Tišnově, respektive v Předklášteří, zakázku u příležitosti otevření areálu na prodej stavebních strojů. Majitele jsem trochu znal a ten mě požádal, jestli bych si nevzal na starost program, že tam budou pozvaní obchodní partneři a potenciální zákazníci. Poté bude raut. Na nádvoří by mělo být pódium, kde by se měl program odehrávat, raut pak měl být v jedné z hal. Pustil jsem se do přípravy, zabezpečil ozvučení, Věru Špinarovou s kapelou, brněnské muzikálové hvězdy. Nádvoří areálu má na jedné straně plot, za ním teče řeka Loučka, která se po pár metrech stéká se Svratkou. Měl jsem v hlavě Petra Haničince a tak jsem panu majiteli navrhl, že by bylo fajn, kdyby našel v rozpočtu ještě nějaké peníze, protože by se mi líbilo, kdyby tento skvělý herec právě v těchto místech zarecitoval báseň Vítězslava Nezvala Na břehu řeky Svratky. Ve skutečnosti jsem myslel spíš na to, že by si Petr mohl přivydělat. I o tom je někdy show business. Panu podnikateli se myšlenka líbila, řekl, že to bude pěkná tečka programu, navíc lidé se s ním budou chtít fotit, tak ještě koupíme CDčka s povídkami Oty Pavla, aby si je od něj mohli nechat podepsat. Petr Haničinec byl nadšený, přijel ten den už dopoledne, byli jsme spolu v Tišnově na obědě, jeli jsme se podívat do areálu, já mu ukázal, kde bude mít židli a kdo mu pomůže do schodů. Vše bylo připravené, aby jako zlatý hřeb programu zazářil. Proběhlo muzikálové představení, poté jsem vyhlásil přestávku, aby se lidé podívali na stroje. Pak zpívala Věra Špinarová své největší hity. Nádvoří bylo našlapané, lidé byli nadšení. Když Věra dospívala, vylezl jsem na jeviště a ohlásil zlatý hřeb programu, že přijde něco, co se k místu vztahuje, že přichází herecká legenda Petr Haničinec. On přišel, začal recitovat a po prvních 2 větách bylo náměstíčko prázdné, všichni odešli na raut. Došlo mi až posléze, že společnost, která si přišla prohlédnout traktory a bagry, se o poezii příliš nezajímá. Naštěstí se před jeviště postavili muzikáloví zpěváci i Věra Špinarová se svými muzikanty, takže Petr Haničinec nerecitoval do prázdného prostoru. On recitoval s prožitkem naplno, jako by bylo plno. Jeho krásný a pohnutý hlas se nesl prostorem. Věra Špinarová mi potom řekla, že jí u toho mráz běhal po zádech. Petr Haničinec dorecitoval, uklonil se, já ho doprovodil do šatny, omluvil se mu a vyčítal si, proč jsem ho nezařadil na začátek. Ale on to vzal s nadhledem, dokonce mi poděkoval a v klidu odjel. Nicméně já to dlouho považoval za svou chybu a abych to odčinil, pozval jsem ho do svého křesla pro hosta. On se ale necítil dobře, tak z toho sešlo, zastavil jsem se za ním po nějaké době v Bratronicích Ale to už byl jiný Petr Haničinec. Byl útočný, ostrý, ani ne vůči mně, ale zbytku světa. Pochopil jsem, že o návštěvy nestojí, tak jsem se rychle rozloučil. Tehdy jsem ho viděl naposledy. Nicméně jsem s ním často. Povídky o ty Pavla mám v telefonu, iPadu, prostě všude. Pouštím si je v letadle a často myslím na to, jak v Tišnově v předklášteří recitoval Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil. Věra Galatíková nádherně voněla. A děkuji osudu, že mi ji na chvíli přivedl do života. Když jsem mýval v Brně v divadle svoji show, občas se dostavil pocit, že si do talk show zvu hosty dost neuspořádaně, byť mezi nimi byly i velké osobnosti. Ale jelikož jsem to chtěl nějak ozvláštnit, začal jsem si tu a tam zvát páry. Jednou Václava Hudečka s manželkou Evou, pak Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou, občas i trojci jako Hanu Hegerovou s Michalem Horáčkem a Petrem Habkou. Nestačil jsem se divit, jak tito lidé byli ochotní jet do Brna za nějakým splašeným moderátorem a cítil jsem zvláštní druh odpovědnosti. Besedy s dvojicemi probíhaly zejména v G-studiu, což bylo dřívější studio Českého rozhlasu v Kounicově ulici, kde šéfoval Petr Gazdík. Právě tam jsem si s velkou trémou pozval Věru Galatíkovou s jejím manželem Ladislavem Frejem. Nebylo složité je přemluvit, oba jsou z Moravy, měli tam kontakty a po skončení naší show pokračovali na rodinný výlet. Bylo to velmi milé, už si nepromítnu nic z toho, co probíhalo na jevišti, ale příznivý dojem přetrval. Nepsali se scénáře, nedělali se záznamy, takže se to dnes ani nedohledá. Já navíc nepatřil ke zkušeným moderátorům, asi to bylo i blbé, nicméně moji slavní a vážení hosté mi to nikdy nedali najevo. Do pořadů jsem se snažil zvát i brněnské herecké hvězdy, aby tam nebyly jen ty z Prahy, ale moc to nefungovalo, ať jsme se snažili jakkoliv. Pražští herci, známí z televizní obrazovky, své brněnské kolegy spolehlivě zastínili. Až na pár výjimek, jako byli Zdeněk Junák nebo Zdena Herfortová. Ale u ostatních to skřípalo. U návštěvníků o ně nebyl příliš velký zájem. Publikum tyto lidi znalo, mohlo si na někdykoliv dojít do divadla. Spoustu jich vídávala pravidelně u Stanislava Moši v městských divadlech. Průměrný divák prostě chce vidět hvězdu, kterou zná z televize a s tím se nedá nic dělat. Věra Galatíková s Ladislavem Frejem takovými hvězdami byly. Navíc ještě pocházeli z Moravy, takže tam byly splněné oba momenty. Přišla na ně spousta diváků, v sále bylo plno, lidé byli nadšení a já také měl pocit, že se to povedlo. Zcela spolehlivě jsem poznal, že se večer vydařil a to také díky své mamince, která se sestrou na mé pořady chodila. Když máma řekla, že to bylo pěkný, tak jsem věděl, že se jí to nelíbilo, že to nebylo pro ni, že jí to nebavilo. Když mi ale tehdy řekla, že paní Galatíková byla bezvadná a vzpomínala na historky, které vyprávěla, byl jsem spokojený. Bylo jisté, že se jí to opravdu líbilo. Pak jsem nastoupil do Frekvence 1 a někdy na podzim v roce 2000 jsem seděl v restauraci Gourmesa v divadle na Vinohradech. Najednou tam vešla Věra Galatíková, hned mě poznala a vzpomínala, jak to tenkrát bylo v Brně fajn a jak ráda na to vzpomíná. A pak mi navrhla, jestli bych s ní nejel na besedu a že by jí bylo milejší, kdyby u toho byl moderátor, který by jí kladl otázky. Souhlasil jsem a hned druhý den jsme jeli. Zajel jsem autem do Myčky, vyluxoval ho, vysypal popelník a teprve poté jsem jel do hostivic k jejímu domu. Zazvonil, ona vyšla, nasedla a zeptala se, o čem tě mám, Lubošku, vyprávět? Vyrazili jsme, ona začala v hostivicích vyprávět, první pauza byla až někdy v polovině naší cesty u Pelhřimova, kde jsme tankovali. Užíval jsem si to a nemohl uvěřit, že ten krásný hlas mám na pár hodin jenom pro sebe. Vyprávěla mi o režisérech, kolegyních a kolezích, bylo to moc milé a byl to koncert pro jeden krásný hlas, hlavu plnou vzpomínek a pravé lidské moudrosti. Za celou cestu jsem řekl jen 5 slov. Promiňte, mně se chce čůrat. Nikdy jsem nic takového nezažil. Chvíle s ní byly jako pramínek čisté vody. Všechno, co vyprávěla, mě zajímalo. Na představení pak bylo vidět, jaký lidé mají rádi, že je to hvězda hvězd. Dojeli jsme domů, ona mi řekla, že bude ještě jedno takové představení, že mi zavolá podrobnosti. V tom termínu jsem měl jet někam do jižních Čech na besedu s Jitkou Zelenkovou. Ale jelikož jsem se nechtěl o paní Galatíkovou připravit, požádal jsem kolegu, aby s Jitkou jel on. Ona mě od té doby neměla ráda, ostatně.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Matěj Gregor je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Pan Matěj Gregor je dvojkou na kandidátce Svobodných do Evropského parlamentu, ale také spoluzakladatel odchod.eu. Mm-hmm. Jaký to byl krok, když to hodnotíte teď, těsně pár hodin před volbami, jít na kandidátku Svobodných?
2: Dobrý. Dobrý, protože v minulosti ty eurovolby nikoho moc nezajímaly a říkal jsem si, že tam je to riziko, že znovu to budou volby o ničem, kde se budou říkat prázdné fráze. No ale jde vidět, že se tam dostali silné evropské témata, že to lidi zajímá, a proto jsem rád, že jsem do toho šel a že těma zkušenostma s Czechzitem a ze zkoumáním toho, jak se Evropské unie i politice brání, teď můžu zužitkovat. Takže jsem za to rád.
1: No dobře, ale o čem vypovídá teda aktuální stav těch preferencí Svobodných, protože to nejsou žádná závratná čísla zatím.
2: Nevypovídá vůbec o ničem. Když jsme minule měli europoslance, tak poslední průzkum od Data Collect nám dával 2,5%, teď nám někde dávají 3, někde 4, někde 2,7. Jako nic to nevypovídá, prostě se ukážou volby jako vždycky a já už ty průzkumy beru po těch pár letech, co sleduju politiku, úplně s nadsázkou.
1: Počítáte s tím, že se dostanete do Evropského parlamentu?
2: No, počítám s tím, že Svobodní budou mít mandát v Evropském parlamentu i minimálně jeden, jestli voliči rozhodnou kroužkama nebo nám dají dva mandáty, to už těžko říct, ale věřím, že Svobodní budou v Evropském parlamentu zastoupeni.
1: Vy jste, pane Gregore, velmi mladý člověk. Ostatně před tuším 4 lety jste byl co by 18-letý tady hostem v tomto studiu. To poprvé, možná to byla i první mediální zkušenost, ne?
2: Byla určitě, jo, tak první větší.
1: Teď už teda jste o 4 roky dál, je vám tedy 22. Mm-hmm. A co vlastně s tou životní zkušeností, která ještě není bůh ví jak rozsáhlá, co očekáváte a co chcete dělat v tom europarlamentu?
2: Chci pořádně zviditelnit euroskeptismus. Chybí nám to, co dělají pro unijní politici, kteří vlastně využívají ty mandáty v Evropské unii, které jsou napuštěné penězmi a vodí tam studenty, točí ty videa, platí ty neziskovky. No a ty všechny dělají tu práci, že vlastně potom řada mých vrstevníků o Evropské unii smýšlí nekriticky. A já si myslím, že je správná chvíle, aby v Evropském parlamentu byl někdo, myslím si, že bych to mohl být já, kdo bude ty velmi štědré prostředky Evropského parlamentu využít pro přesný opak, který ukáže tu odvrácenou stranu mince v Evropském parlamentu. No a myslím si, že právě mojí nějakou výsadou, nějakým talentem, který jsme s kolegy měli, bylo, že jsme s minimem prostředku a rozpočtu vždycky dokázali nějaké téma zviditelnit, že jsme dokázali být vidět a slyšet. A myslím si, že pokud bychom získali mandát v Evropském parlamentu, tak bychom byli hodně vidět a slyšet. No a na druhé vlně z politického hlediska si myslím, že je čas nastartovat spolupráci zase s Visegrádskou čtyřkou, protože teď se migračním paktu ukazuje, jak nás hrozně bolí, že jsme ze Slováky, Poláky a Maďary ztratili tu společnou řeč.
1: Jestli vám dobře rozumím, tak téma číslo 1 je poukázat na těžkopádnost nebo možná na nefunkčnost celého toho systému Evropské unie. Rozumím tomu dobře?
2: No, je třeba ukázat na to, že lidé se o tom musí dozvědět v tom smyslu, že dneska je to strašně hodně lidem jedno. Dneska si řeknou lidi, no ten zákaz auto stejně platit nebude, nebo já nevím, já se v tom nevyznám, mě to je celkem jedno. No a je potřeba někdo, kdo to pořádně roztleská, a já jsem se tady hodně inspiroval v zahraničí, třeba v tom Polsku, v té Velké Británii, která odešla, tam ti europoslanci, to byly osobnosti, známe na politické scéně mnohem víc než u nás, a ty dokázali strhnout ty lidi. A já bych si představoval, že kromě toho, že ty téma zviditelní, tak vytvořím obrovskou občanskou platformu, združím do ní lidi, budu je o tom informovat, budou vědět, že v té práci, že jsou ti europoslanci vlastně se mnou a budeme spolu podnikat ten tlak na tu národní vládu, aby se nestalo to, že se při tak důležitém hlasování, jako je migrační pakt, zase zdrží.
1: A tak mě zkuste přesvědčit, měl byste třeba teoreticky prvního přesvědčeného, co je špatně?
2: S Evropskou unií je špatně to, že se snaží zase dělat centrálně řízený systém, že se snaží rozhodovat o národních otázkách, o kterých by rozhodovat neměla a o kterých při době, když jsme tam vstupovali, říkala, že rozhodovat nebude. To jsou otázky migrace, to jsou ukázky dlouhodobých ekonomických plánů, které bych obecně úplně zrušil, ty nikdy k ničemu dobrému nevedly. A samozřejmě je to i otázka nějaké zahraniční politiky. To všechno jsou věci, které jsou hranicí mezi suverénní a nesuverénní zemí. A Evropská unie, jak se prezentuje, chce být součástí nebo chce, aby její součástí byly suverénní státy. Jenže v pohledu práva veta, v pohledu migračních paktů, v pohledu Green Dealu dělá všechno proto, aby to bylo 27 zemí, které budou mít všechny stejnou politiku a lišit se budou pomalu už jenom vlajkou a názvem. A to je prostě špatně. Mm-hmm.
1: No a ten samotný systém, kdybychom to z toho vycucili, takové to přerozdělování peněz, tedy na jednu stranu obrovské peníze směrem do Bruselu a potom dotace a někdy pochybné dotace a možná zvětšený prostor pro korupci, to vám je to jedna z věcí, která vám vadí, anebo vy to unesete dobře, když bude fungovat systém dotací?
2: Nenesou systém dotací dobře, ono to hlavně nenesou naše kapsy, protože to daňové zatížení roste. Taky to si myslím, že je to přelomové období v Evropském parlamentu, protože teď se stalo docela velké průšvihy. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, hlava Evropské unie, tak je vyšetřována za nějakou korupční kauzu. Uvidíme, jestli se jí prokáže vina. No a místo předsedkyně Evropského parlamentu, to už tak vlivná funkce teda není, ale je to taky vysoký představitel EU, tak Eva Kaili z Řecka, mladá nadějná politička, to byla hvězda evropské politiky v zahraničí. No tak byla vyšetřována, zatčena dokonce za praní špinavých peněz a údajně měl docházet k zakázkám ze Saudskou Arábií o skapalněném plynu. A to, pokud bych se prokázalo, tak by to otevřeně znamenalo, že evropský politik hlasoval pro nějakou energetickou strategii, aby mohl vyprat peníze nebo aby splnil zájem cizí mocnosti. To už je vlastně velezrada těch principů Evropské unie a to v Evropské unii evidentně funguje, nemluví se o tom a určitě, kdyby se rušily dotace, kdyby Evropská unie nemohla strkat prsty tak hluboko do našich rozpočtů a politik, tak samozřejmě by nebylo co korumpovat.
1: Dobře, ale takové ty dotace, které vidíme na první pohled, že jsou asi nutné, to znamená třeba pro zemědělce, pro producenty potravin, některé pro infrastrukturní projekty, tak ani tam byste vlastně nesklonil hlavu a neřekl zaplať pánbu, že ty peníze tečou.
2: Tak oni ty peníze tečou, jenže oni někde ty peníze museli vytéct, aby mohli téct zpátky. A my je prostě do té Evropské unie posíláme, to nejsou jenom ty členské příspěvky, to je celá řada věcí, na které se skládáme. A víte co, zemědělcům bude nejlépe, když jim nikdo nebude házet klacky pod nohy. Kdyby jim neříkali, co smí a nesmí pěstovat, smí nesmí používat, jak smí nesmí hnojit, jakým traktorem mohou nebo nemohou tu půdu obhospodařovat, tak oni by nebyli tak závislí na těch dotacích. Samozřejmě pro Česko je velká výzva, aby se řešily problémy typu úbytku podzemních vod, otrávená Bečva, to ano, ale to nemusíme řešit centrálními dotacemi z Bruselu, to stačí opravdu sebevědomá politika na ministerstvu zemědělství a životního prostředí, to mimochodem chceme sloučit, na půdě Národního parlamentu a to by pomohlo mnohem víc než ty dotace. Takže já nevidím žádnou evropskou dotaci, bez které bychom se neobešli. Já myslím, že interaktivní tabule do škol si umíme nakoupit sami, o zemědělce se umíme debyrokratizaci postarat taky sami a nepotřebujeme Brusel, který těma dotacema spíše škodí.
1: Jenže, pane Gregore, to říkáte dobře, že bychom měli být sebevědomou zemí a tím pádem debyrokratizace a že by ti zemědělci například nepotřebovali dotace, ale jak to bude potom vypadat, když polský zemědělec, německý, rakouský a bůh ví, jaký jiný ty dotace bude dostávat, bude je přijímat, tak nevede ta vaše úvaha k tomu, abychom se stali nekonkurenceschopnými?
2: Dotace jsou důvod, proč jsme dneska nekonkurenceschopní a proč ty dotace potřebujeme. Protože víme, že když jsme vstupovali, museli jsme se celé řady odvětví průmyslu nějakým způsobem vzdát, ponížit výrobu, upravit formu a díky tomu ta naše konkurenceschopnost klesla. Je otázka, jak to s dotacemi bude do budoucna, protože tímhletím zvolením začíná takzvaně ten cíl Fit for 55 a Green Deal a už se ty dotace úplně přesunou z těchto věcí, jako jsou infrastruktury, průmysl, všechno do té zelené politiky. A to už víme, že jsou dotace, které jsou naprosto jako destruktivní pro náš průmysl. No a taky je otázka, my ty dotace dneska máme, zítra je mít nemusíme. Polsko mělo zmražené dotace za to, že porušovali právní stát podle výkladu Evropského dvoru tím, že měli nějaký jiný přístup k sexuálním menšinám. Maďarsko zase mělo pomražené dotace, protože odmítalo jednotný přístup vůči energetice a zahraniční politice. A stejně tak si může Evropská unie v budoucnu najít, že Česká republika taky udělala nějaký hřích, moc ostře mluvila o migračním paktu, odmítla nějaké přerozdělení a ty dotace můžeme takhle lusknutím ztratit. A já si myslím, že je mnohem lepší, abychom budovali stát, který na těch dotacích není závislý. Máte pravdu, že by to poznačilo a byl by to pro tu ekonomiku šok, ale je to do budoucna jediný lék, který z Česka udělá opravdu konkurenceschopnou zemi.
1: Vy jste velmi mladý člověk, znamená to, že se pohybujete bezesporu mezi svými vrstevníky, kteří různé věci vidí různě. Jo? A teď je velká móda tedy hovořit o těch genderových věcech, o těch menšinách, o tom, o počtu pohlaví a tak. K tomu se vy jako mladý člověk stavíte jak?
2: Tak podle mého názoru to je, řeknu, ostřej globalistická agenda. To jsou nějaké globální proudy, které jsou na západě, které tady jdou a ti mladí lidé o tom vlastně nepřemýšlí nebo nemluví se o tom dneska proto, že by to téma přirozeně vzešlo z potřeb mladých lidí, ale bylo prostě násilně strčeno do našich životů tím, že nám řekli, víte, měli byste to řešit. No a hodně lidí se o to zajímá, ani neví proč. Samozřejmě je to brutální menšina, na kterou se hodně svítí, takže to vypadá větší, než to doopravdy je. No já se na to dívám tak, že to samozřejmě škodí, protože je to něco, co způsobuje velké psychické problémy mladým lidem. Teď jsem viděl děsivou studii jako budoucí učitel, kterou jsem zaznamenal, že až 55% lidí, kteří projdou změnu pohlaví, tak spáchají sebevraždu. Jo, téměř 70% se o to pokusí. To je studie, kterou si můžou lidi dohledat. Myslím, že se to jmenovalo Transgender Suicide Analytic nebo něco takového. No a je to děsivé, protože jde vidět, že tohle je prostě za prvé podle mého názoru je tahle ta genderová ideologie proti přírodě, proti našim hodnotám. Samozřejmě definujeme, co jsou to hodnoty. A je OK, jestli to někdo chce dobrovolně zkoumat, jestli se o to chce zajímat, ať se o to zajímá, ale ve škole a na akademické půdě, kde to vidím dnes a denně, tohle prostě nemá místo. A je velice špatně, že se to děje.
1: Pane Gregore, ucházíte o to být europoslancem, neboli si říkáte o mandát, abyste rozhodoval o věcech, spolu rozhodoval. Kolik uznáváte pohlaví?
2: Za mě jsou dvě. Muž a žena.
1: A nic mezi tím neexistuje?
2: Tak samozřejmě jsou nějaké odchylky hermafrodity a takhle, a to prostě nejsou pohlaví, to jsou nějaké prostě vady, to jsou nějaké vrozené vady sexuálního charakteru nebo genetického charakteru, ale pohlaví, tak jak je přirozeně známe, pokud je ten správně, tak je skutečně muž a je žena.
1: Vy jako zástupce svobodných v této chvíli máte pocit, že se musí nějak pohnout s tím, čemu se říká migrační pakt?
2: No pohnout, musí se uhnout. Podle mě se musí uhnout.
1: Uhnout.
2: A tady vidím velké selhání toho Evropského parlamentu, protože my jsme v migračních otázkách ztrátili právo veta už vlastně v době Lisabonské smlouvy a tím pádem úplně vetovat to nešlo, ale šlo se tomu postavit a to nerespektovat. A tady dovolím pro diváky velice zajímavý příměr. V Polsku vyhrála volby koalice obyvatelská, vedena Donaldem Tuskem, bývalým předsedou Rady Evropské unie, poměrně silným zastáncem jednotné migrační politiky, jednotné Green

0: Nedávno se zmínil, že migrační pakt je pro západní země úspěch, protože konečně nařídí platit nebo přerozdělovat za migraci taky ty východní země. Takže jde vidět, že tohle byl prostě nařízení směřované proti nám, proti celé východní a střední Evropě a naše vláda na to prostě kývla.
1: V čem by to bylo nebezpečné, kdybychom tady měli pár desítek tisíc uprchlíků, trošku bychom tím ulevili celé té západní Evropě?
0: Víte, Evropě by nebylo třeba ulevovat, kdyby Evropa konečně začala tu migraci regulovat, protože víme, že migrace na západě už nic nepřináší, přináší spíše problémy, nic pozitivní, ty pozitivní efekty už dávno dozněly, pokud vůbec tedy nějaké byly, které by převažovaly. No a my musíme samozřejmě chránit tu společnou hranici, zařídit tu deportaci, ale čím bychom ulehčili migračním paktem, v čem je nebezpečný, jak jste se ptal. Migrační pakt je nebezpečný tím, že my dneska víme, že řada uprchlíků do Evropské unie po válce už na Ukrajině po té počáteční fázi, tak jsou z naprosto jiného kulturního prostředí. Často je to Afrika, Blízký východ. A integrace tady těchto lidí je neskutečně náročná, až skoro nemožná. Pamatuju si, že v roce 2016 tady byla nějaká iránská rodina, česká televize s ní točila televizi, ona teda točila pořad. Ona chtěla původně do Německa, nakonec se zůstala tady, učila se jazyk, no a ten pořad na české televizi skončil, protože ta rodina se rozhodla vrátit zpátky do Iránu nebo Iráku, protože prostě tady na tohle, na tu integraci v České republice neměla. Myslím si, že to může přinést negativní jevy, když ta menšina už přestane být pár desítek lidí, začne to být pár tisíc, desítek tisíc, tak můžou vzniknout demonstrace, můžou vzniknout vlivy, které by chtěly implementovat nějaké náboženské zákony typu šária, jako to vidíme v Německu, ve Francii. No a ve Velké Británii zase vidíme, že to přineslo vyšší kriminalitu. Takže prostě migrace je extrémně riziková a Česká republika není stát, který migraci potřebuje. My máme tu demografii v porovnání třeba s Itálií ještě relativně zdravou a my teď potřebujeme hlavně podporovat porodnost všemi způsoby, neklást ty překážky. Migrace pro nás není vůbec žádné řešení. A taky velké nebezpečí vidím v penězích. My totiž ty migranty, oni tu nemusí jenom chodit, my se z nich můžeme vyplácet a Evropská unie může opět velice snadno zvýšit ten poplatek za toho migranta a pak zjistíme, no Česká republiko, vy jste nepřerozdělili a za těch 10-20 tisíc uprchlíků to dělá čím dál vyšší částky a může se z toho stát několika miliardová položka každý rok a tomu něčemu bych se já neupsal. Migrace je prostě záležitost České republiky a má si o ní rozhodovat pouze Česká republika.
1: Mm-hmm. No ale uznáte, že není migrace jako migrace, ne?
0: Určitě.
1: Že sem mohou přijít lidé třeba vzdělaní, kteří tady můžou vykonávat i zodpovědné profese, tak tyto migranty, u kterých je na první pohled jasné, že by té zemi mohli něco přinést, tak ty byste z toho vyčlenil, nebo?
0: Ne, jako no, samozřejmě ti lidi, kteří mají co přinést, tak ti nepřiplouvají prostě často s pašerákama na člunu. To jsou lidi, kteří si najdou už funkční mechanismy našeho ministerstva zahraničí, podají si tu žádost o ten azyl, doloží své vzdělání, přijdou tady normálně pracovat a my to máme. To, že nemáme migrační pakt, neznamená, že zakazujeme migraci, že postavíme plot a že sem nikdo nesmí. Řada lidí sem migruje, migrují sem lidi za vzdělání, migrují sem lidi za prací, často i vzdělání z kterékoliv země a tihle lidi ví, že cesta do Evropy nevede přes pašeráky a přesto se potom někde hlásit o azylové řízení prostřednictvím EU násilně, ale podají si tu žádost. Z nějakého důvodu si vyberou Českou republiku, podají si žádost nebo se rozhodnou pro jinou zemi. Každá země nějaké azylové řízení má a tady musím pochválit politiky, kteří to tu skládali. Azylová pravidla pro Českou republiku jsou nastavena velice dobře.
1: Nedávno jsme sledovali v médiích, předpokládám, že jste také zaznamenal ten problémeček v Hamburku, kde se rozhodli nebo rozhodovali, že by to část toho města byl chalifát. Slyšel jste to?
0: Slyšel jsem o tom.
1: Umíte si představit, že by někdo řekl, tak v Karviné ode dneška, nebo já ne, v Hodoníně, nebo někomu v Českých Budějovicích bude chalifát? Umíte si to v českém prostředí představit?
0: No tak neumím si představit, že by to bylo propustné, že bych s tím kdykoliv souhlasil, ale dovedu si představit, že skutečně, kdyby tady přišla nějaká skupina tisíců, desítek tisících lidí na jedno území, oni by se radikalizovali, ten problém by se neřešil, tak si dovedu představit, že v horizontu jedné generace 15 až 20 let může nějaký podobný požadavek přijít v České republice a měli bychom tady tyhle ty případy brát jako odstrašující příklad a jednoznačně to podkládat tu argumentaci, proč je ta migrace špatně.
1: Pane Grigore, vy jste zakladatelem spolku Odchod EU, kde na první pohled z toho názvu vyplývá, že byste si přál a vy a vaši kolegové a řada podporujících lidí teda ještě, že byste chtěli odejít z Evropské unie, tedy Czechsit. Máte pořád ten názor, že by bylo nejlépe naší zemi, kdyby se zbavila Evropské unie?
0: Vidím pořád do budoucna, že Evropa bude lépe spolupracovat bez Evropské unie. Já se držím hodně té myšlenky EFTA, což jsme s tím začali.

0: Měli Evropské sdružení volného obchodu, je tam Švýcarsko, Island, žádá tam o členství také teď Velká Británie, když už dořešila ten Brexit, je tam Norsko a to je podle mě mnohem lepší společenství. Čím víc se ta evropská moc centralizuje, čím více věcí chce mít Brusel ve svých rukou, tím více se ukazuje, že svobodným suverénním státům bude lépe mimo Evropskou unii a já jsem rád, že oproti době, kdy jsme začínali, tak tady tyhle ty tendence, kdy se mluví, že asi je možné, že ta Evropa ještě za našeho života bude bez Evropské unie, takže může přijít relativně brzo a že spoustu států o tom přemýšlí a spoustu států, teď jsem viděl i Viktora Orbána, tak říkal, že ta spolupráce té střední Evropy v rámci Visegrádské čtyřky nebo třeba v rámci FT jiných států je prostě důležitá. A teď, když se ta Evropská unie otřásá v základech a myslím, že to tak můžeme říct, protože ty problémy se množí, tak teď je ta nejlepší chvíle, kdy musíme hledat, co kdyby Evropská unie nebyla a jakou hledat alternativu.
1: Tak vy mluvíte o V4, kterou zjevně nechce třeba vedení České republiky nebo politická reprezentace, promiňte. Takže, ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku. Chcete vystoupit nebo nechcete?
0: Určitě jsem proto, aby Česká republika nebyla součástí Evropské unie a aby se hledala spolupráci jinde. A s ostatními státy samozřejmě.
1: Mělo by to začít referendem?
0: No, mělo by to začít tím, že Česká republika přestane udělat tlustou čáru za tím, že Evropská unie tom rozhodne. Protože dělat referendum v době, kdy máte pořád v ústavě článek 10 a Evropská unie vám proudí regulace, to by taky přijednou mohla přijít regulace, že žádné referenda se nesmí dělat a už nebude cesta ven s nadsázkou. Ale jsem proto, aby se první odstřihla centrální moc Bruselu od toho, o čem se rozhoduje v Praze, to znamená vyřadit článek 10a z naší ústavy, jak navrhujeme a víme, jak provést ve svobodných. No a samozřejmě hned na to začít vysvětlovat, jaké jsou alternativy, ne jako v Británii, kde byl Brexit a pak to budeme řešit, říct, chceme být v EFTě, předjednat si to, zeptat se ostatních států, pokud tam nejsou podobné tendence. A moje vize je, že pokud by se spolupráce V4 prohloubila, tak by do budoucna vůbec nebylo nereálné, že by tyto státy udělali jednotně, tak jako jsme do Evropské unie jednotně vstupovali například se Slovenskem, tak bychom mohli jednotně hlasovat o vystoupení z Evropské unie a dát si nějaký závazek, že kdyby se všechny země shodly, že ano, tak spolu vybudujeme novou evropskou spolupráci. To znamená, musí se na to chytře a musíme čerpat zkušenosti z toho Brexitu.
1: Pane Gregore, předpokládám, že také v médiích pozorujete, jaká jsou vážná jména nebo jak jsou vážní kandidáti na post eurokomisaře. Zatím se mluví o paní Nerudové, co jsem teda já slyšel, a o panu Síkelovi. Jsou to pro vás přijatelná jména?
0: Nejsou, bohužel nejsou, ale nevzpomenu si, kdyby v historii eurokomisařů byl někdo, kdo by pro mě osobně byl přijatelný. Víte, Evropskou komisi se dá brát ze dvou úhlů. Buď berete úhel, Evropská komise je nástroj, jak v EU prosadit český zájem, nebo jak v České republice prosadit unijní zájem. No a naši eurokomisaři počínají panem Špidlou, Teličkou, Věrou Jourovou a bohužel by to pokračovalo paní Nerudovou nebo panem Síkelou, tak to jsou přesně ty, kteří berou Evropskou komisi jako nástroj, jak tu evropskou agendu, často ovlivněnou tou globální agendou Západu, přesunout do České republiky. Za mě ideální, hlavně by to měl být diplomat, měl by to být někdo, kdo mluví několika světovými jazyky, což jak víme, tak ani jeden člen současné vlády, ani paní Nerudová není, ti disponují nějakou úrovní angličtiny a měl by to být člověk, který s tím má zkušenosti a který opravdu představí nějakou vizi. Protože čeští eurokomisaři, teď třeba paní Jourová, tak má na starost hybridní hrozby a dezinformace. To je něco jako Ministerstvo pro evropské záležitosti. Úplně zbytečný institut. My tam prostě hrajeme druhou ligu a jenom plníme úkoly a paní Nerudová, já se děsím, když slyším jejich vizi Evropy.
1: Na samý závěr, pane Gregore, jak odhadujete volby, co se týče účasti?
0: Ta účast bude podle mě tradičně malá, rozhodne to pár tisíc hlasů a o tom, kdo bude nebo nebude europoslanec, může rozhodnout každý jeden hlas. Takže já si myslím, že to bude extrémně těsné a můžu jenom doufat, že to bude těsné tím správným způsobem a zasedne tam co nejvíce lidí, kteří budou hájit zájmy České republiky, třeba i já.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Matěj Gregor.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude... obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Hodina v nadu psů a omámí strážek.

0: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.
1: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
2: No.
1: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
2: Tak Savere, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám